Milí posluchači, jsem Jaroslav Pokorný, pracuji jako kazatel sboru Církve bratrské v Opavě. Tento rok mám výsadu sdílet s vámi své úvahy nad Biblí, o které my křesťané věříme, že je více než lidským dílem a výtvorem. Dělám to s nadějí, že to může z Boží milosti přinést nějakou inspiraci, podnět, novou myšlenku či rozhodnutí a možná i dotyk živého Boha do vašich životů. To bych si přál a za to se modlím. Když někdo založí nějakou organizaci, spolek, hnutí nebo i firmu či speciální školu, asi skoro vždy určuje této jím zakládané instituci její poslání. Tedy to, k čemu by měla být, proč vlastně má existovat. Je to přirozené, protože onen zakladatel má motiv, důvod, proč něco zakládá a chce, aby ona instituce tento motiv a důvod své existence zachovala, držela jej, nesla ho dál. Podobně Ježíš, který založil zpočátku velmi neformální společenství svých učedníků, ze kterého se brzy vyvinulo to, co nazýváme církví, měl s tímto společenstvím svůj záměr. Chtěl, aby naplnilo určité poslání. Co bylo a je tímto posláním církve? Jednu z důležitých odpovědí na tuto otázku nacházíme v Biblii v samotném závěru Matoušova evangelia, když se vzkříšený Ježíš setkává se svými nejbližšími učedníky a předává jim svůj odkaz. Přečteme si to ve 28. kapitole Matouše ve verších 16 až 20. 11 učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k ním přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Vidíme v těchto verších, že Ježíš definoval poslání církve jako získávání učedníků Ježíše Krista. O tomto textu se zpravidla mluví jako o velkém poslání. Ježíš tady vlastně přikazuje svým učedníkům, aby dělali to, co během své veřejné služby dělal on. Proč to vlastně Ježíš činil? Dobře to vystihuje apoštol Pavel, který ve svém prvním listu Timoteovi, který je součástí Nového zákona, v jeho 2. kapitole 4. verši píše: Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. Motivem Ježíšovy mise je Boží láska. Proto se Ježíš stal jedním z nás, vyučoval, udivoval zázračnými činy, obětoval za nás svůj život. Nicméně klíčovou věcí pro záchranu mnohých a jejich poznání pravdy bylo to, že Ježíš získával učedníky. A to tím způsobem, že vybral několik lidí, jimž se osobně věnoval a vkládal do nich něco ze sebe. Tato jeho metoda měla dvě velké výhody. Tou první bylo, že soustředěním se na několik lidí je mohl Ježíš zasáhnout do hloubky. Učedníky nelze vyrábět ve velkém, jsou vždy výsledkem důvěrného a osobního nasazení. Právě tito vybraní lidé se stali základní strukturou jeho budoucího království a pomohli zajistit jeho trvalou povahu. Druhou výhodou byla skutečnost, že právě tato metoda, pokud se dále používala, se stala prostředkem úžasného šíření nového hnutí. Krásně to vyjádřili dva významní křesťanští autoři 20. století. Robert Coleman napsal: Ježíš se nestaral o programy, které by mohly zasáhnout zástupy, staral se o lidi, které by mohly zástupy následovat. Eugene Peterson to vyjádřil takto: Nezapomínejte, že Ježíš omezil 9/10 své služby na 12 židů, protože to byl jediný způsob, jak zasáhnout všechny Američany.

I aby byli s Ježíšem ve vztahu, trávili s ním čas, poznávali jej, milovali, důvěřovali, poddávali se mu jako svrchované autoritě, přebírali jeho životní styl a připodobňovali se mu. A přitom říká Ježíš něco obrovského, že se to má dít ve všech národech. Veliký úkol a zároveň úžasné zaslíbení, že totiž lidé z každého národa, bez ohledu na mentalitu, kulturu a historii, se mohou stát učedníky Ježíše Krista. Úkol je to veliký. A tak je i veliká otázka, jak to zvládnout. Tři indicie nám přináší samotný text velkého poslání. Apoštolové mají získávat učedníky, když jdou, když putují. Tedy i oni sami musí být na cestě učednictví Ježíše Krista tak, jak jsme o tom mluvili v našich zamyšleních minulý měsíc. A pak říká Ježíš, že mají učedníky činit, tak to překládá český studijní překlad, tím, že křtí ve jméno trojediného Boha. Věřím, že se tím nemyslí jen jednorázový obřad křtu, ale že mají nové učedníky ponořit, to je doslovný význam řeckého slova křtít, do tajemství živého Boha. Jinými slovy, učedníky Ježíše činí především Bůh sám. Je to jeho dílo, kterému se mají lidé otevírat a k tomu máme učedníky povzbuzovat. Zároveň však mají apoštolové nové učedníky učit zachovávat Ježíšovy příkazy. To odráží druhý rozměr Božího působení v životech učedníků. Bůh pracuje v lidech přímo, ale velmi často také skrze křesťany, skrze svou církev. Máme učedníky vyučovat Božímu slovu a v širším smyslu sdílet svou víru. Apoštol Pavel se řídil Ježíšovou metodou i jeho příkazem a proto se věnoval jednotlivcům, z nichž tvořil učedníky. Svému blízkému učedníkovi a duchovnímu synovi Timoteovi napsal ve svém druhém listu 2. kapitole, 2. verši. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Tento verš vlastně zmiňuje 4 generace učednické sítě. Pavel, Timoteus, věrní lidé a potom další, kteří budou vyučováni. O kolik rychleji by naše církve rostly a jak mnohem silnější a šťastnější by členové byli, kdyby každý vedl k učednictví jiného věřícího. Milí Kristovi učedníci, máme na to? Naštěstí, či spíše Bohu díky, text velkého poslání zahrnuje nejen vlastní Ježíšův příkaz, ale i něco, co stojí těsně před ním i za ním. Co to je? Úvodem k velkému poslání je Ježíšovo vyhlášení. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Mluví se zde o autoritě toho, který apoštoly do světa posílá. A jeho autorita je absolutní. Jako Ježíšovi učedníci jsme posláni tím, který má veškerou moc. Navíc celé velké poslání vrcholí Ježíšovým zaslíbením. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Ten, který má absolutní autoritu, nepozoruje odkud si z dálky své vyslance, ale on je a jde s námi. Potvrzuje autoritu těch, které posílá, dává nám podíl na své autoritě. A to platí pro každý den našeho života, pro každý den tohoto světa, dokud se nenaplní čas pro Pánův slavný druhý příchod. Teď trochu zhrňme to, o čem dnes byla řeč. Mise Boží lásky k záchraně lidí neskončila Ježíšovým návratem k nebeskému Otci, ale pokračuje dál skrze věřící křesťany, skrze církev. Základní metodou této pokračující mise je získávání a činění Ježíšových učedníků. Co z toho vyplývá pro tebe, posluchači tohoto slova? Pokud jsi křesťanem, můžeš si položit otázku, proč jsem v církvi? Aby ti nebylo smutno? Aby byly naplněny tvé duchovní či kulturní potřeby? Či protože jsi tam vyrostl a

patří tam tvá rodina? Nebo chceš být součástí mise Boží lásky? Máš někoho, komu pomáháš růst jako Ježíšovu učedníkovi? Máš na mysli někoho, kdo ještě Ježíšovým učedníkem není a modlíš se, aby byl a chceš mu v tom nějak pomoci? A pokud nejsi věřící, můžeš přemýšlet nad tím, jestli by ti takové poslání církve dávalo smysl. Milí přátelé, můžeme být součástí něčeho velikého, dobrého, co má věčný dosah. Pojďme do toho.

Stojí emoce a rozum proti sobě? Co všechno sdělují? A proč někdy léčíme emoce tam, kde bychom se měli zaměřit spíše na tělo jako takové? Jen několik otázek, které stojí v úvodu cyklu věnovaného emocím, který bude v dalších týdnech nabízet pořad Uši k duši. První emotivní zastavení s psychologem Markem Macákem je připraveno na dnešek v 10.15.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce města.

co se krčí v ženském kroji. Ještě mě pohladíš a uvážeš mi vázanku

a já se chystám ke spánku. A než usnu, políbím ti spodní hrad. Pod noční lampičkou si v knížce přečtu dvojstránku.

0: Frodo.
1: Noční pohoda s Proglasem.
2: Kdo ví, jak je po smrti, když dozní píseň labutí a jaká kapela ji celou zahraje? Klidně ať v uších bude,

0: Začíná oktáva na Radio Proglas. Je před námi hodinka povídání o klasické hudbě, doplněná krásnými hudebními ukázkami. U poslechu tohoto pořadu vás srdečně vítá Jana Rambousková. Hraní na klavír, korepetice, písňová literatura, to jsou slova a slovní spojení, která v dnešním pořadu budou znít asi nejčastěji. A já jsem moc ráda, že v pražském studiu mohu přivítat klavíristku a moji drahou kamarádku Johanu Hanikovou. Tak vítej u nás.
1: Děkuji moc za pozvání a jsem moc ráda, že tady můžu dneska s tebou být.
0: Já jsem taky moc ráda a moc se těším na naše povídání. Můžeš na úvod přiblížit posluchačům, jak ses vlastně dostala k hraní na klavír?
1: Můj tatínek je houslista a já jsem byla první dítě rodičů, takže vlastně jsem jako vyrůstala v podstatě v hudebním prostředí, se dá říct. Maminka sice není profesionální muzikant, ale taky má hudbu moc ráda. A my jsme měli klavír od malička, když jsem byla malá, tak byl klavír doma a táta hrál v orchestru a pamatuju si, že já už jsem vlastně od dětství jako hrozně ráda poslouchala i orchestrální věci a nechtěla jsem chodit moc do školky a vlastně vždycky jsem chtěla spíš jít třeba na zkoušku toho orchestru, takže táta mě bral vlastně od dětství, co jsem prostě vydržela nějak jako sedět a poslouchat, tak jsem vlastně navštěvovala zkoušky Filharmonie Bohuslava Martinu a vlastně potom to nějak asi přirozeně vyplynulo. Já jako nemám asi ten moment, vím, že se na mě na to často lidé ptají, ale nevím ten moment toho přesného rozhodnutí, anebo proč to vlastně byl klavír, nějak to u mě jako přirozeně vyplynulo.
0: Prostě to tak přešlo, chápu. Já bych tě teď posluchačům ráda blíže představila. Ty jsi vystudovala Ostravskou konzervatoř ve třídě Moniky Tugendlíbové, pak si pokračovala na Akademii muzických umění v Praze u Ivana Klánského a zároveň si také studovala chvíli u profesora Zanzibera na Drážďanské univerzitě. Po získání magisterského titulu si absolvovala na Akademii muzických umění v Praze také doktorské studium. Když se teď díváš takhle zpětně na tu svoji dlouhou a určitě i náročnou cestu, napadá tě nějaký rozhodující moment, nějaký, který třeba hodně nasměroval tvoji cestu, nebo nějaký třeba těžký moment, který jsi musela překonat?
1: Tak těžkých momentů to asi známe všichni, kdo jsme se vydali na tu cestu profesionální v té klasické hudbě. Ale těch rozhodujících momentů je pravda, že pár jich tam bylo, takových jako stěžejních. Ten jeden určitě byl, když vlastně jsem začala chodit na konzultace k paní profesorce Tugendlíbové. To bylo naprosto zásadní pro mě, protože mě bylo nějakých 11-12 let, už si to úplně nepamatuju, kolik přesně, ale vlastně jsem s ní začínala v podstatě od začátku znova, přestože už jsem jako byla v nějaké fázi, na klavír jsem hrála od 5 let, ale vlastně mi nějakým způsobem, dá se říct, předělávala techniku, řekněme. A to bylo zcela zásadní, protože a úžasný teda od ní jako zpětně, musím říct, že za tohle jsem jí jako velmi vděčná, protože už to byla velmi věhlasná pedagožka, která vychovala Martina Kasíka a spoustu úžasných virtuózů, tak jako vlastně zpětně k tomu mám stále velký obdiv, že si mě tenkrát vzala, když jsem v podstatě nebyla úplně v té době ta hvězdička vycházející a že se mnou měla tu trpělivost, tak to bylo moc důležitý pro mě. A potom stejně důležitý moment bylo rozhodnutí jít studovat k Ivanovi Klánskému, u kterého jsem teda absolvovala několik masterclassů předtím, ale vlastně to rozhodnutí opravdu udělat ty přijímací zkoušky na HAMU, přestěhovat se do Prahy a být u něho vlastně celé to studium, tak to si myslím, že je taky rozhodnutí, ke kterému se zpětně dlouho vlastně už vracím a říkám, že to bylo dobře.
0: Zmínili jsme tady virtuózní hru na klavír, kterou si musela studovat na Akademii muzických umění. A myslím, že bychom si teď mohli pustit první ukázku a to bude Smetanova koncertní etída Na břehu mořském, která je teda zrovna ukázka té virtuozity. A je také k nalezení na tvém CDčku, které vyšlo v roce 2019. A na tom CDčku jsou také skladby od Ludwiga van Beethovena, Rachmaninova, Janáčka a také od Zkoumala. Můžeš nám prozradit, jestli teda máš nějakého oblíbeného skladatele, kterého vždycky ráda hraješ a když třeba si chceš odpočinout, tak se k němu vracíš i ve volných chvílích?
1: To je pro mě hrozně těžká otázka. Já mám ráda všechny minimálně, jako co jsou na tom CDčku, jsou pro mě všichni nějakým způsobem velmi blízcí. A právě v tom spatřuju obrovskou výhodu vlastně být tím klasickým klaviristou, že ten repertoár je strašně rozsáhlý a že vlastně tu duši toho člověka vlastně dokáže každá ta skladba nějakým způsobem jinak rozechvět. Miluju Rachmaninova, miluju Chopina. Konkrétně tady koncertní etidě Na břehu mořském, to je taky pro mě skladba od Smetany, kterého mám taky strašně ráda, která je pro mě vlastně výjimečná, ona je samozřejmě virtuózní, je to dramatická skladba a právě to hlavní je v ta výpověď, že on jí vlastně věnoval památce své první zesnulé ženy a je v tom vlastně na jednu stranu obrovská bolest, zároveň i nějaká naděje toho, že ten život prostě nějakým způsobem jde dál, je v tom vlastně i ta láska, kterou k ní choval. Je tam toho hrozně moc, o čem ta skladba je a co vlastně podle mě je prostě součástí těch lidských životů a to na tom mám ráda, no.

0: Dozněla koncertní etída na břehu mořském od Bedřicha Smetany a na Radio Proglas v Oktávě si povídáme s Johanou Hanikovou o hře na klavír a o písňové literatuře. Já už jsem na začátku zmínila to slovo korepetice a já jsem si téměř jistá, že ne všichni posluchači vědí, co to slovo znamená. Můžeš nám to vysvětlit, jak ty vnímáš slovo korepetice?
1: Asi jako každý klavirista to slovo nemám úplně ráda, protože v podstatě je to nějaký označení vlastně doprovodného partu solového nástroje nebo toho zpěvu, kde se to teda asi používá nejvíc. Ale je pravda, že to jako skýtá hodně disciplín v sobě. Jo. Ten korepetitor nebo tedy ten klavírní partner je vlastně jednak teda tím doprovazečem, řekněme, nebo tím klavírním partnerem. Ono taky je velký rozdíl v tom repertoáru. Já bych skoro řekla, že jsou, dejme tomu, nějaká díla, která jsou opravdu jako v podstatě jenom výtažky z té původní orchestrální partitury a tam se možná opravdu dá jako mluvit o nějaké korepetici, že to je něco úplně jiného než ta hra na nástroj, protože to je trošku jiná disciplína. Člověk vlastně musí, nebo já aspoň to tak dělám, že vždycky si samozřejmě tu skladbu poslechnu v originálním znění, pak se podívám na nějaká ta vydání, jak si s tím někteří kolegové poradili, jak to vlastně do toho klavíru přepsali. A pak se snažím nějakým způsobem napodobit nebo jít jako ve směru toho, aby to dávalo ten pocit toho orchestru.

0: samozřejmě někdy jde lépe, někdy jde hůře. No, ale v podstatě to důležité je opravdu to partnerství, že ten člověk je vlastně v případě teda vysokoškolského pedagoga nebo i na konzervatoři vlastně ve výuce korepetice je to tomu studentovi partner a zároveň je to někdo, kdo by ho měl už jako hudebně vést. Měl by být jako samozřejmě těch několik kroků před ním a u zpěváků, což je teda můj obor, kterýmu se teďka věnuju nejvíce profesně, tak tam je to, myslím, pro ně hodně jako zásadní, aby tomu korepetitorovi věřili, nebo tomu klaviristovi věřili a vlastně, aby ho mohli následovat. A samozřejmě pak je ta práce, kterou má ten klavirista s tím solistou sám a to už by měl být, si myslím, dle vyspělosti toho studenta hodně dialog. A v případě, to už je potom specifická práce jako toho klaviristy, který pracuje se zpěváky, to nevím, jestli je součástí té otázky, nebo jestli ještě přijde nějaká další.
1: Určitě jich přijde ještě hodně. Já jsem se teda chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi doprovázení zpěváků v rámci árií nebo výtahů z orchestrálních partitur a jaký je rozdíl mezi písňovou literaturou, protože posluchač slyší zpěváka a klavíristu a jednou je to árie a po druhé je to třeba nějaká píseň od Mendelsona a nevíme úplně, není to vždycky patrné, že něco z toho je orchestrální výtah a něco z toho je přímo kompozice složená pro ten klavír. Tak jak vnímáš, v čem vnímáš ten hlavní rozdíl?
0: Tak ten hlavní rozdíl je už jsem to možná trošičku popsala, že písemný repertoár je v podstatě komorní tvorba pro zpěv a klavír, nebo dva hlasy a klavír. A to znamená, že tam ty party jsou naprosto rovnocenné. Tam v podstatě zpěvák je součástí toho celku stejně jako klavirista. A to je obor, kterýmu se věnuju už dlouho, mám ho moc ráda, ale u těch árií a vlastně téhleté literatury tam zaprvé ten klavirista by měl opravdu nějakým způsobem být, až bych řekla někdy možná v pozici dirigenta, jako přistupovat tomu jako dirigentským způsobem. To znamená, ten orchestr vlastně vždycky musí nějakým způsobem plynout a musí v té skladbě jít dál. Takže není to úplně o té momentální inspiraci a o té momentální, o těch vlastně nápadech, které vznikají a které se můžou nějakým způsobem tvořit. Je to, dejme tomu, nějak jako víc naplánováno nebo dáno, jak to má být. Co s tím taky souvisí samozřejmě, že klavirista a i dirigent a vynikající orchestr samozřejmě i v určitých zejména belkantových áriích nebo v romantických áriích vždycky se snaží tomu zpěvákovi nějakým způsobem víc vstříct, když se má nějaký vysoký tón nebo koloratur nebo cokoliv a patří to k tomu stylu, tak samozřejmě, že se snaží mu vytvořit co nejvhodnější podmínky, aby to mohlo se ukázat v plné kráse. Ale v zásadě je to trošku v tomhle jiný přístup. Není to úplně takový to intimní partnerství, což je v tom písňovém repertoáru. No a samozřejmě taky, co s tím souvisí, že vlastně ten part je prostě přepracovaný, ten orchestrální part a v podstatě ten zpěvák vlastně v těch operních áriích je v nějaké roli. On nespívá sám za sebe. Není to taky zase u písně, vlastně já hodně vnímám, že ten zpěvák musí mít dar vypravěče, kdežto v těch áriích on je v roli. A vlastně je i svým způsobem na něm, jak on tu roli chce stvárnit. Má to určitou hranici vlastně, kam až může jít, co si až může dovolit a ten klavirista vlastně v téhle části by se mu měl úplně vlastně přizpůsobit.
1: To si myslím, že je poměrně velký rozdíl mezi teda těmito dvěma žánry, řekněme. Ale ty se věnuješ doprovodu zpěváků už velmi dlouho, protože v roce 2014 vyšlo CD písní Leoše Janáčka s basistou Ivo Hrachovcem, který je solista Národního divadla. A kdy vlastně začalo tvoje působení v rámci písňové literatury nebo tvoje působení se zpěváky?
0: Začalo poměrně brzy, myslím, že jsem byla v prvním nebo ve druhém ročníku konzervatoře, kdy vlastně mě oslovil Ivo s nabídkou nějaké dlouhodobější spolupráce a vlastně jsme spolu opravdu několik let ročně odehráli opravdu velké množství koncertů, si myslím, zpětně a pro mě to bylo moc důležité období, protože vlastně v době, kdy vlastně jsem ještě byla jako v uvozovkách v té kategorii toho středoškolského studenta, když to řeknu tak jako hodně přízemně, tak vlastně já už jsem měla možnosti být skoro každý měsíc několikrát na pódiumu nebo prostě několikrát do roka a mohla jsem vlastně hrát také solově v rámci těch našich koncertů. Ti zpěváci tím, jak pracují opravdu s tím malým svalem, tak vyžadují v podstatě obrovskou citlivost od toho klavíristy a myslím si, že vlastně mít možnost takhle od brzkého věku vlastně spolupracovat se zpěvákama je pomůže tomu klavíristovi, že se naučí být nesmírně hudebně pružný. A není to takové to, že jsem se něco naučila, teď to nějakým způsobem předvedu a ono se to víceméně povede nebo ne, ale je to opravdu o té okamžité pohotové reakci na tom pódiu, protože zkrátka ten klavirista musí na toho zpěváka reagovat, protože ten zpěvák sám vlastně neví, jak ten jeho hlas přesně bude fungovat v ten daný moment. A patří to k tomu, já to mám na tom ráda.
1: To je dobrá poznámka, děkuji, že to říkáš, protože to určitě souvisí nejen s písňovou literaturou nebo s doprovodem zpěváku, ale i s hudbou obecně. No a konečně se teda dostáváme k té druhé půlce toho, proč jsme se tady dneska sešli, a to je Písňová akademie, protože ty jsi také ředitelka společnosti IPASA, International Performing Arts Support Association. A ty jsi také ředitelka Lead Academy, což je projekt, který se věnuje podpoře zpěváků a klavíristů, tedy u nás v České republice. Co bylo tím hlavním důvodem, proč jsi rozhodla uspořádat Lead Academy?
0: Já jsem vždycky měla písňový repertoár moc ráda a díky Ivovi, o kterém jsme mluvili před chvílí, tak vlastně jsem do tohoto oboru pronikla poměrně hluboko, ale zároveň jsem trošku vnímala, že vlastně před těmi 10 lety, 15 lety, když já jsem vlastně studovala, tak se tady hrál pořád jakoby ten stejný repertoár, nebyla úplně nějaká jako chuť zkusit něco nového a já jsem si pořád říkala, že nějakým způsobem to není úplně to, co od toho očekávám jako klavirista, od té spolupráce. A tak jsem se vlastně rozhodla, to bylo už v době, kdy už jsem teda působila jako korepetitor na AMU, na pěveckém oddělení, tak jsem se rozhodla, že si ještě to studium obohatím stáží vlastně na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, zkráceně MUK, kde vlastně je katedra písňového repertoáru, která vlastně propojuje zpěváky a klaviristy, kteří se věnují speciálně tomu repertoáru. A to mě hrozně zaujalo, protože jsem vlastně tento obor, kterýmu se vlastně říká Liedbegleitung, vlastně jsem o něm nevěděla předtím, že se to až jako vlastně v takové míře dá někde studovat, nebo že se tomu někdo takhle dohloubky zabývá. A to mě moc zaujalo a vlastně ve Vídni jsem potom viděla, jak to vlastně může probíhat, že opravdu ti zpěváci s těmi klavíristy mají společné hodiny jak u toho profesora zpěvu, tak u toho profesora klavíru a že vlastně opravdu hledají ten celek společně a že se tam propojují všechny ty složky, které k tomu patří, k tomu oboru. A to mě opravdu oslovilo velmi a říkala jsem si, že něco takového by mohlo fungovat i v Čechách, aspoň nějakým způsobem nějakého časově omezeného masterclassu nebo letní akademie. A vlastně mám radost, že už teda čtvrtým rokem máme takový zájem, letos teda enormní opravdu o ten projekt a že se nám sjíždí klaviristé a zpěváci nejenom teda z Česka, ale z celého světa. A mám z toho radost.
1: Já bych teď moc ráda, kdyby s posluchačům přiblížila, jak ty kurzy fungují, co vlastně účastníky čeká na těch kurzech v rámci té písňové akademie.
0: Tak účastníky čeká velmi intenzivní program, kdy vlastně mají 3 lekce denně se 3 lektory. Já vlastně, když jsem o tom přemýšlela, jakým způsobem to vystavit, tak jsem chtěla, aby ten projekt opravdu byl zaměřený na začínající mladé umělce, studenty vysokých škol nebo pro čerstvé absolventy. A vlastně jsem chtěla, aby během těch 4 dní si ti vybraní účastníci vlastně obohatili vzdělání, které už třeba mají a získali vlastně opravdu hluboké nějaké povědomí o tom písňovém repertoáru s těmito pedagogy. Všechny 3 lektory velmi dlouho znám a vlastně naše lektorka zpěvu Birgit Steinberger zároveň vyučuje také na MUKu písňový repertoár. Já jsem u ní vlastně taky tu stáž, o které jsem předtím mluvila, tak jsem u ní absolvovala. Je to úžasná sopranistka, laureátka Hugo Wolf Competition a také stále solistka Volksoper. A druhým pedagogem je vlastně Ralf Heiber, který vlastně ve Vídni také vyučuje Liedbegleitung. I u něj jsem vlastně tu stáž absolvovala. Je to laureát mnoha mezinárodních soutěží právě v tom oboru toho písňového repertoáru. A třetím lektorem je Giuseppe Ravi, zakladatel metody Respiro e Movimento, což je v podstatě metoda, která se specializuje na performance coaching. Česky se to docela těžko vysvětluje, ale je to v podstatě soubor schopností a zkušeností a v mnoha dalších aspektů, který vlastně všichni jako umělci zažíváme od toho bodu, kdy vlastně začínáme nějakou skladbu studovat, až po ten bod, kdy vlastně jsme na tom pódiu a vlastně musíme všechno to, co jsme v nějakým způsobem do té skladby vložili, tak to předat tomu publiku. A vlastně ta metoda je založená na propojení jak vlastně řeči těla, body language, a jak vlastně naše tělo ovlivňuje ten vlastně výsledek. A samozřejmě je to taky nějakým způsobem mentální coaching ohledně té podstaty toho umění být na tom pódiu a předat těm posluchačům vlastně to, co člověk potřebuje. Samozřejmě do toho patří samozřejmě i práce s trémou, ale to je takové, je to trošku zprofanované téma, takže primárně o tom to není. Ale vlastně je to něco, co si myslím, že je velmi důležitý v dnešní době. A Giuseppe vlastně tuto metodu vyučuje na MDV ve Vídni a na Heinz Eisler Hochschule v Berlíně a je také hostem předních evropských univerzit. A vlastně myslím si, že právě tyto 3 složky, to, že je to takto komplexní, tak vlastně se jim snažíme za ty 4 dny vlastně jako celkem intenzivně předat, protože oni opravdu absolvují 3 lekce denně, každý den 3 lekce u každého lektora a vlastně na tom repertoáru pracují ze všech těchto 3 aspektů.
1: Ale v rámci té akademie to taky nebude jenom o tom studiu, ale bude tam i něco navíc. Můžeš nám to přiblížit?
0: V rámci akademie, to jsem neřekla v tom předchozím popisu, vlastně probíhají také 3 koncerty. Tradičně vlastně už to tak od začátku děláme, že vlastně zahajovací koncert je v podobě písňového recitálu. Prostřední koncert se snažíme koncipovat naopak kontrastně k tomu, takže bude to nějaké komorní obsazení nebo třeba komorní orchestr. A závěrečný koncert patří právě všem účastníkům, kteří vlastně tam prezentují ten repertoár, na kterým pracovali. A jestli můžu, tak srdečně všechny posluchače zvu. V letošní zahajovací koncert se uskuteční 24. srpna v profesním domě na Malostranském náměstí a vystoupí na něm naše lektorka zpěvu Birgit Steinberger se mnou. V prostředním koncertě 26. srpna se uskuteční v Rakouském kulturním fóru, které nás také vlastně v letošním roce podpořilo. A tam uslyšíte mimo jiné také slavný sextet Petra Iliče Čajkovského Vzpomínky na Florencii. A závěrečný koncert se uskuteční 28. srpna. A možná ještě bych doplnila takovou důležitou věc k té akademii, že se může konat díky obrovské podpoře našich partnerů finančních, kteří většina z nich podporují od samého začátku. A já bych vlastně i tímto způsobem ráda zmínila manžele Petra a Jindru Sýkorovi, kteří vlastně jsou v podstatě už takovými patrony toho projektu a jsem moc ráda, že i oni na každou akademii osobně zavítají a že je máme. Bez nich by to nešlo.
1: No ale my jsme vlastně ještě nezmínili tvé akademické působení v rámci písňové literatury, které bych teď ještě ráda tady pro posluchače představila. Ty jsi působila jako právě korepetitorka na Akademii muzických umění v Praze a aktuálně působíš na univerzitě v Linci. Je to v něčem rozdílné, ta tvoje práce v Linci a v Praze? Jaké to pro tebe je teď v Rakousku?
0: Ta práce je v zásadě podobná, není to jenom o písňovém repertoáru, je to právě o tom komplexním v práci toho klavírního partnera pro ty zpěváky. Jiné je to samozřejmě, je to úplně jiné prostředí, jiná struktura toho vzdělávání, ale ta podstata té práce je stejná samozřejmě. A Brucknerova univerzita v Linci, na které teda od března 2025 působím, tak je nesmírně takovou přátelskou institucí. To prostředí je, až bych řekla, někdy neformální. Je to hezké, musím říct, že jsem tam moc spokojená.
1: Mm-hmm. Pojďme si teď pustit další ukázku přímo z druhého ročníku písňové akademie. A bude to píseň Zum Rosenzeit z 6 písní od Edvarda Grieg opus 48. Ty písně většinou mívají nějaký příběh. Můžeš posluchačům přiblížit, jaký je příběh této písně?
0: Já ji mám ráda, protože ona je velmi abstraktní a zároveň se v tom popisu vlastně dostává hodně hluboko a vlastně každý člověk si může nějakým způsobem aplikovat na sebe. Zum Rosenzeit vlastně znamená čas růží, kdy vlastně ten vypravěč popisuje to, jak ty růže odkvétají a vlastně přirovnává to k tomu, kdy vlastně nějaká láska nějakým způsobem mizí nebo umírá nebo zaniká a vlastně on to jako tak hezky abstraktně přibližuje nebo popisuje vlastně přirovnává, tak to často ti básníci dělali k nějakému přítudnímu jevu a je to jedna z těch ukázek, kdy vlastně je to celé vlastně abstraktní, ale zároveň se člověk opravdu do toho může vcítit a může chápat, o čem, může si to aplikovat sám na sebe.
1: Mhm. Píseň zazní v interpretaci mezzosopranistky Elzy Janulidu a klavíristky Johany Hanigové.

0: Dozněla píseň Zum Rosenzeit od Edvarda Grieg z šesti písní opus 48 a v Oktávě na Proglasu si s klavíristkou Johanou Hanikovou povídáme o její klavírní cestě a o projektu Lead Academy, který založila. Já bych ráda stihla i tvoje komorní působení, takže teď bych se možná s dovolením přesunula už tímto směrem. Ty jsi už zmínila, že jsi z hudební rodiny, že tvůj táta je houslista, tvoje sestra je velmi úspěšná houslistka, která aktuálně působí na pozici prvních houslí u vídeňských symfoniků. Jaké to je hrát se svojí sestrou? Je to v něčem jiné, než hrát s někým, kdo nepatří do tvojí rodiny?
1: Určitě, když to teďka trošku odlehčím, je to velmi upřímné. Můžeme si říct všechno úplně na rovinu a vždycky, i když to někde třeba není příjemné, tak vlastně zůstáváme v prvé řadě sestry. Ale je to krásné, já z toho mám radost, čím dál vlastně větší. Je pravda, že ještě stále si myslím, že nemáme tolik prostoru, kolik bychom chtěli, abychom tu naši spolupráci mohli nějakým způsobem rozvíjet a doufám, že se to změní nebo že se nám podaří to změnit. Je to samozřejmě u nás celoživotní záležitost. Opravdu od chvíle, co začala hrát na housle, tak spolu nějakým způsobem hrajeme a rosteme spolu. Je hezké, že třeba některé skladby, jako třeba Domovina od Bedřicha Smetany, které jsme hráli ještě, když Miry bylo 12, za mě 19, tak je vlastně hrajeme pořád stále a s radostí. A vlastně ty skladby jako s náma rostou. Tak je to hezký.
0: Teď se zeptám na takovou možná trochu víc osobnější otázku. Je to výhoda nebo nevýhoda pocházet z hudební rodiny a případně v čem?
1: Myslím si, že v našem případě je to určitě výhoda, protože my jsme měli obrovskou podporu od obou rodičů ve všem, co jsme vlastně dělali, ve všem snažení, ve všem úsilí, právě v těch těžkých chvílích, které prostě přicházejí v tohle profesí, jsou spjaté. A myslím si, že třeba v takových chvílích je to obrovská výhoda. U nás třeba maminka je samozřejmě, jak jsem říkala, není profesionální muzikant, ale je to úžasná, láskyplná maminka, takže vždycky k nám takhle přistupovala a vlastně táta tím, že do toho viděl a že dokázal vlastně tu situaci vidět opravdu taková, jaká je, tak si myslím, že to bylo pro nás hrozně důležitý, protože někdy ten náš svět je hodně třeba vzdálený jiným světům, jiným oborům a my třeba něco prožíváme, co je pro nás zcela zásadní a kdybychom to popisovali někomu, kdo vlastně neví, o čem mluvíme, nebo nezažil to, nebo nerozumí tomu úplně přesně, tak vlastně to není ani možné to jakoby takhle sdílet nebo pochopit, to si myslím. A to není jako kritika vlastně někoho, kdo je prostě v jiném oboru nebo tomu tolik nerozumí, ale to tak prostě je, to je prostě fakt. A myslím si, že pro nás tohle bylo úžasnou výhodou, protože opravdu kdykoliv se cokoliv dělo, tak jsme prostě mohli za těmi rodiči přijít, mohli jsme to s tátou rozebírat tak dlouho, jak jsme potřebovali a věděli jsme, že prostě nás podporují a že v nás věří. To je taky hrozně důležitá věc, že vlastně si myslím, že někteří, kteří třeba nemají ty rodiče, že kteří tomu až tolik nerozumí, tak vlastně třeba vidí nějakým způsobem nějaký neúspěch a můžou to hnedka nějakým způsobem vyhodnotit, že třeba to není ta cesta pro to dítě nebo to a přitom ono je to třeba úplně normální a prostě to jenom k tomu patří, k tomu životu. A to jsou přesně ty momenty, kdy naši s náma stály vždycky na 100% a naopak jako ve chvíli, kdy prostě člověk pochybuje, protože to prostě přichází ty momenty, tak oni tam vždycky byli a vždycky řekli ne, nepochybuj, protože prostě seš tam, kde máš být a jdeš za tím, na co máš a běž za tím dál. Jsem jim za to strašně vděčná.
0: To je moc krásně řečeno. A já myslím, že nemůže být lepšího úvodu k další hudební ukázce, kterou bude právě sonáta houslová od Cezara Franka A dur, kterou uslyšíte, milí posluchači, v podání právě sester Hanikových, Miriam Magdaleny Hanikové na housle a Johany Hanikové na klavír. A nahrávka bude živá z Malerova festivalu z Jihlavy z letošního ročníku.

0: Na proglasu dozněla první věta z houslové sonáty A-dur od Cezara Franka v podání Johanny a Miriam Hanikových. Pojďme se teď přesunout k tématu tvé doktorské práce, což byl Mendelssohn a jeho klavírní literatura. Toho bych se tady dneska taky moc ráda dotkla. A my ještě na závěr uslyšíme krásnou třetí větu Presto z Mendelssohnova koncertu. Ty jsi studovala Mendelssohna a jeho dílo a jeho život poměrně dlouho. Co tě tenkrát za tu dobu toho studia nejvíc oslovilo, nejvíc zaujalo? Co se tě nejvíc dotklo z jeho života?
1: No, to bude znít možná jako takové kliše, ale opravdu ta jeho osobnost za ten celý jeho život sám. I to vlastně z jaké rodiny pocházel, jeho příběh. To byl člověk, který byl nesmírně pracovitý. Byl to člověk, který mu nebyl lhostejný okolní svět, nebyl to skladatel, který by se zavíral jenom vlastně do těch svých děl za svého života, kromě toho, že komponoval za svého krátkého života, kolik toho zkomponoval, tak kromě toho vlastně zorganizoval, v té době založil několik hudebních festivalů, kromě samozřejmě Gewandhaus Orchestru a konzervatoře v Lipsku, toho bylo mnohem, mnohem více. Bohužel tím, že byl, asi bych řekla dnešními slovy, trošku workoholik, tak se mu to asi stalo osudným, že vlastně zemřel velmi mlad. A tohle mě strašně oslovilo na něm. Vlastně, jakože jsem pronikala do hloubky toho jeho života. On byl velmi sdělný ve svých dopisech. Jak své rodině, tak přátelům, které měl po celém světě, v podstatě se dá říct. A takže vlastně člověk mohl proniknout do toho, jak on přemýšlel. A byl to, si myslím, opravdu člověk s velkým srdcem, který toužil tady po sobě na tom světě něco zanechat. A zároveň ne s takovým tím jako pocitem, já jsem ten génius. On zároveň, vlastně myslím si, že na žádném koncertě, který třeba sám pořádal, se nikdy nestalo, že by tam byly jenom jeho skladby. Ta jeho hudba je právě taková nesmírně srdečná, není taková, že by příliš nějakým způsobem jitřila nějaké hluboké emoce. Oni tam ty emoce jsou, ale jsou bych řekla právě směrem jako k tomu světu ven. Ne až tak, jako že by v uvozovkách analyzovala svoje nějaké duševní pocity, ale spíš já z toho cítím ten zájem o ten svět a tu touhu o ten svět. Měla jsem jeden krásný citát z dopisu od jeho otce, Abrahama Mendelssohna, který bohužel tady u sebe nemám, ale to byl dopis z doby, kdy vlastně Abraham rozhodl se svojí manželkou, že nechá obě děti, vlastně Felixe a Fanny, která byla starší, nechá pokřtít, což bylo vlastně v té době velmi těžké rozhodnutí, protože na jednu stranu nechtěl pro ty děti ten osud s těma těžkostma toho židovského původu, i tak ty těžkosti přicházely a zároveň samozřejmě ta rodina byla nesmírně propojená, měli spolu velmi pevné vazby a byl to zásah do té rodiny, i vzhledem jako třeba k úctě k těm předchozím generacím. A vlastně v jednom tom dopise, myslím si, že se ho právě Fanny ptala na nějaké vysvětlení toho křtu a on vlastně říká, že jeho víra je v to, že vlastně v každém člověku je kus něčeho dobrého a smysl pro to poznat, když se od toho dobrého odchýlíme. A já mám pocit, že vlastně tohle je ten přesah, který je v té Mendelssohnově hudbě také. A je to vlastně něco, co si myslím, že v té rodině tak jako nějakým způsobem přetrvávalo a přenášelo se z generace na generaci. A to byl můj objev. A vlastně to nacházím nějakým způsobem ve všech jeho skladbách.
0: Tak se pojďme pustit z klavírního koncertu číslo 1 G-moll, třetí větu Presto, která zazní pod taktovkou Radka Baboráka se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. Bude to teda zase živá nahrávka. Můžeš nám ještě předtím, než si to pustíme, říct, v rámci jakého projektu se tento koncert konal?
1: To byl v podstatě můj první doktorský koncert. Já jsem tenkrát vlastně měla možnost jako student doktorského studia zažádat o vlastně grant na výstup té doktorské práce. A jeden z těch výstupů právě byl tento koncert s Radkem Baborákem a s orchestrem Mariánské Lázně. A ten koncert byl pro mě taky takový milník ve smyslu posouvání nějakých limitů koncertních, protože vlastně jsem během toho koncertního večera hrála v první polovině první klavírní koncert, ve druhé polovině druhý klavírní koncert a to celé nejdříve v Mariánských Lázních a o dva dny později v Praze. Tenhle záznam je teda z toho pražského koncertu. A ten první klavírní koncert taky rozhodně patří mezi ty skladby, které jsem si zamilovala a které jsou podle mě naprosté skvosty a měly by se víc hrát.
0: Mm-hmm.

0: To zněla třetí věta z klavírního koncertu číslo 1 G-moll opus 25 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho pod taktovkou Radka Baboráka v podání Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně a klavíristky Johany Hanikové. Čas se nám bohužel už nachýlil a já musím položit poslední otázku v dnešním pořadu. Co bys poradila někomu, kdo na klavír hrát teprve začíná nebo by chtěl začít?
1: Ve smyslu jakoby nějakého vývoje, anebo ve smyslu, jestli vůbec jako jít tou cestou a tak dále. To je taková záludná otázka.
0: Tak obecně ve smyslu nějakého poselství, které by mohlo těm lidem třeba pomoct, nebo je nějak podpořit, aby tu cestu nevzdávali i přes nějaké obtíže, které je mohou na té hudební cestě potkat.
1: No, abych byla úplně upřímná, tak já obecně si myslím, že je důležitý tu hudbu opravdu milovat. A to může být i někdo, kdo se třeba rozhodne v určitým bodě, že nechce, aby to byla jeho profese a tu lásku si může zachovat k té hudbě. A myslím si, že pro ty, kteří to cítí, že to je jejich cesta, tak musí o tom být 100% přesvědčeny. To si myslím, že je opravdu dneska velmi důležité, aby si to i ten mladý človíček, který mu samozřejmě může být 8, 10, 15, než přijde to rozhodnutí, tak musí asi následovat nějakou svoji intuici, umět si to představit se všemi těmi vzestupy a pády, protože prostě ty hold potkají každého. A to, co bych určitě poradila, tak nenechat si za žádnou cenu vzít tu radost té hudby, nenechat si vzít pocit, když už jsem se k tomu rozhodla, takže si najdu tu svoji cestu, kde uplatním ten svůj talent a kde vlastně ho nechám znít. Zatím si jít a pokud se na té cestě objeví někdo, kdo vlastně mě od toho zrazuje, tak než vůbec tu myšlenku pustit k sobě, tak vlastně se nad tím zamyslet, jestli ten člověk to říká, aby mě pomohl nebo aby mě jako nepomohl, aby mě třeba uškodil nebo aby mě ublížil. A je potřeba, aby člověk potkal nějakého prostě průvodce, což je buď ten pedagog, nebo může to být i třeba někdo jiný z jiného, kdo hraje třeba na jiný nástroj, kdo vlastně dá člověku tu dobrou zpětnou vazbu.
0: To byla klavíristka Johana Haniková, se kterou jsme si dnes na Proglasu v Oktávě povídali o její klavírní cestě a také o písňové literatuře. Mockrát děkuju, že jsi přišla do pražského studia a že jsi nám tady sdílela svoji klavírní cestu a že si to s námi dnes mohla být.
1: Já ještě jednou moc děkuju za pozvání, bylo mi potěšení.
0: Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková a přeje příjemný další poslech.

Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kolena padáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

0: že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím, já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, těžko nás Pán Bůh změní.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřivi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už ne jako kotva, ale ani jako smetí, na dně končí všechna moje stará předsevzetí. Vítr se mnou zmítá dál od stěny ke stěně, po mořích se lodí plavím v láhvi skleněné.

0: Myšlenku na den k dnešnímu evangeliu připravila Tamara Suchánková.
1: Ježíš řekl svým učedníkům: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši. Ježíš dnes říká slova, která člověka spíš zastaví. Vůbec nezní lákavě. Jakou dá člověk náhradu za svou duši? To je otázka, která jde do hloubky. V době, kdy se téměř všechno dá koupit, prodat nebo vyměnit, připomíná toto evangelium něco zásadního. To, že existují hodnoty, které nemají cenu v penězích ani v úspěchu, které se koupit nedají. A lidská duše je jednou z nich. Dnešní svět často člověka přesvědčuje, že nejdůležitější je mít více, dokázat více a být více vidět. Mnozí žijí v neustálém spěchu. Práce, výkon, povinnosti, obraz dokonalého života. Jenže člověk může získat kariéru, uznání i majetek a přesto uvnitř ztratit pokoj, vztahy nebo i sám sebe. Ježíš se ptá přímou otázkou. Co člověku prospěje, kdyby získal celý svět, ale ztratil svou duši? Fráze? Naopak, právě dnešní doba ukazuje, jak aktuální tato slova jsou. Máme možnosti, o kterých se dřívějším generacím ani nesnilo. A přece tolik lidí zápasí s úzkostí, osamělostí a vnitřní prázdnotou. A co je děsivé, že jsou to hlavně mladí lidé. Hledají, volají o pomoc a my je často přehlížíme se slovy, z čeho ty můžeš mít dnes deprese, tak jak se dnes máte vy, jsme se my nikdy neměli. No právě. V tom je ten problém. Jakoby člověk postupně zapomínal, že kdysi to bylo sice jiné, ale že byl čas i na život. Pečovat o své nitro. Duše se nestrácí najednou. Často pomalu. Když člověk dlouhodobě strádá a má pocit, že žije bez lásky. Jen pro výkon. Nemilován. Když potlačuje svědomí. Nebo když obětuje vztahy kvůli kariéře. Když už nemá čas sám pro sebe. Ke stišení, na rodinu. Na obyčejnou lidskost. Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Ne, to není výzva k smutnému životu bez radosti. Naopak, je to pozvání nenechat se zotročit vlastním egem, pohodlím nebo strachem ze zítřka ani společností. Kříž v dnešní době nemusí znamenat jen velké utrpení. Někdy je to věrnost v maličkostech, schopnost odpustit, vytrvat ve vztahu, zachovat si poctivost, i když by bylo jednodušší podvádět. Umět se zastat pravdy a stát pevně, i když víte, že vám to neprospěje. Nežít jen pro sebe, obětovat svůj čas. Dnešní kultura často říká, hlavně mysli na sebe, je těžká doba. Evangelium ale připomíná, že člověk nachází skutečný život jen tehdy, když dokáže milovat. A právě to je paradox víry. Kdo chce za každou cenu zachránit jen svůj pohodlný život, může nakonec zůstat úplně prázdný a sám. Ale kdo dokáže darovat svůj život pro dobro, lásku, ten objevuje hlubší smysl a stokrát se mu to dříve nebo později vrátí. Ježíšova slova jsou tedy pozváním. Zastavit se a znovu si ujasnit, co je v životě opravdu nejcennější. Protože duše člověka má větší hodnotu než všechno, co může svět nabídnout. Život je tak krátký, proto už na nic nečekejte, neváhejte a přijměte jeho pozvání.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 7. srpen 2026, Mezinárodní den odpuštění. Katolický kalendář připomíná patrona Bavorska svatého Kajetána, italského kněze a právníka z 16. století, zakladatele kongregace řeholních kleriků, Teatinů. Církev ukazuje i na papeže svatého Sixta II. A II. Mučedníky z 3. století. Svátek má Lada, jméno bájné slovanské bohyně krásy, lásky a manželství znamená pana, případně milá či milovaná. V následující půlhodině nás čeká četba dnešního evangelia. Poté ranní chvály a chybět samozřejmě nebude ani duchovní slovo.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 16, verš 24 až 28. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám, někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí syna člověka, jak přichází se svým královstvím.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Pavel.
0: Máme památku svatého Sixta II., papeže a druhů, mučedníků. Všechny texty budou z druhého týdne žaltáře, strana 1114 v novějším vydání, 1114, nebo 997 ve starším vydání, nebo 997. Pouze závěrečná modlitba bude z památky na straně 1643 v novějším vydání, 1643 nebo 1461 ve starším vydání, nebo 1461. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Teď se před tvým trůnem stavím, pokornou prosbou tě slavím, dej mi sílu, Bože svatý, vírou, láskou prospívati.
1: Ty jsi mě, o Bože Otče můj, sám stvořil jako obraz svůj, tebou jsem živ a od tebe mám vše k života potřebě.
0: Boží Synu, ty z krví svou vykoupil z hříchu duši mou, ty jsi můj pán, můj přímluvce, má rozkoš, hrad, můj zástupce.
1: Duchu svatý, sílo Boží, která ve mně vše zlé boří, je-li na mě co dobrého, jistě je to z daru tvého.
0: Proto celým srdcem díky vzdávám ti, Bože veliký, za všechna tvá dobrodiní, jež jsi mi učinil dřív i nyní.
1: Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně ze mě smij mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselý a radosti, ať zajásají kosti, které si zdrtil.
1: Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože můj spasiteli, ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, zkroušený

0: se na své milosrdenství.
1: Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu, bál jsem se, Hospodine, tvého díla.
0: V průběhu let ho uskuteční, v průběhu let ho oznám. Kdykoliv se hněváš, vzpomeň na smilování.
1: Bůh přijde z Temanu, svatý z hory Faran.
0: Jeho velebnost zahaluje nebesa, země je plná jeho slávy.
1: Sám září jako světlo, z rukou mu tryskají paprsky, tam je skryta jeho síla.
0: Vyšel si spasit svůj národ, spasit jej i svého pomazaného.
1: Svým koním si otevřel cestu v moři, v bahnu mnoha vod.
0: Slyšel jsem o tom a mé nitro se zachvělo. Rty se mi třásly strachem při té zprávě.
1: Kostižer mi vniká do kostí, mé kroky pode mnou vrávorají.
0: Počkám však v klidu na den tísně, jenž dolehne na lid, který se na nás chce vrhnout.
1: I když fíkovník nevykvete a vinářeva nepřinese plody,
0: i když zklame víno z olivy a pole nevydají pokrm,
1: i když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech,
0: já přesto budu jásat Hospodinu, budu plesat v Bohu svém spasiteli.
1: Hospodin, Pán, je mou silou, mé nohy učiní podobné nohám lani a zavede mě na mé výšiny.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Kdykoliv se hněváš, Hospodine, rozpomeň se na své milosrdenství.
0: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina.
1: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, chval svého Boha Sione.
0: Že zpevnil závory tvých bran, požehnal tvým synům v tobě.
1: Zjednal tvému území pokoj a sytí ti jadrnou pšenicí.
0: Sesílá svůj rozkaz na zemi, rychle běží jeho slovo.
1: Dává sníh jako vlnu, jiní sype jako popel.
0: Zhazuje své krupobytí jako drobty chleba, jeho mrazem tuhnou vody.
1: Posílá své slovo a rozpouští je, poroučí zavanout svému větru a vody se rozproudí.
0: Oznámil své slovo Jakubovi, své zákony a přikázání Izraeli.
1: Tak nejednal se žádným národem, nezdělil jim svá přikázání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
2: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina.
1: Nyní, protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj. Obě dvě části, Židy i Pohany, spojil v jedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství. Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe.
0: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe.
1: Plné důvěry je mé srdce.
0: Ty mi posíláš pomoc z nebe.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe.
1: Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
0: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
1: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.

0: zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
1: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
0: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
1: A ty, dítě, půjdeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
0: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
1: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
0: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti. Kristus se za nás vydal v oběť Otci, aby svou krví očistil naše svědomí od mrtvých skutků. Klaňme se mu a s upřímným srdcem prosme. Pane, na tobě závisí naše spása.
0: Z tvé dobroty nám vzchází nový den.
1: Dej, ať v nás také vzchází nový život.
0: Všechno jsi stvořil a moudře to zachováváš.
1: Dej, ať ve tvém tvorstvu spatřujeme tvou věčnou stopu.
0: Svou krví jsi spečetil novou a věčnou smlouvu.
1: Dej, ať konáme, co přikazuješ a zůstáváme tak věrni tvému zákonu.
0: Když jsi visel na kříži, vyšla z tvého boku krev a voda.
1: Ať tento spasitelný proud smije naše hříchy, aby se celá církev Boží naplnila radostí. Pane, na tobě závisí naše spása. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, přijmi chválu, kterou ti vzdáváme zde na zemi a dej, ať ti jednou smíme zpívat dokonalý chvalospěv také s tvými svatými v nebi. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení z pátku 18. týdne v mezidobí.
1: V prvním čtení hodinky četby v pátek 18. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Ozeáše. Izrael, potrestaný za svou nevěru, se vrátí k Bohu. Tak praví Hospodin, obžalujte svou matku, obžalujte ji. Ona není mou ženou a já nejsem jejím mužem. Ať odstraní z tváře svá smilstva. Proto jí zahradím cestu trním, vystavím zeď, že nenajde své stezky. Poběží za svými milenci, ale nedostihne je, bude je hledat, ale nenalezne. Pak řekne, půjdu a vrátím se ke svému prvnímu muži, tehdy mi bylo lépe než nyní. Neuznala, že já jí dal obilí, víno i olej a zahrnul jí stříbrem i zlatem, z nichž udělali bála. Proto vezmu zpět své obilí v jeho čas i své víno v jeho dobu. Odejmu svou vlnu a len, které přikrývaly její nahotu. Pak odhalím její ohanbí před očima jejich milenců, nikdo ji nevytrhne z mé ruky. Učiním konec veškeré její radosti, její slavnosti, novoluní, její sobotě a všem jejím svátkům. Spustoším její vinice i fíkové sady, o nichž řekla, jsou mojí mzdou, kterou mě obdařili moji milenci. Změním je v houštinu, spase je divoká zvěř. Potrestám ji za dny bálů, kdy jim pálila kadidlo, zdobila se kroužky a náhrdelníky, kdy chodila za svými milenci a na mě zapomněla, pravý Hospodin. Proto ji přemluvím, zavedu na poušť a budu mluvit k jejímu srdci. Ze stejného místa jí vrátím vinice i údolí Achor, bránu naděje. Bude poslušná, jak ve dnech své mladosti, jako když vycházela z egyptské země. V ten den, praví Hospodin, budeš ke mně volat můj muži. Už ke mně nezvoláš můj bále. Jména bálů odejmu z jejich úst. Nebude se už pamatovat na jejich jména. V ten den sjednám pro ně smlouvu s divokou zvěří, s nebeským ptactvem i s drobnou zvířenou země. Luk, meč a válku vyhladím ze země a dám jim uléhat v bezpečí. Navěky se s tebou zasnoubím se s tebou spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím se s tvou věrností a tak poznáš Hospodina. V ten den vyslyším, pravý Hospodin, vyslyším nebesa a ta vyslyší zemi. Země vyslyší obilí, víno a olej a ty vyslyší Izraele. Zasadím si ho do země a smiluji se nad dcerou, která byla nazvána bez milosrdenství. Synu, který byl nazván nejsi můj lid. Řeknu, jsi můj lid a on odpoví, ty jsi můj Bůh.

taky trochu poznat beznaděj. Jak vidíš, dlouho ti nevychází lhát krásou, co je na prodej. Nic divnýho, že jsem tě opustil, nic divnýho, že jsem teď sám. I když mluvím tak, jako bych ti měl co říct, postuj i teď.

Se bylo příliš frází, k pošetilosti máš světa kraj. K tobě mluvit, jako když hrách se hází, a kromě prachů nemáš o ničem šaj.

Jen po dvou nohách obcházím svět a pro svý pomluvy nohy neprohraj. Tím, čím kdo zachází, také schází. Mě si tenkrát řekla, že si pustíš plyn.

Jen po dvou nohách obcházím svět a pro svý pomluvy nohy neprohraj. Nemusíš poslouchat, co tě trýzní, můžeš si vysnít sluneční kraj. O tvým životě je 150 písní, ty sama vem život do dlaní a o něj hraj. Uvidíš, všichni ti uvěří, poznají, co vidím v tvých očích teď já. I když mluvím tak, jako bych ti měl co říct, postuj i teď jako král.

jen větru odpověď svou strom dá. Nesvěřuj se květům se svou žízní, jen krása tupě a ta tvá už uvadá.

Před malou chvílí bylo 6:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 7. srpen 2026, Mezinárodní den odpuštění. Katolický kalendář připomíná patrona Bavorska svatého Kajetána, italského kněze a právníka z 16. století, zakladatele kongregace řeholních kleriků Teatinu. Církev ukazuje i na papeže svatého Sixta II. A II., mučedníky z 3. století. Rozsáhlý požár před 170 lety zachvátil Frimburg na Česko-Krumlovsku. Připomínáme i 85. výročí bengalského literáta, skladatele a malíře s Nobelovou cenou Rabindranáta Tákura. Ve stejný den na olympijských hrách v Berlíně kanoisté Václav Motl a Zdeněk Škadland získali zlaté medaile v kanoji dvojic na 10 kilometrů. 105. narozeniny by oslavil americký skladatel, dirigent a pedagog českého původu Karel Husa, autor hudby pro Prahu 1968. Odešel roku 2016 a před 40 lety zemřel architekt a průmyslový výtvarník Josef Pilař. Svátek má Lada, jméno bájné slovanské bohyně krásy, lásky a manželství znamená pana, případně milá a milovaná. Jaké dnes bude počasí? Čekáme jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Na jihu Moravy místy až 30. V 1000 metrech na horách kolem 19. Vát bude slabý severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Na Moravě a Slezsku vítr mírný až do rychlosti 6 metrů za sekundu.

Bylo 6 hodin a 35 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. V Kigali, hlavním městě africké Rwandy, trvá do soboty kongres SIGNIS, Světové katolické asociace pro komunikaci. Mezi více než 300 mediálními odborníky ze stovky zemí jsou z Česka salesián pater Leoš Ryška a pater Daniel Vícha z televize Noé. Zabývají se výzvami současných médií a etickým využíváním digitálních technologií a umělé inteligence. Hosty stánku křesťanského společenství Logos na festivalu Prague Pride na Střeleckém ostrově v Praze budou v podvečer k dotazům i debatě starokatolický kněz Petr Miencil a metodistický kazatel Petr Vaďura. Akce Light Up to Gandhat připomene 25 let od zápisu této brněnské vily na seznam UNESCO. Její zahrada se vizuálně propojí se sousedními zahradami vily Lev Bear a Arnoldovy vily. Návštěvníky čeká kinetická a zrcadlová instalace, doplněná hudebním programem v režii festivalu Maraton hudby Brno.

Jedním z vrcholů jubilejního roku svatého Františka byla včerejší návštěva papeže Lva XIV. V Asízi. Na závěr čtyřdenního festivalu mládeže GO se setkal s tisíci jeho účastníky a prožil s nimi bohoslužbu v bazilice Panny Marie Andělské. Ve své promluvě spojil téma svátku proměnění Páně s proměnou, kterou evangelium způsobilo v životech svatých Františka, Kláry a jejich následovníků. Papež Lev také citoval exhortaci Evangelii Gaudium, radost evangelia svého předchůdce Františka. Ta varuje před pokušením udržovat bezpečnostní odstup od utrpení druhých lidí. Důvěřovat Bohu, dodal Lev 14., znamená podobně jako svatí František a Klára objevit svět bratří a sester, který nemá být poražen, ale objat. Na cestu domů popřál účastníkům, aby jako návrat Petra, Jakuba a Jana z hory proměnění, totiž cestou přemýšlení o Kristu, který vám důvěřuje, počítá s vámi a stále s vámi zůstává.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
2: Vyšší odborná škola sociální Caritas Olomouc si letos připomíná 30 let od svého založení. K jubileu mimo jiné pořádá netradiční pouť ze Santiago de Compostela na Svatý Kopeček, sdělila za školu Kateřina Opatrná.
3: Vnímáme jako příležitost poděkovat za všechno, čím ta škola prošla a zároveň za všechny lidi, kteří s ní nějakým způsobem putovali a vlastně putují stále. Ta pouť má dvě formy. Jednak je to online pouť, která probíhá už teď během léta. Potom skutečná fyzická pouť, která proběhne 16. září, kdy se vydáme od školy Olomouci na svatý Kopeček, kde proběhne potom i mše svatá Bazilice a společné agape. Kdokoliv, kdo chce, může se připojit jak toho 16., tak právě teď během léta k online pouti. Existuje proto speciální web, na kterém už nyní jsou vidět trasy, které lidi prošli s nějakým úmyslem právě za školu. Společně skládáme trasu, kdy putujeme symbolicky ze Santiaga do Olomouce. Většinou lidi fyzicky putovali právě tak, že putovali do Santiaga a my tím, že vlastně chceme jít potom z Olomouce na Kopeček, tak jsme tu trasu otočili.
2: Říká za vyšší odbornou školu Caritas Kateřina Opatrná.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Za malý okamžik v 7 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus. Na Plusu.
2: V 7 hodin, pátek 7. srpna, začíná Ranní Plus. Dnes s Ondřejem Látalem
3: a Danielou Vrbovou.
4: Český rozhlas Plus.
3: A čím otevřeme naše vysílání? Skoro každý osmý člověk v Česku podporuje podle průzkumu zákaz mobilních telefonů ve školách. Co si ale od takového zákazu slibuje?
2: Proč pobaltské státy varují před hrozbou dronových útoků pod falešnou vlajkou?
3: A dnes je Mezinárodní den piva. Jak úspěšní jsou čeští vědci ve vyrábění bezlepkových variant tohoto moku?
2: Začínáme s právami Plusu. Má je Martin Matějka.
5: ...78% lidí v Česku souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Ukázal to průzkum Medianu pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů a plošný zákaz mobilů v červenci podpořila vláda. Dotazovaní si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku nebo zlepšení jejich vztahů, komentuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
5: Vládní návrh teď posoudí parlament a prezident v případě přijetí začne platit v září příštího roku. Další informace přidáme v Ranním Plusu hned po zprávách. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda a příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
7: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
8: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
9: Už několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
8: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Havířová Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, o 4,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Prodeje rostly ve všech kategoriích, včetně plug-in hybridů a elektroaut. Podle tajemníka Svazu Josefa Pokorného bude vývoj podobný i v následujících měsících.
10: Úplně neočekáváme, že by byl výrazný růst, ale že by nebyl pokles. To znamená, že by nadále se tady uvádělo na trh dostatečné množství nových vozidel, tak aby například i s porovnáním s ojetinami jsme měli výrazně větší přínos k obnově vozového parku.
5: V samotném červenci prodejů nových aut meziročně ubylo o více než 3%. Podle Pokorného je to ale kvůli výrazně vyšším číslům loni v červenci.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Polská opoziční strana Právo a spravedlnost chce deportovat nezaměstnané Ukrajince, muže v odvodovém věku. Na sjezdu strany to oznámil europoslanec PiS Tobiáš Bochenský. K deportacím by došlo, pokud by národně konzervativní strana Právo a spravedlnost příští rok zvítězila v parlamentních volbách.
11: Tobiáš Bochenský z Polské strany Právo a spravedlnost prohlásil, že aby byla střední a východní Evropa bezpečná a svobodná, Ukrajina musí ve válce proti Rusku zvítězit. Z Polska deportovaní nezaměstnaní nebo nelegálně zaměstnaní Ukrajinci, tak podle něj budou mít šanci bojovat za svou vlast a válku ukončit. Právo a spravedlnost se v současnosti rozpadá. Ze strany odešlo několik desítek poslanců, kteří se připojili k nově vznikající formaci expremiéra Mateuše Moravěckého. Tento krok PiS významně oslabil ve volebních preferencích. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Prezident Spojených států Donald Trump se dál snaží zabránit tomu, aby některé děti narozené ve Spojených státech dostávaly automaticky americké občanství. Podepsal exekutivní příkazy, které to vylučují třeba u dětí zahraničních diplomatů. Trumpovu snahu už dřív odmítl nejvyšší soud. Předešlý příkaz podle něj není v souladu s americkou ústavou. Dál Trump nařídil taky přijmout opatření, která by zastavila porodní turistiku. Ta je ale podle agentury AFP jen velmi málo častá. Muž, který kvůli chybě notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům, se dovolal k nejvyššímu soudu. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun. Obvodní soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění jen 600 tisíc. Českému rozhlasu to potvrdila jeho obhájkyně Veronika Hendrichová.
12: Muži odkázala dům na okraji Prahy jeho babička. Sepsanou závěť ale notářka přehlédla a úředníci ji objevili až v roce 2021. O nemovitost i možné výhody z ní tak muž přišel. Soud podle obhájkyně Hendrichové mimo jiné odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let a označil to za spekulativní.
13: A současně jsme požadovali ušlý zisk v podobě zhodnocení té nemovitosti v průběhu času a také ušlý zisk v podobě ušlého pronájmu za tu nemovitost.
12: Podle Pražského obvodního soudu se výše vzniklé škody musí počítat podle dne, kdy se stala chyba, tedy k roku 2005. O dovolání rozhodne nejvyšší soud v nejbližších měsících. Vít Kubant, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zpěvák Marek Ztracený dnes večer odehraje koncert na Letenské pláni v Praze. Kvůli vystoupení tam v minulých týdnech vznikl dočasný stadion s tribunou, pódiem a asi 17 metrů vysokými věžemi s obrazovkami.
14: Obuži mi boty, jestli mě chceš soudit.
15: Marek Ztracený zaspívá 25 písniček, včetně jedné nové, Obuj si mé boty, kterou vydal minulý týden. Na pódium si přizve i hosty.
16: Beru to jako jeden z největších večerů, možná největší večer mýho života hudebního.
15: Koncert budou sledovat desítky tisíc fanoušků. Dopravní podnik podle mluvčího Daniela Šabíka posílí spojení na Letnou.
17: Dopravní podnik zřizuje účelovou tramvajovou linku číslo 44. Posílíme provoz metra na lince A a také na lince C.
15: Koncert začne v 8 večer a potrvá 2 hodiny. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
5: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už čekejte nesouvislou kolonu před Brnem. Zpomaluje se u Kývalky na 182. kilometru a pomalu se jede do omezení na 196. Zatím je to na 15 až 20 minut. Na dálnici D3 směrem z Českých Budějovice na Prahu opatrně u Tábora, kde je uzavřen sjezd i nájezd na 79. kilometru. Důvodem je havárie osobního auta, kolony se netvoří. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se zdržíte před omezením u letiště. Kolona ze 4. kilometru od sjezdu na Kněžové se vás zdrží 10 minut. V Praze opatrně v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most. Za výjezdem na Radlice stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu a čeká na odtažení. V koloně už se jede v celém tunelu Mrázovka, je to asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Pátek přinese jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Římskokatolická farnost Pozořice na Brněnsku uspořádala sbírku na pomoc nemocným dětem. Za vybrané peníze pořizuje mobilní klimatizace, které jim usnadní pobyt v nemocnici během horkých dnů. Za celou iniciativou stojí Ivana Jochimková.
1: Sbírka od farníků naší římskokatolické farnosti Pozořické, kde se zapojili i přátelé nefarníci, přátelé přátel, široké okolí, tak pomohla ohromně. Za peníze z té sbírky jsme koupili pro dětskou nemocnici v Brně prvních 5 mobilních klimatizačních jednotek a vzhledem k tomu, že to byl takový velmi důležitý podnět, tak nám zbyly další penízky od velmi štědrých dárců a my se můžeme postarat v rámci celé naší brněnské diecéze o další potřebné nemocnice, které mají dětská oddělení, takže o nemocné děti v těchto nemocnicích. A já jsem se do toho pustila dál a všechny tyto nemocnice jsem si vytipovala, obvolala a už rozdáváme dalších 9 mobilních klimatizačních jednotek z darů. Ale pravdou je, že sbírka klidně může pokračovat dál, protože těch potřebných je opravdu strašně moc a nejsou to jenom děti v dětských nemocnicích, ale třeba naše babičky a dědečci v domovech, v různých zařízeních, kde opravdu taky nemají klimatizace, protože ta vedra, která udeřila letos, všechny zaskočila. A není to jenom letošní rok.
0: Nápad uspořádat sbírku vzešel z osobní zkušenosti Ivany Jochimkové.
1: Všechno začalo tím, že onemocněla moje milovaná vnučka. Měla horečky, zvracela a ať jsem vystudovala dětské lékařství a i v tomto oboru jsem pracovala, tak mě bylo jasné po veškerých snahách doma, že to doma nezvládneme a je nutná hospitalizace a infuzní terapie. Takže jsme odvezli malou do nemocnice a tam jsem zjistila, že na pokoji, kde byla hospitalizována, je teplota nějakých 33 stupňů Celsia. Proto jsem poprosila sestřičky, lékaře, jestli je možné sehnat mobilní klimatizační jednotku, která by tu teplotu snížila, protože vnučka měla teploty téměř 40 stupňů a to je naprosto nepřijatelné. V tomto prostředí takto horkém léčit nejenom vnučku, která takto horečkuje, ale vlastně všechny děti. Ať se snažili jakkoliv, tak nikde v celé té dětské nemocnici nenašli žádnou mobilní klimatizační jednotku, kterou by mohli vnučce na pokoj přivést. Proto jsem se rozhodla, že toto tak nenechám. Vnučka už sice byla propuštěná, díky bohu zdravá domů, ale říkala jsem si, ne, pro všechny nemocné děti to musí být jinak a správně. A proto jsem hned první pracovní den začala jednat. Je potřeba tady tuto uchopit skutečně tak, aby celá dětská nemocnice byla dobře po této stránce ošetřena, aby všude byly teploty takové, jak doporučuje krajská hygienická stanice, a to na lůžkových odděleních pro děti 22 až 24 stupňů, aby opravdu tyto děti byly.

0: Včera v Praze začal 31. ročník Mezinárodního varhanního festivalu, který až do 24. září nabídne každý čtvrtek koncert v Bazilice svatého Jakuba. Podrobnosti má ředitelka festivalu Irena Chřipková.
1: Letošní dramaturgie je spíše založena na osobnostech, varhanících, kteří sestavili své programy takzvaně šité na míru svatojakubským varhanám. Takže budeme mít možnost vyslechnout zajímavé projekty složené třeba z francouzské hudby nebo virtuózní neznámá díla v podání amerického umělce nebo celovečerní Goldbergovy variace, které přednese slovenská umělkyně Bernadeta Šuňavská. Na festivalu se také snažím představit i mladé začínající umělce vedle renomovaných varhaníků střední i zralé generace. Ale vlastně tento festival bychom rádi věnovali památce Jiřího Valenty, který byl klávesistou skupiny Olympic a předčasně odešel z tohoto světa a tvořil s námi krásné společenství, obdivoval naše varhany a léta k nám docházel na varhaní festival a my na něho i při těchto koncertech bychom rádi mysleli.
0: Irena Chřipková sama působí jako varhanice. V rámci festivalu vystoupí 3. září s českou premiérou díla skladatele Jiřího Temla.
1: Během uplynulých let zaznělo v Bazilice několik jeho skladeb. Já sama jsem zde premiérovala jeho cyklus Mysterium Sacrum nebo Tokatu Yamahu, potom Prosby a chvály pro zpěv a varhany a teď to bude Tokata Irena. Před časem pan autor jednou zavolal a sdělil mi, napsal jsem ti tokátu a tím se to stalo, že se mi přijala a sám ji nazval tokátou Irenu. Je to skladba živá, pulzující, tak jako ostatně všechny jeho skladby a založena je na kontrastech výrazových, barevných a možná mě také tak trochu i charakterizuje. Tokátou začínám svůj koncert a potom se odehraje taková romantická část francouzské hudby a zakončíme celý koncert spolu s vynikajícím trombonistou Robertem Kozánkem a to dílem De Profundis od Juraje Filase. Od jehož úmrtí uplyne letos 5 let. Takže máme takovou koncepci soudobé hudby uprostřed s romantickým oddílem. Pak poslední koncert bude koncertem, na kterém vystoupí titulární varhaník chrámu Notre Dame, pan Vincent Dubois.
0: Uzavírá na Proglasu ředitelka Mezinárodního varhanního festivalu a varhanice Irena Chřipková. Další festivalový koncert odehraje příští čtvrtek Jan Rotrekl.

samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci.

Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 7. srpen 2026, Mezinárodní den odpouštění. Katolický kalendář připomíná patrona Bavorska svatého Kajetána, italského kněze a právníka z 16. století, zakladatele kongregace řeholních kleriků Teatinů. Církev ukazuje i na papeže svatého Sixta II. A druhy, mučedníky z 3. století. 15 let nás dělí od úmrtí skladatele, aranžéra, klavíristy a textaře Jiřího Traxlera. Na pouti do Kompostely před 7 lety zemřel ve Francii Milan Langer, zakladatel spolku Trend vozíčkářů. 50 dnes slaví moderní gymnastka a baletka Adéla Polertová. 60. narozeniny slaví františkán pater Šebestián Pavel Smirčina, skaut, moderátor společné duchovní správy farnosti Plzeň Severní Předměstí. Šedesátník je ode dneška i zakladatel internetové encyklopedie Wikipedie, americký podnikatel Jimmy Wales. A svátek má Lada. Jméno bájné slovanské bohyně krásy, lásky a manželství znamená pana, případně milá či milovaná. Dnes bude jasno až polojasno ráno a dopoledne bude na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30, ve 1000 metrech na horách kolem 19. Vát bude slabý až severovýchodní vítr, který se na Moravě bude měnit na mírný do rychlosti 6 metrů za sekundu.

0: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ode dneška hostí Mezinárodní festival slovenského folkloru Jánošíkův Dukát. Do neděle nabídne vystoupení téměř 20 souborů z Česka i Slovenska, ale i krajanské soubory z Maďarska, Srbska a Irska. Hovoří ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš.
1: Tentokrát se zaměříme na oblast Gemer Malohon a to, co budeme moci vidět, tak bude program, který se nazývá Hudobno spevno tanečný a který bude právě z toho území Malohontu, z obcí, které jsou v podstatě centrem středného Gemera nebo této oblasti. Kromě toho, že uvidíme vystoupení folklorních souborů, tak bude ještě zařazený program, který se nazývá Živá klenotnice a která bude takovou malou školou tanců z Malohontu a Gemera. Folklorní soubory, které u nás vznikly, povětšinou ve větších městech, Ostrava, Brno, Olomouc, Praha, pro svoji takovou jako dynamičnost, pestrost, akčnost, jsou tam členové, třeba Moraváci, Slezané, Češi, z jednotlivých folklorních oblastí Slovenska. Přijdou i zkušení choreografové, lektoři, kteří je vyučují, ukazují, jak se ten tanec v té dané oblasti tančí a jak se vyvíjí. Teď třeba uvidíme na tomto festivalu soubory z Maďarska, ze Srbska nebo třeba z Irska. A je to tak, že skutečně ten slovenský folklor si tyto soubory zachovávají třeba i několik staletí. K těmto souborům jsou vysíláni nebo si oni vyžádají lektory nebo choreografy, aby si to udržovali v takové co nejčistší podobě. Ale vždycky je vidět, že ten základní charakter, základní styl je opravdu zachovaný a je podobný.
0: Ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš zve také na doprovodný program. V plánu jsou aktivity pro nejmenší i řemeslný jarmark.
1: Kromě folkloru, kromě hudby, tance, tak jsme mysleli třeba na děti. Jednak ta výuka školy tanců, jednak tady bude dětský dvůr, takové tvořivé dílny a hry pro děti, výuka školy a pastýřské hudební nástroje, školička tanců pro děti. No a bude tady 25 lidových výrobců, prodejců, stánků, které předvádí lidové řemesla v mnoha oblastech. Výroba z hlíny, kamene, skla, kovu, přírodních pletí, dřeva, textilních vláken, spoustu dalších, převážně přírodních materiálů, ze kterých tady ti lidoví řemeslníci vyráběli. Kromě toho tady máme soutěž ve stloukání másla. Slováci říkají mútenie. Můžeme ve stánku, kde se budou servírovat halušky, tak můžeme dostat halušky od mistra kuchaře, který je mistrem světa ve vaření halušek.
0: Říká o 27. ročníku festivalu Jánošíkův Dukát ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš. Akce potrvá ode dneška do neděle.

0: Noční křížová cesta se dnes uskuteční na poutním místě Maria Hill v Věseníkách. Vychází se ve 21 hodin od prvního zastavení v areálu Bohema ve Zlatých horách. Přibližně 3-kilometrová trasa vzhůru vede poměrně náročným lesním terénem. Pobožnost zakončí adorace před nejsvětější svátostí v kostele Panny Marie Pomocné.
1: Už je to dlouho, co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skoro.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

se 7:45 na Proglasu začíná hraní Hudební kompas. Na cesty za hudbou nás každý všední den v tuto dobu zve. Dnes si představíme novinku slovenského souboru František Báleš Ensemble s názvem The Enchanted Maiden in the Vach and od Johnny. Jde o neobvyklý projekt, inspirovaný slavnou romantickou baladou básníka Janka Krále Zakliata pana vo váhu a divný Janko, ovšem v anglickém překladu irského básníka Johna Minhana. Začneme skladbou Oh, don't you know, Snow Lands. Ach, neznáš ty kraje.

Hraje nám František Báleš Ensemble a představujeme si album The Enchanted Maiden in the Vach and od Johnny, což je zhudebněný anglický překlad romantické balady Janka Krále. František Báleš říká, že jej při komponování inspirovala nejen samotná balada, ale také vzpomínky na dětství prožité na slovenském venkově v blízkosti řeky. Právě spojení literární předlohy, osobní zkušenosti a současného hudebního jazyka dává albu mimořádně osobitý charakter. Výsledkem není muzikál ani klasická kantáta, ale svébytné dílo, které propojuje poezii, jazz a komorní hudbu. Album je také důkazem, že současný jazz může být přirozeným partnerem literatury i dalších hudebních tradic. František Báleš se svými spoluhráči vytvořil dílo, které vychází z jedné z nejvýznamnějších básní slovenského romantismu, ale současně oslovuje dnešního posluchače moderním hudebním jazykem a silnou atmosférou. Tragický příběh mladého Janka vychází z lidové pověsti o zakleté paně, která se zjevuje ve vodách Váhu. Janko se rozhodne vysvobodit ji, ale jeho touha změnit vlastní osud končí tragicky. My si poslechneme ještě dvě části. První se jmenuje Why have the sheepdogs growled? Proč vrčí ovčáčtí psy? A druhá The hour of 12 is striking. Odbíjí 12. hodina.

0: That sign, the blessing three more times, kisses the cross and the rosary. He says amen and dives down from the cliff.
1: 8 hodin, tohle je Ranní plus, od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová.
2: A Ondřej Látal.
3: Český rozhlas plus.
2: Tady je naše nabídka vysílání v dalších minutách Ranního plusu. Jak se ve Francii osvědčil zákaz mobilních telefonů ve školách?
1: Z čeho chtěli policisté podle dokumentů obvinit poslance Filipa Turka v souvislosti s jeho příspěvky na sociálních sítích?
2: A jakou změnu chce Kolumbijcům přinést nový pravicový prezident, který se dnes ujímá úřadu?
1: To vše až po zprávách, které dnes připravuje Martin Matějka.
4: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů, vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnilo se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Opatření třeba více podporují rodiče než bezdětní. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
4: Zákaz telefonu na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny, začít platit by měl od září příštího roku. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Společnost taky musí změnit způsob fungování svých platform, tedy třeba Facebooku nebo Instagramu. Má třeba omezit funkce, které vyvolávají závislost, nebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Peníze mají jít do fondu na podporu duševního zdraví teenagerů. Meta uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá, dodala, že pracuje na odstranění závadného obsahu na svých platformách. Ministerstvo životního prostředí eviduje 2 připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Lidé je mohli podávat v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, třeba způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do roku 2038. Kdy přesně začne platit, ale není jisté, říká mluvčí ministerstva Kateřina Paclíková.
6: Ministerstvo obdrželo k dnešnímu dni připomínky od jednoho hospodařícího subjektu a jedné fyzické osoby. Vypořádání bude probíhat standardním způsobem v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. V tuto chvíli zatím není možné předjímat délku trvání tohoto procesu, a tedy ani termín, kdy začne plán péče o chráněnou krajinou oblast platit.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren.
7: Provozovatelé sítí budou muset zvládnout 2 rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení. Připravují proto vyšší rezervy, záložní zdroje, koordinaci přeshraničních toků elektřiny a nepřetržité sledování sítí. Španělská společnost Red Electrica odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Slovenské ministerstvo vnitra čelí podezření, že podřídilo silniční radary s ruskou technologií. Resort to odmítá. Slovenský deník N ale tvrdí, že kamery se do země dostaly přes anonymní firmu na Kypru, která podle něj jen zakrývá jejich skutečný původ.
8: Ministerstvo vnitra tvrdí, že nové radary nejsou ruským výrobkem. Slovenský deník N ale zjistil, že jako jejich výrobce je v certifikátu uvedená málo známá firma z Kypru bez dohledatelné historie nebo referencí. Fotografie i technický popis zařízení podle listu odpovídají kamerám ruské společnosti z Petrohradu. Opoziční progresivní Slovensko proto žádá zveřejnění smluv i nezávislou kontrolu zařízení a varuje před možným zneužitím dat. Ministerstvo naopak tvrdí, že kamery fungují v uzavřené síti bez přístupu třetích stran a data z nich nemohou odcházet mimo jeho informační systém. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových, další 1/5 měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. V samotném červenci sice prodeje oproti loňsku poklesly o více než 3%, podle Svazu to ale bylo kvůli vyšším číslům loni. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči ráno zasahovali u požáru bytového domu v Domažlické ulici v Plzni. Hořelo ve druhém patře. Hasiči museli evakuovat 20 lidí. Teď už je požár pod kontrolou, říká mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
9: Požár jsme dostali pod kontrolu zhruba v 17:30 a podle dosavadních zjištění vznikl od požáru elektrokoloběžky. Proč koloběžka začala hořet, to bude zjišťovat vyšetřovatel. Hasiči z objektu evakuovali celkem 22 osob, přičemž 9 z nich bylo vyvedeno pomocí vyváděcích masek. Jednu osobu jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Ostatní obyvatelé byli bez zranění.
4: Dnes večer vystoupí na pražské Letné zpěvák Marek Ztracený. V minulých týdnech tam kvůli tomu technici postavili dočasný stadion. Areál organizátoři otevřou v 16:30. Samotný koncert pak začne ve 20 hodin. Podle Ztraceného to bude jeho dosud největší hudební vystoupení.
10: Vím, že to bude 25 písniček. Dejme tomu 60% těch písniček lidi určitě čekají, jsou to ty nejznámější, protože mám rád, když společně můžeme zpívat, ale mám pár překvapení. Samozřejmě jednu novou písničku, kterou jsem představil pár dní naspátek a přemlouvám fanoušky, aby se ji naučili, aby jsme si ji tu spolu mohli zapívat, jako by ji znali roky.
4: Odpoledne a večer pojede přes Letnou městská hromadná doprava častěji, a to včetně zvláštní tramvajové linky. Dopravní podnik posílí i linky metra. A silničáři o víkendu uzavřou tunely Lochkov a Chalupice na pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřka od 12 hodin do nedělního poledne. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dál po jižní spojce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
11: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí.
4: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už čekejte nesouvislou kolonu před Brnem. Zpomaluje se u Kývalky na 182. kilometru a pomalu se jede do omezení na 196. Zdržíte se více než 20 minut. Na příjezdu do Prahy od dálnice D8 se jede pomalu v Cínovecké. Od sjezdu na Zdiby ke Kbelské je to na 15 až 20 minut. V Praze čekejte silný provoz v obou směrech na příjezdech k letišti. A směrem z Prahy je kolona od Evropské směrem do Prahy se brzdí za 4. kilometrem D7. V obou směrech je to asi na 15 minut. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Pátek přinese jasno až polojasno, dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách 19 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Bylo 8 hodin a 10 minut, na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. V Kigali, hlavním městě africké Rwandy, trvá do soboty kongres Cygnus, Světové katolické asociace pro komunikaci. Mezi více než 300 mediálními odborníky ze stovky zemí jsou z Česka salesián pater Leo Šeriška a pater Daniel Vícha z televize Noe. Zabývají se výzvami současných médií a etickým využíváním digitálních technologií a umělé inteligence. Hosty stánku křesťanského společenství Logos na festivalu Prague Pride na Střeleckém ostrově v Praze budou v podvečer k dotazům i debatě starokatolický kněz Petr Miencil a metodistický kazatel Petr Vaďura. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl požehná po mši svaté v kostele Narození Panny Marie v Třebenicích tamní nově zrekonstruovanou faru se zimní kaplí. Začíná třetí víkend z cyklu duchovní přípravy na národní pochod za život, který se uskuteční 20. září v Bratislavě. Tentokrát se budou věřící modlit za obnovu medicínské profese. Historik Petr Kubín povede přednášku na téma, jak přišli premonstráti do Čech. Uskuteční se v malém sále opatského bytu v klášteře Teplá. Prvopáteční večerní křížová cesta se koná na poutním místě Mariahill v U Zlatých hor v Jeseníkách. Více než 300 českých skautů a skautek se do zítřka účastní středoevropského skautského jamboree nedaleko Budapešti. Ve Šluknově se setkají rodáci zaniklé obce Fukov. Součástí akce bude bohoslužba pod širým nebem, čtení povídky od Ingeborg Kersten nebo vystoupení s písněmi Michala Stetránky. Akce Light Up Tugendhat připomene 25 let od zápisu této brněnské vily na seznam UNESCO. Její zahrada se vizuálně propojí se sousedními zahradami vily Lev Bér a Arnoldovy vily. Návštěvníky čeká kinetická a zrcadlová instalace, doplněná hudebním programem v režii festivalu Maraton hudby Brno. V galerii města Přerova zahájí výstavu největších českých ilustrátorů. Nabídne tvorbu 10 osobností české ilustrace a výtvarného umění. Slovenská folklorní hudba a tanec oživí dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Do neděle zde potrvá 27. ročník festivalu Jánošíkův dukát.

0: V Moravské galerii v Brně znovu otevřeli expozici Umění do kapsy. Nadále je součástí stále expozice v místodržitelském paláci. Výstavu Proglasu popsala mluvčí galerie Eva Kadláčková.
1: Umění do kapsy je edukativní expozice. Je určená návštěvníkům všeho věku, kteří chtějí porozumět umění. Takže lektoři a kurátoři Moravské galerie ji vystavěli jinak, než bývá zvykem. Inspirovali se oblíbenou encyklopedií Rozum do kapsy a seřadili artefakty podle témat. Například, jak umění nahlíží na běh času, jak na krajinu nebo i jak na ošklivost. Krajinu třeba můžete vyobrazit realisticky nebo abstraktně, anebo s ní a v ní dokonce přímo pracovat, to je takzvaný land art. Součástí expozice je také unikátní haptická sbírka Moravské galerie pro nevidomé a slabozraké.
0: V paláci už několik let dochází ke stavebním úpravám, o expozice však návštěvníci nepřijdou.
1: Rekonstrukce místodržitelského paláce v centru Brna je dlouhodobou a náročnou záležitostí. Zatím je upraveno přízemí s expozicí Umění do kapsy, to bylo dokončeno v roce 2024. Letos proběhla výměna parovodu za horkovod a následovat budou další etapy ve vyšších patrech. Práce by mohly začít na přelomu roku. O expozici starého umění Brno předměstí Vídně a Moravskou zemskou obrazárnu, ale lidé nepřijdou, obě jsou k vidění online.
0: Dodává mluvčí Moravské galerie v Brně Eva Kadlčáková.

0: Příští sobotu ožije skanzen Veselý kopec s tradičními dožínkami. Celodenní program nabídne ukázky starých zemědělských prací i lidových řemesel. Podrobnosti má organizátor Pavel Bulena z Národního muzea v přírodě.
1: Jsou pro ně připraveny ukázky zpracování zemědělských plodin a některých těchto ukázek by se mohli také zúčastnit a sami si je vyzkoušet. Takže třeba mlácení obilí cepem, výrobu hovřísel, loukání másla a mimo těchto ukázek bychom měli i připravené také třeba tušení ovoce, byly by spuštěné samozřejmě některé naše stroje, takže stabilní benzinový motor by poháněl velkou mlátičku, ve které by se mlátilo obilí. A vedle těchto ukázek máme připravené také další doprovodné programy, doprovodné dílničky, nejenom pro děti, ale i pro dospělé, takže děti by si v našich tematických dílničkách mohly vyrobit třeba papírový obilný klas nebo veselou ovečku, bylinkový škapulíř nebo krotit vrbové proutky a pro dospělé máme připravený i 3-hodinový řezbářský workshop, ve kterém by si mohli třeba z lipového dřeva vyřezat lžičku. A takovou novinkou pro letošní rok by byl bábovkový kvíz, kdy jsme připravili z našich vlastně sbírek zajímavé formy na bábovky. Bábovky jsme upekli a návštěvníci by si mohli zkusit přiřadit bábovku k té správné formě. A nebude to jenom o ukázkách a o dožínkách, ale samozřejmě s dožínkám se pojí také dobré jídlo a pití, takže pro návštěvníky budeme v našich chaloupkách také péct koláče a buchty, také chléb s čerstvě připraveným máslem.
0: Dožínkový průvod projde Veselým kopcem celkem 3x. Lidé si navíc vyzkouší výrobu dožínkového věnce, pokračuje organizátor Pavel Bulena.
1: Chtěli bychom jim představit nejen ukázky tradičního zpracování zemědělských plodin na vesnici, jako bylo třeba obilí, len nebo ovoce, ale představit si také dožínkové obyčeje. Průvod v podání hlineckého folklorního souboru Vysočan by tyto dožínkové obyčeje představil. Společně s ním by se toho dožínkového průvodu mohli zúčastnit také návštěvníci. V připraveném workshopu by si mohli vyrobit kytičku z obilí a z lučního kvítí, vzít si ji do ruky a projít společně s Vysočanem Veselým kopcem společně s dožínkovým věncem a bábou. Ta bába to býval poslední snop, který se vzal z pole a potom se hospodářovi a hospodářce předal, že vlastně dožínky jsou za námi a obilí je sklizeno. Věříme, že pro návštěvníky jsme připravili zajímavý a pestrý program plný ukázek, zážitků a dobrého jídla, takže v sobotu 15. srpna se na ně budeme na Veselém kopci těšit.
0: Pozval za organizátory dožínek ve skanzenu Veselý kopec Pavel Bulena. Uskuteční se příští sobotu.

8 hodin a 30 minut. Tento čas byl právě před chvílí. Je pátek 7. srpna 2026, Mezinárodní den odpouštění. Katolický kalendář připomíná patrona Bavorska svatého Kajetána, italského kněze a právníka z 16. století, zakladatele kongregace řeholních kleriků Teatinů. Církev ukazuje i na papeže svatého Sixta II. A II., mučedníky z 3. století. Rozsáhlý požár před 170 lety zachvátil Frimburg na Českokrumlovsku. Připomínáme i 85. výročí bengalského literáta, skladatele a malíře s Nobelovou cenou Rabindranáta Tagora. Ve stejný den na olympijských hrách v Berlíně kanoisté Václav Motl a Zdeněk Škadrland získali zlaté medaile v kanoji dvojic na 100 kilometrů. A 105. narozeniny by oslavil americký skladatel, dirigent a pedagog českého původu Karel Husa, autor hudby pro Prahu 1968. Odešel roku 2016. Svátek má Lada. Jméno bájné slovanské bohyně krásy, lásky a manželství znamená pana, případně milá, milovaná. A podíváme se na to, jaké dnes bude počasí. Čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30, v tisíci metrech na horách kolem 19. Vát bude slabý severní až severní východní vítr do rychlosti 4 metry za sekundu. Na Moravě a ve Slezsku vítr mírný do rychlosti 6 metrů za sekundu. Nyní si dáme písničku a po ní se spojíme s Jiřím Nývltem, mluvčím biskupství litoměřického.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Stal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevyprávím. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

0: Ve Svoru na Českolipsku bude zítra ekumenická bohoslužba roku smíření. V kapli svatého Josefa se sejdou místní duchovní i představitelé veřejné správy. Setkání se vzpomínkou na tragické poválečné dění v oblasti povede administrátor litoměřické diecéze, arcibiskup Stanislav Přibyl. Po telefonu zdravím mluvčího litoměřické diecéze Jiřího Nývlta. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Dobré ráno, zdravím vás i posluchače.
0: Z jakého důvodu je další zastavení roku smíření právě ve Svoru?
1: To má širší kontext. Vyhlášení roku smíření naším biskupem, nyní pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem, jsme se sešli už na 7 místech v litoměřické diecézi, která jsou nějak spojená s válečným, ale zejména poválečným násilím, který s tím, které souviselo s revanšismem a pak i s vyhnáním německy hovořícího obyvatelstva severu Čech. Doposud to byly především lokality, kde se vraždění a týrání z české strany odehrálo ve velkém měřítku, když šlo o desítky, stovky, ba i tisíce mrtvých. Naposled jsme připomínali 31. července takzvaný ústecký masakr, kde byly v reakci na výbuch v muniční továrně Němci biti, týrání, topení v požárných nádržích, střílení, ubíjení a schazování do Labe. Předtím jsme se scházeli v Rovensku pod Troskami, v Mladé Boleslavi nebo například v sousedním Terezíně, kde jsme připomínali mrtvé ve zdejším koncentračním táboře, který se ale po válce změnil v internační tábor pro Němce, to se málo ví. Stanislav Přibyl, potomci krajanů i věřící lidé se také připojili k už tradičnímu pochodu po stoloprty Žatec, který připomíná největší poválečné vraždění civilistů, jak se tu říká, před Srebrenicí. Ve Svoru to bude tentokrát trošku jiný. Sejdeme se v kapli svatého Josefa k ekumenické bohoslužbě a připomínat budeme mrtvé z celého Českolipska, ale také absurdní násilí, které se odehrálo právě v této obci. Zatímco doteď to byly desítky, stovky a tisíce obětí, tentokrát zazní konkrétní jména. Od července 45 sloužil na dráze ve strážním domku u železniční trati z Nového Boru Jindřich Beran. Absurdní násilí páchal společně s někdejším novoborským sklářem Jaroslavem Maštalířem a za asistence 3 vojáků novoborské posádky. Na sklonku srpna 45 zadrželi Elzu Seidlovou a Elfried Wilhelmovou, které byly už v červnu odsunuté do Nového Boru, kam se chtěli vrátit pro některé své cennosti. Měly být znovu dopraveny do Českolipského internačního tábora, ale nedaleko toho zmíněného strážního domku u trati je prostě obě zastřelili, podle všeho z loupežných důvodů. Později pak tamtéž skupina zadržela Gertrudu Haklovou, Martu Rajbišovou a Hertbičovou, které tudy náhodou cestovali. Protože dvěma z nich chyběly potřebné doklady, chtěli je zastřelit taky. Dvěma se povedlo uprchnout a třetí byla několikrát znásilněna. Čili modlit se budeme za oběti, za pachatele, za smíření. Hospodinu svěříme někdejší utrpení válečné i tyto poválečné činy, které byly nesené odplatou a principem kolektivní viny.
0: Už jsme se toho trošku dotkli, ale jak přesně setkání proběhne a kdo všechno přijal pozvání?
1: Bude to klasická bohoslužba slova, ekumenická, zazní čtení z písma, Stanislav Přibyl bude kázat, zazní historický medailon, který připomene ty události z pera historika a archiváře litoměřického biskupství Martina Baruse. Víte, není nás velký tým, takže všechno vzniká poměrně organicky. Dorazí zástupci místní ekumeny duchovní, které zve cvikovský duchovní správce páter Ruda Rebka, zástupci samosprávy a čekáme věřící z širokého okolí. Jsem moc vědavý, jestli se vůbec vejdeme do té kaple. Obvykle přijíždějí i zástupci německé ambasády, ať už pan velvyslanec Reus nebo vojenský ataše Rüdiger Heinrich, skvělý člověk, katolík, poměrně hezky vždycky mluví, velmi otevřeně. Já bych chtěl srdečně pozvat všechny, kdo by se případně nacházeli v okolí, třeba i na dovolené. Ono to téma je bolestné, ale pokaždé ta atmosféra velice, velice milá, otevřená, je to spojené i s nějakým občerstvením, které následuje, a s tím možnost o těch věcech hovořit a opravdu se přátelit.
0: Co litoměřickou diecézi ještě čeká v rámci roku smíření?
1: Tak příští setkání bude přímo tady v Litoměřicích a půjdeme průvodem od dolu Richard na hřbitov, kde bude ekumenická bohoslužba. A je to příležitost, která je spojená, nebo spojili ji přátelé se sdružení Ackermann Gemeinde s oslavou 80. výročí založení, které vlastně byla to jedna z inspirací Stanislava Přibyla k tomu rok smíření vyhlásit, právě toto kulaté výročí. Budou slavit i tady na biskupství. Pak 17. října bude následovat setkání v České Kamenici v 10 hodin, bude to mše svatá. 18. listopadu v 18 hodin bude židovsko-křesťanská modlitba v Liberci, kde se zúčastní přítel arcibiskupa Stanislava Přibyla rabín David Maxa a místní starší bratři ve víře. Uskuteční se to v knihovně, která stojí na místě někdejší synagogy. A rok smíření uzavře mše svatá 6. prosince v 10 hodin v Bílině. Více informací celému tomu projektu i těm jednotlivým bohoslužbám lze nalézt na webu biskupství dltm.cz.
0: Uzavírá na Proglasu Jiří Nývlt, mluvčí litoměřické diecéze. Děkujeme za rozhovor, všechno dobré vám i vašim spolupracovníkům.
1: Pokojný den.

Po náhlé nemoci ve věku nedožitých 62 let odešel na věčnost premonstrát pater Václav Jaroslav Rychlý. Pohřební mše svatá se uskuteční v úterý od 14 hodin v kostele svatého Leopolda při klášteře milosrdných bratří v Brně, kde zesnulý v posledních letech sloužil. Následující den bude pohřben do řádového hrobu na hřbitově v Želivě.

Papež Lev XIV. Se v listopadu vydá na apoštolskou cestu do Jižní Ameriky. Nejprve zamíří do Uruguaye a poté navštíví rodnou zemi svého předchůdce Františka, Argentinu. 11denní cestu pak svatý otec zakončí v Peru, ke kterému má osobní vztah. V 80. letech zde působil jako misionář, později jako biskup a získal i zdejší občanství. Podrobný program svatý stolec připravuje.

0: Turisté, kteří letos v létě navštěvují Plzeň, už nepřijíždějí jenom na víkendy jako v minulých letech. Novým trendem je rozložení návštěvnosti do celého týdne. Největšími lákadly jsou stará synagoga, bednárna plzeňského pivovaru a výstava o Hurvínkovi. Počty návštěvníků nesnížily opravy v centru ani Velká horka. Kvůli vedrům však vyhledávají spíše chladnější prostory, hlavně sklepy pivovaru a historické podzemí, uvedla vedoucí turistických tras Prazdroje Pavla Mášková.
1: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích, kde se nepřichlazuje, je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teď nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů a je to opravdu kolem těch 8 stupňů zhruba.

Proglas vám nabízí hudbu, kterou na jiných rádiích většinou neuslyšíte. A když už vám pouštíme nahrávky zahraničních interpretů, zdaleka se neomezujeme pouze na angličtinu. Hudební svět je totiž mnohem pestřejší, pokud jde o styly, barvy a také jazyky. Vítejte u pořadu Slyšte lidé dnes s písněmi Romů a Sintů. Příjemný poslech přeje Milan Tesař. Možná cize znějící označení Sintové si vysvětlíme později. Teď prozradím, že nám budou hrát interpreti z různých zemí, ale že začneme ve východních Čechách. Tam působí už mnoho let jedna z našich předních romských skupin, Terne Čave. Své zatím poslední album Balvaj nahrála v roce 2018 a já vám z něj bez delšího úvodu nabídnu skladbu téhož jména.

Původně Terneč Chave vsázeli na zvuk několika akustických kytar ve stylu třeba jihofrancouzské skupiny Gypsy Kings. Postupně se ale přeorientovali k bohatšímu zvuku, ovlivněnému rockem, šansonem i tanečními samply. Na jednotlivých svých albech překvapovali rytmem tanga, reggae, ska nebo hip-hopovými figurami. Zatím poslední album Balva je skupina natočila ve spolupráci s Ondřejem Ješkem, vyhledávaným producentem především české alternativní scény, a jeho rukopis je na desce znát. Zatímco Terneč Chave jsou zkušení muzikanti, páni ve zralém věku, zpěvačka Ida Kellarová se stará o nejmladší generaci romských zpěváků. Říká, romským dětem chybí pocit, že jsou ve společnosti vítané. Jejich cesta ze začarovaného kruhu osad a get do světa, kde se od nich něco očekává, kde si mohou věřit a kde mohou něco dokázat, je jedna z nejtěžších cest. A i když se energie, kterou do dětí vkládáme, nezúročí hned, věřím, že naděje na změnu tady je. Sbor Čavorenge pod vedením Idy Kellarové má za sebou více než 200 vystoupení a workshopů pro desítky tisíc posluchačů. Vyjíždějí i do romských osad na východním Slovensku nebo do pohraničních oblastí naší republiky. V roce 2017 nahráli společně s Českou filharmonií album Hej Romále, což pro ně bylo velkým povzbuzením. V časopisu Harmonie na toto téma Ida Kellarová říká: mají možnost si uvědomit, že si mohou věřit a že když vyjdou ven do světa, budou něco umět. Zajímavá zkušenost taky je, že děti zažívají na koncertech s filharmonií velkou úctu od publika. My si pustíme píseň Šun de Vloro, ve které se zpívá: podívej se, tatínku, jak těžko se mi žije, Boha prosím a slzy tečou.

0: Romové si svou úžasnou hudební kulturu pokazili keyboardovými samohrajkami. Zahraje to 3 akordy a všichni si myslí, že jsou velcí muzikanti, říká Ida Kelarová. Já se vám dnes snažím nabídnout to zajímavější a možná i nejzajímavější ze současné romské hudby. Dětský sbor Čavorenge řídí právě Ida Kelarová. Na albu Hej Romále spolupracovala také Česká filharmonie. Žákem Idy Kelarové byl také romský pianista Tomáš Kačo, kterému se podařilo dostat se s hudbou velmi daleko. Hrál v proslulé Carnegie Hall ve Spojených státech a na jeho albu My Home hostuje jeden z nejlepších jazzových kontrabasistů světa John Petitucci. Tomáš Kačo studoval hru na klavír nejprve na českých školách, ale poté se mu podařilo dostat na prestižní Berklee College of Music v americkém Bostonu. My si z jeho alba poslechneme romskou píseň Duj, ve které jako host zpívá Tomášova sestra Veronika Kačová.
1: Duj, duj, duj, duj, deše, duj, deču mi dá párnomu, o párnomu ču mi dá, tere kostarky ki dá, čarlagi, čarlagi, tešku dá, o párnomu ču mi dá, tere kostarky ki dá, čarlagi, čarlagi, tešku dá, duj, duj, duj, duj, deše, duj, deču mi dá,

Pianista Tomáš Kačo tvrdí, že americká škola, na které studoval 2 roky, jej naučila využít v hudbě romské kořeny jako cenou tvůrčí devízu. V jeho autorském stylu se tak prolínají prvky vážné hudby, jazzu i hudby lidové a klíčové místo v těchto skladbách pochopitelně zaujímá improvizace. My jsme v jeho podání a také v podání jeho sestry poslouchali romskou lidovou píseň Důj. Dnešní vydání pořadu Slyšte lidé jsem nazval Za hudbou Romů a Sintů. Sintové je označení pro romskou nebo Romům příbuznou populaci, hlavně v Německu. Jejich název se, ačkoliv to není jisté, odvozuje od území Sint, které leží v dnešním Pákistánu. Nicméně to, že Romové přišli do Evropy z dnešní Indie, známé je, a také jejich jazyk je příbuzný jazyk indickým. Právě po svých indických kořenech pátral německý kytarista Lulo Reinhardt, který se k příslušnosti k Sintům hlásí. Jeho nejnovější album se jmenuje Gypsy Meets India a my si o něm za chvíli řekneme více informací. Nejprve ale hudební ukázka, skladba For Anandi.

Dozněla autorská skladba německého kytaristy Lula Reinharta for Anandy z alba Gypsy Meets India. Lulo Reinhardt pochází ze slavné rodiny, která se dodnes odvolává na slavného Djanga Reinharta, geniálního kytaristu a průkopníka jazzu v Evropě. Hudebně aktivní byli i Lulovi strýcové Davelí a Schnuckenack Reinhardtové. Na Lula měla v jeho dětství velký vliv také obrovská sbírka desek, kterou vlastnil jeho otec Bavo Reinhardt. Sám Lulo hrál 20 let s rodinnou kapelou The Mike Reinhardt Sextet, nejprve jako doprovodný kytarista, později jako basista. Od roku 1993 působil v triu se svým otcem a bratrancem a v roce 2002 založil svou vlastní kapelu. Velký sen se mu splnil v roce 2017, kdy navštívil Indii, pravlast Romů a jim příbuzných Sintů, k nimž se sám hlásí. Tam také natočil album Gypsy Meets India, které si dnes představujeme. Na albu se dále podílel indický kytarista Debashish Bhattacharya a jeho bratr Subhasis, který hraje na tabla, zpívá Sukanya Bhattacharya a na bicí hraje Uli Krämer. Pustíme si ještě jednu skladbu, jmenuje se Magdalena.

Své vlastní skladby nám nabídl německý kytarista sinského nebo romského původu Lulo Reinhardt, který své album Gypsy Meets India nahrál v pravlasti svého národa, tedy v Indii. Romové přišli do Evropy z Indie, to už víme, ale důležité je i to, že přišli přes arabsky mluvící země, mimo jiné přes Egypt. I proto se jim například anglicky říká gypsies, pochází to ze slova Egyptian. Právě arabská civilizace a po ní Romové dvakrát změnili tvář tradiční hudby v prostoru Středomoří. Romové táhli ze severní Afriky do dnešního Španělska a také z Malé Asie na Balkán. Tam všude spolupracovali s místními muzikanty a pomáhali vytvářet místní folklor, ať už to bylo právě ve Španělsku, anebo v Řecku, Rumunsku a Bulharsku. Na tento příběh se zaměřuje v Itálii působící mezinárodní skupina Rom Arabit. V jejímž názvu najdeme slovo Rom, ale i Arab. Opravdu jde tedy o poctu hudbě Středomoří, především s arabskými a romskými kořeny. Z alba Rom Arabit si poslechneme dvě skladby, kratičkou Prosfiges a poté rumunskou lidovou Mečája.

dohrála mezinárodní skupina Rom Arabit, která vznikla v Římě a reflektuje jak arabskou hudbu severní Afriky, tak romské vlivy v hudbě Balkánu. V září 2019 se v Bratislavě konal velmi silně obsazený World Music Festival. V samém jeho závěru zahrála pro veřejnost a také pro oficiální delegáty z celého světa romská muzika Pokošouci. Právě v té době vydala své nové dvojalbum, se kterým v lednu zabodovala na 13. místě prestižního žebříčku World Music Charts Europe. Muziku tvoří hudebníci z obce Šumjac ve slovenském regionu Hore Hroní. Hlavní devízou souboru jsou nejen hráčské schopnosti jeho členů, ale také výrazný vícehlasý zpěv. Základ sestavy tvoří primáš Miroslav Pokoš, na violi hrají Radoslav a Vladimír Pokošovi, na akordeon Julius Markus a na kontrabas Stanislav Pokoš. Jako hosté pak na albu účinkují na housle Jana Ambrózová a Pavol Trnka a na cymbál Milan Hronček. Aktuální dvojalbum skupiny obsahuje jednak romské lidové písně, dále slovenské písně a také ukázky romského popu. My si poslechneme píseň Joj mamo, která patří do kategorie takzvaných romských slaďáků. Zpívá se v ní: Mami, co mám dělat, pracovat nebo zemřít?

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme romské hudbě. Teď jsme na středním Slovensku s lidovou muzikou Pokošovci. Kromě toho, že se jedná o skutečné mistry ve hře na jednotlivé nástroje, jsou Pokošovci na Slovensku známí díky svým mužským vícehlasům, které dokážou nabídnout v různých žánrových polohách. Právě to, že se jedná o bratrskou skupinu, tedy o hudebníky příbuzné a přece rozdílné barvy hlasů, dodává písním na vnitřním napětí a dynamice. My si tento bratrský vícehlas vychutnáme ještě v písni, ve které pánové rozvažují, komu dají napůl zlomenou červenou růži a nakonec se rozhodnou dát jí své sestře.

po lidové hudbě Pokošouci ze Slovenska zamíříme jen kousek odtud na jihovýchod. Romským lidovým písním ze sedmihradského venkova se na svém albu Napkerék věnuje maďarská zpěvačka Melinda Balog. Na albu pracuje s maďarskými a sedmihradskými hudebníky, kteří mají k romské tradiční hudbě blízko a kteří posilují autenticitu alba. Výběr písní vychází ze sbírky Utolšo Óra, která pokrývá hudbu z šesti sedmihradských regionů. Album je věnováno všem romským hudebníkům a zpěvákům, kteří předávali své umění mladším generacím. Někteří z těch nejznámějších působili v Budapešti, například Marcel Covaci z Nagybánje nebo Lunka Erzis z Čávaše. U jiných se mladí maďarští hudebníci učili přímo v Sedmihradsku, tedy v té části někdejšího Velkého Maďarska, která je dnes součástí Rumunska. Poslechneme si píseň Az urát Megcsália.

pořadu Slyšte lidé jsme se dnes věnovali romské hudbě, lidové i umělé. Na úplný závěr se podíváme za oceán. V Kanadě působí skupina Gypsy Cumbia Orchestra. Jejíž členové jsou z různých zemí a propojují romskou hudbu s kolumbijským hudebním stylem cumbia. Právě dva kolumbijští hráči tuto skupinu v Kanadě v roce 2012 založili. Poslechneme si konkrétně skladbu La Sirba Loca. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl dnes na starosti Ladislav Kubišta.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Kraje letos na své silnice údajně nedostanou žádné peníze. Lidé v Česku většinově podporují zákaz mobilů na školách, ukázal to exkluzivní průzkum. A jihokrajský Soul se potýká s vlnou veder, zavádí nová pravidla na pracovištích. Zprávy a Martin Matějka. Ze státního fondu dopravní infrastruktury letos kraje údajně nedostanou na své silnice druhých a třetích tříd žádné peníze. Oznámil to liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Informaci o tom podle něj dostala asociace včera od ministerstva dopravy. A to oznámilo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím fondu poskytnout. A vyjádření ministerstva Český rozhlas zjišťuje. 78% lidí v Česku souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách, ukázal to průzkum Medianu pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Plošný zákaz mobilů v prevenci podpořila vláda. Dotazovaní si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku nebo zlepšení jejich vztahů, komentuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
2: Vládní návrh teď posoudí parlament a prezident, v případě přijetí začne platit v září příštího roku. V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Státy východní Asie trápí historicky největší vlna veder. Jižní Korea za poslední týden třikrát dosáhla nového teplotního maxima. Rekord je teď 42,5 stupně Celsia. Prezident Lee Jae-myung vyzval vládu a radnice k ochraně obyvatel a metropole Seoul kvůli vedrům zavádí řadu nových pravidel na pracovišti.
4: Velké jihokorejské firmy nařídily zaměstnancům povinné 15-minutové přestávky po každé odpracované 3/4 hodině. A velká polední přestávka je teď 90-minutová. Na pracovišti je lidem dodáváno neomezené množství vody, jontových nápojů a na stavbách vyrostly chladící klimatizované stany. Ochlazení a srážky má přinést už o víkendu blížící se tajfun Delfín. Ten míří přes jižní Japonsko a severní Tchaj-wan nad východní Čínu. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren.
5: Provozovatelé sítí budou muset zvládnout dvě rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení. Připravují proto vyšší rezervy, záložní zdroje, koordinaci přeshraničních toků elektřiny a nepřetržité sledování sítí. Španělská společnost Red Electrica odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Muž, který chybou notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům na okraji Prahy, se dovolal k nejvyššímu soudu. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun, soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění jen 600 tisíc. Podle mužovy obhájkyně Veroniky Hendrichové v dovolání do rozporují třeba to, že obvodní soud odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let.
6: I když to své rozhodnutí založilo na nějaké spekulace, tak vlastně odmítli veškeré vlastně tvrzení našeho klienta o tom pronájmu a o tom vlastně zhodnocení té nemovitosti, protože jsou právě spekulativní a vlastně odmítli nám oba soudy provést relevantní důkazy k tomu.
2: Dovolání muž podal letos v červenci. Muž dům po babičce nezdědil, protože notářka závěť přehlédla. Stát závěť muži zaslal 16 let po úmrtí babičky. Už 35. ročník akce Tavení skla dřevem začíná dnes ve 14 hodin v Dešném v Orlických horách. Několik desítek sklářů z celého Česka tu předvede různé techniky práce se sklem. Repliku historické pece Magdalena začali organizátoři roztápět už s dvoudenním předstihem, vysvětluje ředitel Muzea turistiky, zimních sportů a řemesel v Deštném Bohumír Dragoun.
7: Ta teplota se musí dostat na pomalu, velmi pomalu na vpátek na nějakých 1200 stupňů ideálně, aby se chlapům dobře pracovalo, ale nemůžeme to hnát a pec potřebuje samozřejmě svůj režim, takže jsou tam pánve, které se musí pomalu ohřát, tak aby nepraskly. Je to všechno o mistrovství těch topičů. Ty chlapy prostě umí topit, umí to dřevo správně přikládat.
2: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už čekejte nesouvislou kolonu před Brnem. Zpomaluje se u Kývalky na 183. kilometru a pomalu se jede do omezení na 196. Zdržíte se až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se zastavíte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou zhruba na 6. kilometru a pomalu se jede v nesouvislé koloně až do Cínovecké před Kbelskou, je to až na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 čekejte kolonu z konce dálnice D5 ke sjezdu na Ořech. Je to asi na čtvrt hodiny. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ještě s velkou oblačností a rozdnívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas nabízí relaci Rádia 7.
1: Uši k duši s Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.

0: Emotivní. Právě taková budou další vydání pořadu Uši k duši. Relace, u jejíhož poslechu vás i dnes zdraví Lucie Endlicherová. Ne, že by tedy ty předchozí pořady byly bez emocí, ale právě o emocích chceme v těch následujících setkáních mluvit s psychologem Markem Macákem, tradičním hostem tohoto pořadu. Marku, vítej u mikrofonu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Když se chceme věnovat emocím, tak mám dojem, že vstupujeme trošku na tenký led, protože pokud budeme spojovat tak, jak to děláváme, pohled křesťanský a zároveň pohled psychologický, tak je to tak, že na tom křesťanském spektru

0: část křesťanů říká, že emoce jsou úplně špatně, nebo má přinejmenším ten pohled. Druhá část naopak na emoce hodně dá. Emoce jsou něco, co velkým způsobem ovlivňuje jejich život. Pojďme to vzít ještě úplně od základu a říct o emocích ty úplně základní informace, které nám nějakým způsobem rozčlení to další postupování a přemýšlení o nich.
1: Tak můžeme se bavit například o tom, z čeho se emoce skládají nebo jaké aspekty emoce mají. Většinou je vnímáme totiž jako subjektivní jakoby nějaký pocit nebo stav, který přijde, který nějakým způsobem má buď pozitivní nebo negativní nastavení a nějakou intenzitu. To je taková ta subjektivní stránka, odráží, jak já něco vnímám na téhle emoční rovině. Ale už méně bereme v potaz to, že emoce je taky vlastně biologický stav, že emoce je v těle. O to vědí hlavně psychologové, psychiatři a lidi, kteří prožívají emoce více tělesně. Třeba řada lidí, kteří má větší potíže z úzkosti, tak si víc uvědomuje, že emoce jsou tělesné, protože ten tělesný doprovod tam je více vidět, ale vlastně tělesná stránka je naprosto podstatná pro emoční prožívání. Ta emoce se odehrává v těle, mysl ji zachytává, ale je to vlastně takový pěkný obraz nebo vyjádření jednoty naší bytosti nebo naší duše a těla. Takže ta biologická stránka je druhá. Další stránka je stránka komunikační. Emoce něco vyjadřuje. Emoce je vidět. Hodně emočních procesů navzájem mezi lidma tak probíhá, aniž bychom si to uvědomovali. S někým se nějak cítíme nebo rovnou jednáme s někým nějak podle pocitu, který si třeba ani neuvědomíme, protože jsme ho na nějaké hlubší rovině zachytili a odečítáme, co si ostatní lidi myslí asi a jaký mají k nám postoj a zda jsme v bezpečí a tak dále z toho, jak oni vypadají navenek. Tam odečítáme z těla, ve kterém hledáme zase ty emoce. Takže to je další stránka, ta komunikační. Emoce na těchto různých rovinách nám přinášejí spoustu informací a my velmi snadno přehlídneme některé roviny, které jsou podstatné a tak se jako vezeme na emocích, protože jsou trochu všude přítomné. Říká se ve filozofii taky, že jsme vyladěni vždy nějak už, že neexistuje lidské existování bez nějakého naladění, i když to není přímo o emocích, ale je to o tom prožívání i na téhle emoční stránce. No a tím, že si zredukujeme často naše myšlení o emocích jenom na jeden z těch aspektů, většinou hlavně na ten jako subjektivní, pocitový, tak můžeme přehlížet i ostatní, takže když se nám třeba rozbije něco v těle a ta stránka emoční, která je tělesná zároveň, třeba nefunguje, tak můžeme mít dojem, já nevím, můžeme se prát na jedno s depresivními pocity anebo s nějakými úzkostními stavy nebo s něčím a snažit se přijít na kloub tomu, co je špatně. Pokud počítáme s tím, že je to jenom duševní věc, že je to jenom subjektivní věc, tak se můžeme hodně dlouho točit v kolečkách, přitom možná se nám rozbilo něco vysloveně tělesného. Třeba řada lidí se léčí s depresivními a úzkostnými potížemi a ve skutečnosti mají problém se štítnou žlázou. Takže je dobré si být vědom těch jednotlivých úrovní.
0: Jak moc proti sobě stojí emoce a rozum? Protože tohle je dichotomie, o které se někdy mluvívá, ale ty, jak jsi mluvil o emocích, tak vlastně emoce do života patří a nejdou od něj odpárat. Tak pojďme mluvit i o téhleté souvztažnosti.
1: Emoce a rozum. Ono to bylo dlouho vnímáno tak, že to je buď a nebo. A v poslední době, ku podivu, právě díky neuropsychologickému výzkumu a neurologům a dalším odborníkům, kteří se zabývají už teda dneska výzkumně tím, jak se lidské rozhodování a přemýšlení vztahuje k emocionalitě, tak víme, že se velice doplňují. Když optimálně fungují, že racionalita bez emotivity tak vlastně moc nefunguje. Zároveň se samozřejmě dostáváme do řady situací, kde naše emoce stojí proti našemu rozumu, ale on je to trochu zavádějící takhle říct, protože když stojí emoce proti našemu rozumu, tak stojí přemýšlení, které je ovlivněno některýma emocema, těma méně klidnýma, proti přemýšlení, které je ovlivněno třeba více klidnýma emocema, jo? Nebo jinak prostě člověk stojí sám proti sobě, ale vlastně ty emoce a to přemýšlení bývá většinou na obou stranách. Ale zjednodušíme si to tak a řekneme, tohle je emotivní a tohle je to racionální. A ono to ale takhle jednoduchý nebývá. Ale vyřešit, jak svoje pocity vyjednat vůči realitě toho, jak přemýšlíme, tak je takový jako každodenní úkol nás a je pravda, že racionální úvaha tak pomáhá emoce klidnit, pomáhá nám je třídit, pomáhá nám je podívat se dovnitř, uvědomit si, o čem nám vlastně dává která emoce poselství, takže ono to ratio v tomhle se snaží tu emotivitu v něčem ovládnout, ale když se snaží až příliš moc, tak z toho může vznikat nějaké napětí a když se mu to úplně povede, tak z toho může vznikat dokonce nějaká nemoc. Já dělám na Centru pro léčbu bolesti a jedna z velmi častých věcí, kterou tam vidím, tak jsou lidi, kteří prožívají fyzické bolestivé stavy, které nejsou vysvětlitelné z běžného lékařského hlediska a velmi často jsou to lidi, kteří došli nějakým způsobem k tomu, že fungují velmi racionálně v životě a povedlo se jim emoce odříznout. Možná nikdy neměli s nima kontakt, anebo nějakým způsobem se prostě odsekli a oni ale zůstali pořád v rámci toho člověka, pořád se tam děje mnoho emočních věcí, ale ten člověk o nich neví. Protože je tak racionální a ta racionalita je tak přehnaně uplatněná, že vlastně se ten člověk není zajedno sám se sebou v tomhle smyslu. A ono, protože jsme byli stvořeni jako jednota a pro jednotu svého fyzického, psychického, duchovního rozměru, tak on se ten organismus brání. Nebo úplně přirozeně prostě z toho nesouladu vzniká to, co navenek pak vypadá jako nemoc, jo, nebo jako bolest zrovna u těch mých pacientů. Dokonce se dělal výzkum, kde lidi, kteří mají oddělené tělo od mysli neurologicky kvůli nějakým nemocem, tak prostě jim do mozku nejdou signály z těla, ve kterém to emoční prožívání nejvíc je kotveno, tak se ukázalo, že mají dost velký problém rozhodovat se. Že když řeší úplně jednoduchý praktický jako úkoly, kde mají prostě vyřešit nějaký rovnice nebo přijít na praktické řešení racionální nějaké situace, takže v tom selhávají, protože jim u toho ten mozek nedostává někdy ten jakoby pocit, anglicky se říká gut feeling, takový ten pocit v břichu, o který se naše racionalita opírá víc, než bychom si mysleli. Že v nějakou chvíli si řeknete, a to sedí. My velmi, velmi často kloužeme na vlně emocí v dobrém smyslu slova, které podpírají naši racionalitu. Kdybychom všechno měli vymýšlet od znova a všechno si měli jenom odargumentovat, tak se točíme v kolečkách. Hyperracionální způsob fungování, který se neumí uklidnit na tom, že z něčeho je pocit, že to sedí, vlastně člověka taky vyčerpá.
0: Jak tě tak poslouchám, tak z toho plyne především to, že jedna z dobrých věcí do života je naučit se s emocemi nakládat, respektive naučit se je číst vůbec. Co je tou dobrou cestou k tomu, aby člověk se naučil číst dobře své emoce?
1: Já se budu vracet pořád jako k tomu samému, co už jsem tady v různých pořadech říkal, jo? A to je vracení se do přítomnosti. Jo? Schopnost posečkat a podívat se na sebe a reflektovat v danou chvíli. Umět si říct, co teďko mi běží hlavou a co teďko se děje v mém těle, co teďko cítím. Ono to zní strašně jednoduše, ale my tohle hrozně málo děláme. Velká část reakcí za běžného dne, které máme, tak vycházejí z toho, že si něco myslíme, máme nějakou úvahu, většinou neuvědomovanou a máme nějaké pocity, ze kterých vycházíme, ale to, co si pamatujeme a to, co je vidět navenek, už jsou jenom ty akce. Takže člověk, který si trošku více zvykne se pozastavit a trošku více si říkat, proč teď dělám to, co dělám, teď ne ve smyslu nějakého jako ultimátního proč, ale jaký je můj důvod, že dělám tohle, co dělám. Jak se teď u tohohle nebo tamhle toho cítím. Tak to je první krok, který vám dá trošku data k tomu, co se děje ve vás pod povrchem, tak úplně v té první vrstvě pod povrchem. A je pak větší šance začít poznávat, jak to vlastně mám. Že třeba to, že mám kolem sebe hodně lidí, kteří mi nerozumí, může být třeba někoho závěr, když se podívá člověk trošku víc na sebe, že se párkrát za den zastaví a podívá se na ty situace, kde mu ti lidi nerozumí, tak třeba zjistí, že jedná často podrážděně. A bude přemýšlet nad tím, jak to, že jedná často podrážděně a uvědomí si, že vlastně většinou má dojem, že ti ostatní se mají líp než on a že on je nějak ukrácený. A když nad tím bude přemýšlet dál, tak si uvědomí, že vlastně žije s pocitem toho, že život je nějak proti němu a že všechno je nějak moc těžký a že pod tím může být ještě pocit, že se vlastně necítí na to zvládat ten život a že se vlastně cítí sám a tak nějak bazálně opuštěn. To může být vrstvy pocitů a myšlenek, které můžou být za běžné okolnosti úplně skryté a jediný závěr, který z toho ten člověk udělá, je kolem mě jsou zlí a protivní lidi. A lidi si budou říkat něco podobného asi o něm. Ale vlastně zatím může být spousta vrstev emocí, myšlenek a tak, které jsou vidět, až když se člověk zastaví a začne se ptát sebe sama, co. My před tímhle uhýbáme, protože to bolí. protože my nemáme rádi nejasnost. Máme svoje škatulky, které používáme, abychom pochopili, co se děje, kdo jsme, kdo jsou druzí a o čem je život. A oni ty škatulky, i když třeba nesedí úplně, alebo sedí hodně málo, tak přeci jenom je to nějaká struktura. Dává nám to nějaké porozumění životu a tohle zpochybnit tak nám nedělá dobře. My jsme bytosti, které touží po smyslu a touží potom vědět, spočinout v nějakém porozumění věcem. Takže jakékoliv takové zastavení se u sebe a šťourání trochu do sebe, tak je pro nás znejišťující. A většinou se do toho pustíme, když nemáme zbytí, když nám to nějak chronicky nefunguje a vlastně už je nutno. Že když přijde klient do psychoterapie, častokrát první pár měsíců, když je to delší terapie, tak bývá o tom, že je mu hůř a hůř, protože se začíná víc dívat na sebe a ono to bolí. A často je to známka toho, že se dívá dobře, jo? Že se dívá správným směrem. Takže to pozastavení, pojmenování i dotázání se na zpětnou vazbu od druhých. Co vidíš, když mě vidíš? Jaký máš dojem z toho, jak já funguji, jak myslíš, že se cítím, když s tebou mluvím třeba. Takovéhle otázky, které běžně se neříkají, ale vlastně nám můžou dát informace, které za normální okolnosti nemáme. Já často vedu lidi k tomu, aby se ptali sebe sama, jak to, že zrovna tohle se ve mně odehrává. Například se ptám, čemu bys musel v této situaci věřit, o čem bys musel být přesvědčen, aby se cítil tak, jak se cítíš. A hodně lidí najednou zjistí, že vlastně možná věří věcem, nebo si myslí věci, které netušili, že si myslí. A vlastně vědomě si je nikdy nemysleli, ale myslí si je prakticky. Jo, myslí si je, jedou na přesvědčeních, které tam jsou. Takže takovéhle otázky takovéhoto typu, myslím, že můžou být konstruktivní pro odhalení toho, co tam je. Ale ještě nám upozornění k tomu, a to, že nejde o to analyzovat se ve smyslu vymýšlet teorie o tom, co se ve mně děje. To není moc užitečný, to můžeme přenechat jiným. Jde o to dívat se, co ve mně. A to je rozdíl. Je rozdíl dívat se, jaká myšlenka mi kdy vyskočí a jaký pocit kde je a jenom pojmenovat, co tam je. A možná to trochu domyslet, co tam asi je, když se takhle cítím, ale nejde o to teoretizovat nad sebou. A to je rozdíl trošku, který je těžko popsat, ale je dost zásadní. Protože teorii o sobě má spousta lidí a často ti lidi, kteří mají nejjasnější teorie o sobě, tak si nejméně rozumí. Jsou nejméně v kontaktu se sebou, protože teorie je pro ně důležitější než realita, která je prostě více, která je taková neskrotná obvykle.
0: Teď mám v hlavě asi 15 otázek, ale musím je schovat na příště, protože pro dnešek se rozloučíme, ale slíbili jsme více emotivních pořadů, takže o emocích zase za týden v pořadu Uši k duši. Z toho dnešního se loučí Lucie Endlicherová
1: a Marek Macák.
0: Naschledanou.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
3: Důležitější než to, co se dělo, bylo pro starozákonního člověka to, co si myslí a co dělá. To je podstatný výchozí bod úvahy, kterou nabídne studna slova v neděli 9. srpna po 7:45. Spolu s Jiřím Hurtou znovu otevřeme 10. kapitolu 1. listu Korintským.
4: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tím právě probíhajícím je Národopisný festival Kyjovského Dolňácka Milotice 2026, který začal už včera, tedy 6. srpna, a bude pokračovat až do neděle na několika scénách města. V areálu zámku i zámecké zahrady, v kostele Všech svatých i ve vinařském areálu Šidleny v Miloticích. Oficiální zahájení festivalu proběhne dnes v 19 hodin a 30 minut v amfiteátru v Šidlenách. Festival potrvá až do neděle 9. srpna do večera, kdy jej uzavře vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráž. Doufáme, že pestrý program si užijí nejen obě výherkyně naší soutěže o volné vstupenky, ale všichni návštěvníci. K tomu jim přejíme dobrou pohodu a snesitelné počasí. K dobré náladě vám z Kyjovského Dolňácka hrajeme i dnes. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný nadcházející letní víkend. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Desátý ročník Mezinárodního dudáckého a folklorního festivalu Gaidefest proběhne v Oslavanech, Dolných Kounicích a v Ořechově 7. až 9. srpna. Dnes, tedy v pátek, jej otevře menší vystoupení od 18 hodin na nádvoří zámku v Oslavanech. V sobotu od 13 hodin můžete jet s účinkujícími dudáky hudební mašinkou ze Zbíšova do zastávky a zpět. Následovat bude galakoncert na Ořechovském náměstí před restaurací u Rybníčka.

Bylo 11 hodin a na Proglasu začíná pořad čtení na pokračování. Otevřeme 22. část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Tentokrát myslivecká latina Facíra Křampuly. Autorem textu je Felix Háj, čte Marcela Kopecká. Pro tuto chvíli se loučím od mikrofonu a odpolednem vás bude provázet Iva Horká. Přeji vám příjemný poslech.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 22. Myslivecká latina facíra Křampuly. Přišel s večerem pan lesní a v patách za ním Křampula. Pěkně vítám, řekla paní lesní. Už jsem vás dlouho neviděla. V dřevníku bylo ticho jako v hrobě. Vzácná paní, usazoval se Křampula ze široka. Jakživ jsem neměl takovou chuť do práce, jako dnes poté sekané. Ale jak bych mohl dělat povyk a štípat, když vzácná paní tak krásně dřímala? Koukal jsem ze dvora. Jářku, to by byl špatný vděk za tu sekanou. A tak jsem se šel slunit. Co pak já zítra toho nasekám? Pan lesní se usmál. Tak vida, naše maminka od rána lamentuje, co je práce a bác ho. Pěkně klimbá. Chtěl pozlobit. No, tatínku, ty víš nejlepší, kolikrát si odpoledne zdřímnu. Někdy v neděli a víc nic. Čtu dneska noviny, věru samá vražda, sebevražda. Hezkého nic tam člověk nenajde. No a dřímu tam nepřepadla na chviličku. Tuhle Křampulovi to přišlo náramně vhod. Jen abych já vám, Křampulo, zítra v poledne jenom česnečku z brambory nedala. Já říkám, nejvíc omluv si najde lenoch. Nezlob se, maminko, on to tak nemyslil. Važ si toho, že měl chuť pracovat. Musíš pomyslit, je sám a přece na sebe dbá. Čistě si chodí, to je pravda. Knedlíky třeba s krupkami v jednom hrnci vaří, ale prádlo si umí vyprat, ne, Týno? A já s Křampulou nemluvím, vzácný pane, řekla Týna. Tož to je jiná, divil se pan lesní. Paní lesní už prostírala na stůl. To je pravda, na čistotu si Křampula potrpí. To není jako tancibudka, který když prší. Kájo, pojď sem, pověz, jak vám to povídal tancibudka o praní. Vzácný pane, to jsme šli okolo. Seděl na prahu, povídám, pomáhej pánbů. A on na to. Co myslíš, bude brzo pršet? A to já nevím, strejčku, ale měsíc měl kolo a včera večer mouchy moc štípaly. Možná. To budu rád, řekl on. To budu moc rád. To nechám to praní, až bude pršet. Tak jsem povídal, Týna taky chytá dešťovou vodu, že je jako lusk. Lusk sem, lusk tam, povídal on. Já nic nechytám. Když začne pršet, já si pěkně špinavé prádlo rozvěsím po plotě a to byste koukali, jak se mi vyglajchuje. To asi moc ne, povídala tuhle Zdeňa, když nevyváříte. A on řekl, co bych vyvářel? Když přestane pršet, začne svítit slunce a to je lepší než vyvářka. Hlavní věc, že se přitom nemusí dělat. Děti dojídali u malého stolku, když paní lesní nesla mísu s houbovými řízky a druhou se salátem. Děti mohly na Křampulovi oči nechat, jak rychle přibíral z mísy a pochutnával si. Co pak to dnes máme? Ptal se pan lesní. Křampulo, co jíte? Tuze dobré věci, vzácný pane. To je smažená ryba. I toto. Smál se pan lesní. Tak sekaná telecí. Taky ne. Tak řízky z kuřete. Chyba, zavolal pan lesní. Tož abyste věděl, řízky z hub to jsou. A to jsem jakživ neslyšel. Zas si Křampula přibíral, že by to byla taková dobrota. To zas u Rokycan v lesovně dělají plže na paprice. To je taky moc dobrá věc. Paní lesní odložila příbor. Vy umíte dělat člověku chuti. Jestli neumíte lhát nic jiného, tož radši mlčte. Zlobila se. Vzácný pán už si nebude brát ani řízečky, ani salát, že ne? Vrtěl hlavou Křampula. Ono je to přece moc těžké jídlo na noc. A vzácná paní odložila příbor.
1: Což abych to dojet?
0: A vám to nebude těžké na noc? Smál se pan lesní. A jak to bylo loni v Dobříši při poslední leči? Nevíte nic o tom, kdo si uklidil do sklípka pod skalou zásoby ze všech loveckých brašen? Pan Rada Čapka z Prahy dodneška lituje toho litru slivovice, která mu zmizela. Měl ji přímo ze Slovenska a chtěl večer častovat ostatní. A což ta pečená kachna a holoubata a tak dál? To se mi zrovna nelíbí, že tak rád, kde co k jídlu vidíte, uklízíte.
2: To je tak vzácný, pane. To bylo zvířectva, co se tenkrát postřílelo, že se ani páni pro samé střílení k jídlu nedostali. Jářku, co mají sebou, k tomu se už nedostanou, aby to snědli. Zapaří se to, zkazí se to a tak jsem toho užil.
0: Ale hřích je to stejně, řekl pan lesník.

0: Křampula se zavrtěl.
1: Vzácný pane, já už od té doby nic nikde neuklidil.
0: Jenom tu jeřabinku u nás, broukla Týna.
1: A to zas ne, to já ze strachu, aby nepřišla do nepovolaných rukou. A tak zrovna loni jsem se tloukl okolo branžovské myslivny.
0: Vyběhne tam odtud syn hostinského zbrodku, Eman. Chlapec jako obr, skály by mohl lámat. Uhání k cestě a za ním pan Fořt. Spíná ruce a volá, sáne malovaný, on tuhle pšít a šíct. 5 kilo srnčí z kejta a strká peníze až pod nos.
1: Jářku potichu, to bude asi nedorozumění. Pan Fořt moc česky neumí, ale dobře umí valit oči a křičet.
0: Eman se asi lekl a proto volám. Emánku, vraťte se! Eman se zastavil a šel pomalu ke mně. Pan Fořt už mě drží za knoflík u kabátu a vykládá. On pšít šíct 5 kilo srnčí z kejta. On myslí, já jít, udělat pif, paf na srnec, odletět kejta 5 kilo a srnec utíkat dál.
1: Vzácný pane, jen mi půjčte flintičku. Do večera tu máte 5 kilo srnčí z kýty.
0: A srnec utíkat dál? No ne, zlobil se pan Fořt.
1: Nic nebude utíkat dál, pane Fořt, jen mi to dejte na starost a Emánku v 8 hodin večer přijďte.
0: Pan Fořt byl rozloben. Strhl flintu z háku nad dveřmi, podal mi ji a vykřik.
1: Běž utíkat, jestli přinést akorát 5 kilo, metál dostaneš. Už nechci nic slyšela.
0: A tak jsem přines v 7:30 večer kejtku. Zavolal jsem pana Fořta, dál na váhu. No na chlup bylo 5 kilo. Zprásk pan Fořt ruce. Sáne malovaný, jak tohle udělal?
1: Já na to. Namířil jsem na stehínko. Pif, paf, pane Fořt. Kejtka se odloupla jako mandle. A srnec tam někde ležet. Sáne malovaný.
0: Rozčiloval se pan Fořt.
1: Nikde ležet, pane Fořt. Srnec sebou švihl, chvíli utíkal po třech, najednou vidím, jak mu narůstá nová kejtka. No, než doběh k Javorové aleji, zrovna jen kopejtko mu chybělo. Zavrtěl se tam a pak už uháněl zas po čtyřech i s kopejtkem.
0: Všichni se smáli a pan lesní mu pohrozil. Křampulo. S tímhle jděte do Lážova na Vojtu Brabencovic a ne na Lesáka. Děti poslouchali nesmírně pozorně. Kája dokonce zapomněl, že je v lesovně, ne ve škole, a hlásil se nataženou rukou.
2: Prosím, prosím, pane učitel, nebo vzácný pane, pan Křampura moc lže. Srnec neutíkal, když mu ustřelil zadní nohu. A potom taky povídal, že v Dobřížském parku střílel porární medvědy, když takový žije jen na poráru.
0: Počkej, Kájo, smál se pan lesní. Křampula není lhář. To, co povídá, tomu se říká myslivecká latina. Kája s těžkou výčitkou v černých očích zadíval se na pana lesního, vzdychl a vzal Zdeňu za ruku.
1: Pojď k nám. Kdyby jsem se nebál, že dostanu, řekl bych, že vzácný pán taky lže.
2: Latina, vzácný pane, ju latina. Řek aspoň jednou pan Křampura et cum spirituo nebo amen, itemes nebo securolum.

0: Aja jemu mácta, je zle. Vyběhl za dětmi a pokud mohl, aby pochopili, zřetelně jim vyložil. Kája konečně pochopil. Zase už se mu oči smály, když se podíval do očí panu lesnímu.
1: To jsem moc rád, vzácný pane, že už vím, co to je, ale poslouchat už nebudeme. A latina je než v kostele, tak my zas půjdeme chvíli k nám.
0: Po ránu šel k Šampulu vzbudit pan lesní. Týna si vzala žehlení na chodbu, aby mohla každou chvíli vyjuknout a poslouchat, jestli štípá. A tak facír musel pracovat chtě nechtě. To se ví, že se mu to nelíbilo. A nelíbil se mu ani oběd. Měli brambory z mrkví a kousek hovězího. Pan lesní u oběda nebyl a Křampula obědval u stolu na dvoře. Týna mu nesla po nudlové polévce talíř z mrkví a brambory i kus masa. Protáhl obličej, zesmutněl a Týna řekla. Koukáte na talíř jako lupič. Nerad mrkev? Je tu ze zdravá.
2: Ono není, Týno, o zdraví, jako o to, že je to mrkev. To bych taky nebyl tolik naštípal.
3: No, moc toho není. Takovou hromádečku já naštípu za hodinu jako nic.
0: Křampula snědl maso z čerstva, brambory pomálu a teď, abych zavřel oči na tu mrkev, povídá.
1: A to nic nemusíte zavírat oči. Mrkev je jako datle, jen se vypije. Sekanou nemůžeme dělat každý den.
3: To byste se vyplatil.
0: Křampula si nacpal dýmku. Týna odnesla mrkev a Křampula seděl podmračeně.
1: Koukáte jako hrom nad babou. Kvíčali byste nechtěl?
2: Není o kvíčali, Týno, ale o to, že jsem zvanej do branžovský myslivny, abych to nezmeškal.
1: A to ne, to nezmeškejte. Ale aby vás tam zvali, tomu nevěřím. Jen si pospěšte, budou mít náramnou radost. To vás zvali telefonem nebo písemně?
0: Ptala se Týna.
2: Oustně, Týno, oustně, vyřizoval mi to krajánek, když šel od Ludskýho mlýna.
1: A je, krajánek. To bude asi takový, jaký chodí k nám v sobotu před posvícením. Chodil k nám už kolik let a vždycky vyřizoval. Vzácná paní, že je nechá paní Forštka z Kytlic pozdravovat, aby tam jistě přišli na posvícení.
0: Vzácná paní se nejdřív divila, že Kytlické ani nezná, ale on co rok, aby jistě přišli. Tož řekl vzácný pán.
1: No, podíváme se tam. Je to trochu z ruky, Kytlického Foršta znám jen od vidění, ale když pořád vzkazují, pojedem.
0: A jeli. Když se vrátili, to jsme se nasmáli. V Kytlické myslivně bylo plno hostí. Když přijeli naši páni s kočárem, ani už v lesovně místa na koně neměli a moc se divili, že je ani nečekali. Vzácná paní povídala.
1: Pohlavek bych radši držela. Ještě štěstí, že jsem sebou vzala těch 6 pěkných slepiček, jinak bych ani z kočáru nebyla vylezla.
0: Ale tuze brzo se vrátili a řekl vzácný pán. Až sem zas přijde ten posvícenský dědek, tak mu řekněte, Týno. Pán Bůh naděl a nedělejte nepříjemnosti. A tuhle s vámi to bude zrovna tak. No, ale jen nezmeškejte.
1: Křampula si složil batoh, poděkoval za pohoštění a spěšně vyšel z lesovny.
0: Děti se honili v průseku, když ho viděli a on je. S Bohem, zavolal na ně.
1: Mrkev já si udělám doma, když mám na ní chuť, proto se nemusím tlouct na samoty.
0: A teď dokonce i Kájová hubička zůstala otevřena, než řekl Zdeně.
2: Heleď, Zdeňo, nechutnala mu mrkev.
0: A zavolal za ním.
1: Mácta, služebníček, pane Cafír, ale mrkev je tuze dobrá věc.

0: Příště otevřeme další stránku příběhu, který mnohé z nás provází už řadu týdnů. Školák Kája Mařík nám znovu připomene, že život bývá plný dobrodružství, humoru i drobných lekcí, které člověka nenápadně formují. Příště na nás tedy čeká 23. část s názvem Kája na sbírce s milosrdným bratrem. Tak se příště také nechte přenést do světa, kde se vypráví s laskavostí a s úsměvem. Od mikrofonu vám krásné páteční dopoledne přeje Iva Horká. Budu vás provázet až do dnešní 16. hodiny. Tak vám přeji příjemný poslech.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Písnička You Always Say a zpívala nám je Andrea Šulcová, na kytaře doprovázeli Josef Štěpánek a Petr Ostrouchov. A my máme krátce před 11:30, tak se podíváme na výhled, co nás čeká a co jsme pro vás připravili v dnešním programu. Dopoledne poplujeme v dopoledním proudu, to je ostatně jako každý den. A krátce před polednem na vás čeká myšlenka na den k dnešnímu evangeliu a tu připravila naše kolegyně Tamara Suchánková. Hudební siestu dnes strávíme ve společnosti českých skladatelů. V úvodu si poslechneme dvě skladby Leoše Janáčka, krátce popolední to bude balada Blanická, symfonická báseň podle Jaroslava Vrchlického, na kterou naváže Capriccio s podtitulem Vzdor. Dále nás čeká Rustika Múza z pera Jana Nováka a v závěru zazní Saltarello z opery Mirandolina od Bohuslava Martinu. Po hudební siestě na vás čekají zprávy, které přebíráme z Českého rozhlasu Plus a samozřejmě v odpoledním proudu se podíváme ještě na pořady spíše na večer a také od půl druhé do druhé hodiny nakoukneme do dnešního kalendáře a ve 14 hodin už na vás čeká hudební kompas a bude o společném albu maďarské zpěvačky Melindy Balok se skupinou Erdéfy a polského souboru Janusz Pruszynowski Kompania. Hudební kompasy pro vás připravuje náš kolega Milan Tesař. Odpoledním proudu se opět přeneseme do zpráv a také poplujeme v proudu písniček. No a v 15 hodin a 10 minut bychom vás rádi pozvali k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Doufejme, že nás dnes technika nebude zlobit a že se nám podaří spojit přímo živě z kostela do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. A v 16 hodin, to znamená taky pravidelný páteční pořad, si pustíme oktávu a v ní si připomeneme další z živých koncertů z brněnského studia Proglasu. Mimořádní umělci, japonský flétnista Yoshimi Oshima a čembalista Jaroslav Tuma přednesou díla Georga Friedricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha a Paula Agricola Jeanéna. Koncert moderuje Štěpán Grafe. Tak to byl výhled do 16. hodiny, co spolu pobudeme, tedy kdy budu já za mikrofonem, ale samozřejmě, jak už jsem vám slíbila, ještě se podíváme i na program dnešního večera.

0: Skupina, která si říká Černý ledňáček, nám nabídla písničku Hřích a pojednávala o vnitřním boji člověka mezi vinou, vírou, pochybnostmi a hledáním smyslu.
1: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Je právě 11 hodin a 30 minut, plujete na vlnách Rádia Proglas. Je dnes pátek 7. srpen 2026, Mezinárodní den odpouštění. Katolický kalendář připomíná patrona Bavorska, svatého Kajetána, italského kněze a právníka ze 16. století, zakladatele kongregace řeholních kleriků Teatinů. Církev ukazuje i na papeže svatého Sixta II. A druhy mučedníky ze 3. století. V občanském kalendáři má dnes svátek Lada, jméno bájné slovanské bohyně krásy, lásky a manželství, znamená pana, případně milá a milovaná.

Po náhlé nemoci ve věku nedožitých 62 let odešel na věčnost premonstrát pater Václav Jaroslav Rychlý. Pohřební mše svatá se uskuteční v úterý 11. srpna od 14 hodin v kostele svatého Leopolda při klášteře milosrdných bratří v Brně, kde zesnulý v posledních letech sloužil. Následující den bude pohřben do řádového hrobu na hřbitově v Želivě.

Vím, o čem tak sní, a že do tmy už se dávno chodit nebojí. Vím, zatímco spí, do noci, že cizí jméno zakřičí. Vím, že svý nebe s ní už nespojím. Vím, že závidím,

mít tě tak blíž. Dám se sebe, sám si taky odpovím, tím spíš mě neslyšíš. Tak se vlastně nikdy všechno nedovím.

0: Rok smíření v litoměřické diecézi pokračuje. Věřící se setkají zítra, 8. srpna, při bohoslužbě ve Svoru na Českolipsku. Zatím vzpomínali na větší tragické události poválečného Československa, jak uvedl mluvčí biskupství Jiří Nývlt.
1: Ve Svoru to bude tentokrát trošku jiný. Sejdeme se v kapli svatého Josefa k ekumenické bohoslužbě a připomínat budeme mrtvé z celého Českolipska, ale také absurdní násilí, které se odehrálo právě v této obci. Zatímco doteď to byly desítky, stovky a tisíce obětí, tentokrát zazní konkrétní jména. Bude to klasická bohoslužba slova, ekumenická, zazní čtení z písma, Stanislav Přibyl bude kázat, zazní historický medailon, který připomene ty události z pera historika a archiváře litoměřického biskupství Martina Baruse. Víte, není nás velký tým, takže všechno vzniká poměrně organicky. Dorazí zástupci místní ekumeny duchovní, které zve cvikovský duchovní správce páter Ruda Rebka, zástupci samosprávy a čekáme věřící z širokého okolí. Obvykle přijíždějí i zástupci německé ambasády, ať už pan velvyslanec Reus nebo vojenský ataše Rüdiger Heinrich, skvělý člověk, katolík, poměrně hezky vždycky mluví, velmi otevřeně. Ono to téma je bolestné, ale pokaždé je ta atmosféra velice milá, otevřená.
0: Sdělil Jiří Nývlt, mluvčí litoměřické diecéze. Pro Glasu rozvedl i onu historickou událost, na kterou budou vzpomínat.
1: Od července 45 sloužil na dráze ve strážním domku u železniční trati z Nového Boru Jindřich Beran. Absurdní násilí páchal společně s někdejším novoborským sklářem Jaroslavem Maštalířem za asistence tří vojáků novoborské posádky. Na sklonku srpna 45 zadrželi Elzu Seidlovou a Elfried Wilhelmovou, které byly už v červnu odsunuté z Nového Boru. Tam se chtěli vrátit pro některé své cennosti. Měli být znovu dopraveni do Českolipského internačního tábora, ale nedaleko toho zmíněného strážního domku u trati je prostě obě zastřelili, podle všeho z loupežných důvodů. Později tamtéž skupina zadržela Gertrudu Haklovou, Martu Rajbišovou a Hert Pičovou, které tudy náhodou cestovali. Protože dvěma z nich chyběly potřebné doklady, chtěli je zastřelit taky. Dvěma se povedlo uprchnout a třetí byla několikrát znásilněna. Čili modlit se budeme za oběti, za pachatele, za smíření. Hospodinu svěříme někdejší utrpení válečné i tyto poválečné činy, které byly nesené odplatou a principem kolektivní viny.
0: Další setkání bude 19. září přímo v Litoměřicích a oslaví 80 let od založení krajanské organizace Ackermann Gemeinde.

0: Písničku Tisíc a jedna noc nám zpívala a hrála slovenská skupina Terrible Twos. Římskokatolická farnost Pozořice na Brněnsku uspořádala sbírku na pomoc nemocným dětem. Za vybrané peníze pořizuje mobilní klimatizace, které jim usnadní pobyt v nemocnici během horkých dnů. Za celou iniciativou stojí Ivana Jochimková.
1: Sbírka od farníků naší římskokatolické farnosti Pozořické, kde se zapojili i přátelé nefarníci, přátelé přátel, široké okolí, tak pomohla ohromně. Za peníze z té sbírky jsme koupili pro dětskou nemocnici v Brně prvních 5 mobilních klimatizačních jednotek a vzhledem k tomu, že to byl takový velmi důležitý podnět, tak nám zbyly další penízky od velmi štědrých dárců a my se můžeme postarat v rámci celé naší brněnské diecéze o další potřebné nemocnice, které mají dětská oddělení, takže o nemocné děti v těchto nemocnicích. A já jsem se do toho pustila dál a všechny tyto nemocnice jsem si vytipovala, obvolala a už rozdáváme dalších 9 mobilních klimatizačních jednotek z darů. Ale pravdou je, že sbírka klidně může pokračovat dál, protože těch potřebných je opravdu strašně moc a nejsou to jenom děti v dětských nemocnicích, ale třeba naše babičky a dědečci v domovech, v různých zařízeních, kde opravdu taky nemají klimatizace, protože ta vedra, která udeřila letos, všechny zaskočila. A není to jenom letošní rok.
0: Nápad uspořádat sbírku vzešel z osobní zkušenosti Ivany Jochimkové.
1: Všechno začalo tím, že onemocněla moje milovaná vnučka. Měla horečky, zvracela a ať jsem vystudovala dětské lékařství a i v tomto oboru jsem pracovala, tak mě bylo jasné po veškerých snahách doma, že to doma nezvládneme a je nutná hospitalizace a infuzní terapie. Takže jsme odvezli malou do nemocnice a tam jsem zjistila, že na pokoji, kde byla hospitalizována, je teplota nějakých 33 stupňů Celsia. Proto jsem poprosila sestřičky, lékaře, jestli je možné sehnat mobilní klimatizační jednotku, která by tu teplotu snížila, protože vnučka měla teploty téměř 40 stupňů a to je naprosto nepřijatelné. V tomto prostředí takto horkém léčit nejenom vnučku, která takto horečku, ale vlastně všechny děti. Ať se snažili jakkoliv, tak nikde v celé té dětské nemocnici nenašli žádnou mobilní klimatizační jednotku, kterou by mohli vnučce na pokoj přivést. Proto jsem se rozhodla, že toto tak nenechám. Vnučka už sice byla propuštěná, díky bohu zdravá domů, ale říkala jsem si, ne, pro všechny nemocné děti to musí být jinak a správně. A proto jsem hned první pracovní den začala jednat. Je potřeba tady tuto uchopit skutečně tak, aby celá dětská nemocnice byla dobře po této stránce ošetřena, aby všude byly teploty takové, jak doporučuje krajská hygienická stanice, a to na lůžkových odděleních pro děti 22 až 24 stupňů, aby opravdu tyto děti byly brzo zdravé.
0: Uzavírá na Proglasu iniciátorka sbírky Ivana Jochimková.

Někdy stačí jen pár vět, aby člověk našel nový pohled na den, který právě prožívá. Za okamžik uslyšíte myšlenku na den, kterou připravila Tamara Suchánková a pojmenovala ji pozvání. Přejeme vám tedy, aby se její slova dotkla právě toho místa ve vašem srdci, které dnes potřebuje povzbudit.

Ježíš řekl svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši. Ježíš dnes říká slova, která člověka spíš zastaví. Vůbec nezní lákavě. Jakou dá člověk náhradu za svou duši? To je otázka, která jde do hloubky. V době, kdy se téměř všechno dá koupit, prodat nebo vyměnit, připomíná toto evangelium něco zásadního. To, že existují hodnoty, které nemají cenu v penězích ani v úspěchu, které se koupit nedají. A lidská duše je jednou z nich. Dnešní svět často člověka přesvědčuje, že nejdůležitější je mít více, dokázat více a být více vidět. Mnozí žijí v neustálém spěchu. Práce, výkon, povinnosti, obraz dokonalého života. Jenže člověk může získat kariéru, uznání i majetek a přesto uvnitř ztratit pokoj, vztahy nebo i sám sebe. Ježíš se ptá přímou otázkou. Co člověku prospěje, kdyby získal celý svět, ale ztratil svou duši? Fráze? Naopak, právě dnešní doba ukazuje, jak aktuální tato slova jsou. Máme možnosti, o kterých se dřívějším generacím ani nesnilo. A přece tolik lidí zápasí s úzkostí, osamělostí a vnitřní prázdnotou. A co je děsivé, že jsou to hlavně mladí lidé. Hledají, volají o pomoc a my je často přehlížíme se slovy, z čeho ty můžeš mít dnes deprese, tak jak se dnes máte vy, jsme se my nikdy neměli. No právě. V tom je ten problém. Jakoby člověk postupně zapomínal, že kdysi to bylo sice jiné, ale že byl čas i na život. Pečovat o své nitro. Duše se nestrácí najednou. Často pomalu. Když člověk dlouhodobě strádá a má pocit, že žije bez lásky. Jen pro výkon. Nemilován. Když potlačuje svědomí. Nebo když obětuje vztahy kvůli kariéře. Když už nemá čas sám pro sebe. Ke stišení, na rodinu. Na obyčejnou lidskost. Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Ne, to není výzva k smutnému životu bez radosti. Naopak, je to pozvání nenechat se zotročit vlastním egem, pohodlím nebo strachem ze zítřka ani společností. Kříž v dnešní době nemusí znamenat jen velké utrpení. Někdy je to věrnost v maličkostech, schopnost odpustit, vytrvat ve vztahu, zachovat si poctivost, i když by bylo jednodušší podvádět. Umět se zastat pravdy a stát pevně, i když víte, že vám to neprospěje. Nežít jen pro sebe, obětovat svůj čas. Dnešní kultura často říká, hlavně mysli na sebe, je těžká doba. Evangelium ale připomíná, že člověk nachází skutečný život jen tehdy, když dokáže milovat. A právě to je paradox víry. Kdo chce za každou cenu zachránit jen svůj pohodlný život, může nakonec zůstat úplně prázdný a sám. Ale kdo dokáže darovat svůj život pro dobro, lásku, ten objevuje hlubší smysl a stokrát se mu to dříve nebo později vrátí. Ježíšova slova jsou tedy pozváním. Zastavit se a znovu si ujasnit, co je v životě opravdu nejcennější. Protože duše člověka má větší hodnotu než všechno, co může svět nabídnout. Život je tak krátký, proto už na nic nečekejte. Neváhejte a přijměte jeho pozvání.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. V dnešní polední modlitbě chceme pamatovat na obyvatele obcí Břeclav, Lednice a Valtice. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A přidáme modlitbu Otče náš za křesťanský charakter Evropy.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Svatý Sixte II. A druhové,
2: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

Milí posluchači, po polední modlitbě vás zveme ke chvíli stišení, odpočinku a setkání s krásou české klasické hudby. Dnešní hudební siesta nabídne tři pozoruhodná díla tří významných českých skladatelů v podání vynikajících domácích interpretů. Na úvod zazní balada Blanická, symfonická báseň Leoše Janáčka, inspirovaná verši Jaroslava Vrchlického. Uslyšíme ji v podání Filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka, dirigenta, který patřil k největším interpretům Janáčkova díla. Poté se zaposloucháme do Janáčkova Kapriča s podtitulem Vzdor, napsaného pro klavír levou rukou a dechový komorní soubor. Sólového klavírního partu se ujme Jan Jiraský, doprovázet bude dechový komorní soubor řízený Lubomírem Mátlem. Je to hudba, která v sobě spojuje odvahu, vnitřní sílu i mimořádnou invenci.

Na úvod dnešní hudební siesty na Proglasu dozněla balada Blanická symfonická báseň Leoše Janáčka, inspirovaná verši Jaroslava Vrchlického. Slyšeli jsme ji v podání Filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka. A nyní se zaposloucháme do Janáčkova kapriča s podtitulem Vzdor, napsaného pro klavír levou rukou a dechový komorní soubor. Sólového klavírního partu se ujme Jan Jiraský, doprovázet ho bude dechový komorní soubor řízený Lubomírem Mátlem.

Právě doznělo Janáčkovo Capriccio s podtitulem Vzdor, napsané pro klavír levou rukou a dechový komorní orchestr. Sólového klavírního partu se ujal Jan Jiraský a doprovázel dechový komorní soubor řízený Lubomírem Mátlem. A ve druhé části hudební sjezdy na Proglasu se přeneseme do hudebního světa Jana Nováka. Jeho rustika Múza číslo 2 pro klavír čtyřručně a smyčce zazní v podání ensemble Opera Diversa pod vedením Gabriely Tardonové. Klavírních partů se ujmou Kristýna Znamenáčková a Pavla Marková, které společně rozehrají cyklus plný lidové inspirace, hravosti i jemné poezie.

Dozněla Rustika Múza číslo 2 pro klavír čtyřiručně a smyčce od Jana Nováka a slyšeli jsme ji v podání ensemble Opera Diverza pod vedením Gabriely Tardonové. Klavírních partů se ujali Kristýna Znamenáčková a Pavla Marková. Závěr dnešní hudební siesty bude patřit Saltarelu z opery Mirandolina Bohuslava Martinů. Hraje Státní filharmonie Brno, kterou diriguje opět František Jílek.

0: Doznělo Saltarello z opery Mirandolina Bohuslava Martinů v podání Státní filharmonie Brno. Řídil František Jílek a nyní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: A ukrajinské drony zasáhly další velkosklad Whiteberries v Rusku. Dobré odpoledne u zpráv Plusu v pátek 7. srpna vám přeje Ondřej Látal. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
2: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
3: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
2: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
4: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicí, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
2: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Do českých lékáren míří skoro 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
5: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
1: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Ukrajinské drony zaútočily na další logistické centrum internetového prodejce Wildberries v Rusku. Tentokrát u Jekaterinburgu, 2000 kilometrů od ukrajinské hranice.
6: Obyvatelé Jekaterinburgu zveřejnili videa zachycující nejméně 4 zásahy obrovské distribuční haly společnosti Wildberries.
7: Raz, dva, tři, čtyři.
6: Sklady doteď hoří, ale celkový rozsah poškození ještě není známý. Místní úřady oznámily, že z objektu evakuovali 800 lidí a nikdo nebyl zraněný. Rusko dnes zaútočilo na zemědělské sklady v Balakli na východě Ukrajiny a také na tržnici v Sumské oblasti, kde bylo zraněno 10 lidí, uvedla oblastní vojenská zpráva. Moskva oznámila, že zasáhla 3 lodě používané k přepravě vojenského nákladu v Černém moři. V Oděském zálivu byla ale prokazatelně zasažena jenom jedna nákladní loď plující pod cizí vlajkou. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazili už více než 4 000 lidí. Podle nejnovějších informací Koňského ústavu veřejného zdraví nemoci podlehlo přes 1800 nakažených. Agentura Reuters už dřív napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboly. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků anebo ozbrojené konflikty v Kongu. Proti této variantě viru krvácivé horečky, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Popůvky. Na 182. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na konec omezení v Brně na 196. kilometru. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy dejte pozor před sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 10. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje přes Cínoveckou až k omezení v Kabelské ulici. Osobními auty je to teď asi na půl hodiny, pro kamiony na hodiny. V Novopatské se suné fronta před omezením v Kbelské od sjezdu z Pražského okruhu. Na okruhu ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň. Kolona se táhne až k Ořechu. Na 19. kilometr zdržení teď asi 20 minut. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. Na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most počítejte se silným provozem od sjezdu na Běchovice k Europarku a taky v opačném směru na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. A omezení brzdí provoz u letiště směrem do Prahy od sjezdu na Kněževes je to asi na 10 minut. Dobře, dojeďte. Jasno až polojasno, večer bude přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů. Tolik zprávy.
8: Dobrý den.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát, umět si vybrat.

Je jedno, jaká byla. Tak to byla písnička, kterou nám zpívala Barbora Poláková společně se Štěpánem Urbanem. Je krátce po 13. hodině, přesně 13 hodin a 8 minutek. Přejeme vám pokojné odpoledne a děkujeme, že trávíte pátek s Rádiem Proglas. V následujících minutách vás čeká příjemná hudba. Nahlédneme také do dnešního kalendáře a připomeneme si zajímavé osobnosti a události, které dnešní datum provázejí. A také samozřejmě vás pozvu, můžete si poslechnout živý vstup s architektem Petrem Kučerou, který je iniciátorem projektu, který rozjel v Praze. A neskutečně mě to zaujalo, protože otevřel veřejnosti místo pro zahradničení a pěstování čerstvých potravin přímo v areálu Národní kulturní památky. Tak to je úplně úžasné. Tak ať je pro vás i ta druhá polovina dnešního dne plná dobrých setkání a radostných okamžiků a samozřejmě pozitivních zpráv. Krásný poslech vám od mikrofonu Rádia Proglas přeje Iva Horká. Pobudeme spolu až do 16. hodiny, tak věřím, že nám bude spolu fajn.

0: V prostoru příkopu Leopoldovy brány v Praze na Vyšehradě se nachází pevnostní zahrada. Toto místo je otevřeno veřejnosti pro zahradničení a pěstování čerstvých potravin přímo v areálu Národní kulturní památky. Za projektem stojí architekt Petr Kučera, kterého právě teď vítám v živém vysílání Rádia Proglas. Dobrý den, pane Kučero.
1: Dobrý den, Kučera, dobrý den.
0: Zdravím vás. Tak vy jste ředitelem Národní kulturní památky Vyšehrad. Jak vznikla ta vaše perfektní myšlenka založit pevnostní zahradu v historickém areálu?
1: Řekl bych, že byly dva takové prameny. Jeden pramen byl, že příkop Leopoldovy brány byl dlouhou dobu nevyužit. Respektive tam bylo už jako mnoho let zaniklé tenisové hřiště, takže jsme si řekli, že by bylo dobré ho využít novým způsobem a zpřístupnit částečně i veřejnosti, protože jsme otevřeli i bránku do Lumírových sadů, aby se vznikl nový vstup k Vyšehradu. No a potom jsme si řekli, že na Vyšehradě zeleninové zahrady byly historicky a že je dobré na tuto tradici navázat a dát šanci lidem vypěstovat si zde něco dobrého.
0: Tak to jste mi rovnou odpověděl i na druhou otázku, protože jsem se chtěla zeptat, zda existovalo někdy něco podobného na místě už v minulosti. Takže existovalo.
1: Určitě ano, tak už ve středověku, když tady byly panovnická rezidence nebo i měšťanské domy, kapitulní domy, tak ty měly své ohrazené zahrady, ovocné sady, byly tady také vinice, chmelnice, štěpnice, takže je to tady jaksi historicky dáno i v dobách, kdy tady byla pevnost, tak armáda tady měla různé zahrádky, kde si jaksi pro přilepšenou pěstovala, takže má to na Vyšehradě vlastně stále tou tradici, kterou jsme tímto jako obnovili.
0: Ale i přesto třeba mě osobně to velmi mile překvapilo, že je něco možného, doba se posunula, že je vůbec možné něco takového v Praze a v takovémto prostoru, aby něco takového fungovalo. Já se ještě zeptám, jak tedy ten projekt funguje. Je možné si záhon pronajmout a jak velké záhony jsou a co všechno je na místě možné pěstovat?
1: Tak, máme letos první sezonu, takže pilotní, takže samozřejmě trošku zkoušíme, jak to bude, jak to funguje, abychom vychytali různé třeba drobnosti, ale v principu to funguje tak, že si člověk může pronajmout vyvýšený záhon a to na jednu sezonu, takže od toho března, dubna do, dejme tomu, listopadu. Záhony máme 1, 2, 3 metry, prostě po metrech v zásadě, největší jsou 4-metrové, většinou se lidé pronajmají ty 2 až 3-metrové. No a k tomu pronájmu oni

0: mají od nás tady vodu na zalévání, základní náčiní, řekněme to velké, jako, jako lopatu, kolečko, a pak u těch záhonů mají ještě takové vlastní boxy, kde můžou mít nějaký botičku, něco malého. Takže takhle to asi v principu funguje, my dodáváme kompost, zase odvážíme biologický odpad pryč, protože máme kompostár na Vyšehradě, takže takhle taková cirkulační ekonomika. A co je asi nejdůležitější, že těch zájemců, nás překvapil ten zájem, že máme mnohem více zájemců než teda záhonů. My budeme trochu rozšiřovat do příští sezony, ale určitě, kdo se podívá na stránky Vyšehradu, webové stránky jako praha-vyšehrad.cz, tak tam je sekce Podpořte nás a tam má informace. Za jakých podmínek. A co se může pěstovat? V zásadě cokoliv, samozřejmě se nesmí pěstovat třeba konopí nebo něco takového, ale je to na uvážení lidí, že někdo pěstuje květiny, někdo ovoce, někdo zeleninu. Nemáme zde keříčky úplně, takže a stromy se samozřejmě tady nemůžou sázet. Takže nechám to na uváženou lidí a ta kreativita je jako velmi zajímavá tady.
1: Tak ten zájem mě vůbec nepřekvapuje a s tímto mě napadá otázka, možná trošku naivní, ale je to nějak omezené třeba bydlištěm, nebo když to hodně přeženu, tak může si tam pronajmout záhon prostě někdo i mimo Prahu, ale je na něm, jestli tam bude dojíždět, a jak to nějak taky kontrolujete?
0: No, takhle, my jako nemáme nějaký pravidlo, že musí být někdo z Prahy 2 nebo z docházkové vzdálenosti, ale v celku logicky tím, že ty záhony je třeba zalejvat, v podstatě obzvláště teď na denní bázi, tak většinu těch nájemců, co já vím, máme opravdu jako z okolí poměrně, protože asi někdo nechce úplně dojíždět, protože takhle do Prahy zalejvat záhon, že ty záhony se musí taky udržovat, že? Popečovat no, o ně, nejenom pronajmout. Takže jako nemáme to uzavřený, ale prostě z principu to je spíš pro lidi, kteří jsou jako to mají nějaký docházkový vzdálenosti, nebo sem chodí, tam je důležitý říci, že je to v areálu národní kulturní památky, takže třeba u té zahrady není žádné parkoviště, jo, nebo něco takového, že by člověk jako přijel a tak se jako vyvalil. A pak ještě možná jedna důležitá informace, ta zahrada je pěstební, to je důležité jako oddělit, není to zahrada komunitní. My jsme vlastně od začátku chtěli, aby se na té zahradě nekonaly jako oslavy narozenin, grill a jako akce. Od toho tady máme jiné prostory na Vyšehradě a chtěli jsme, aby od začátku byla čistě jako pěstební. Jo, že tady, takže máme i vlastně pravidla poměrně přísná ve smyslu, že skutečně se tady jako jenom jako pěstuje.
1: Ta zahrada byla zprovozněna 1. dubna tohoto roku. Tady mám poznámku od zprávařů. Je to na místě, jak to na místě aktuálně vypadá? Jestli můžete říct, co třeba konkrétně vy jste zmiňoval, ale konkrétně, co třeba nájemníci tam nejvíce pěstují. A jestli jsou tedy plné všechny záhony, tak to už jsme se dozvěděli, že ten zájem převyšuje. Tak jestli byste
0: jo, pro tuto ještě sezonu máme jako obsazeno, takhle jak to vypadá, tak musím říci, že nám v začátku chodili různé zaručené hejty, že tady nic neporoste, že to je ve stínu a tak dále, tak ukázalo se, že to je přesně naopak, to klima toho příkopu je vlastně optimální, protože ty hradby se, když se rozpálejí, tak pak i v noci jak si vyzařují trošku tepla, takže to naopak to tady roste jak divé, teda, takže to už jako opustili, kdy ta zelenina opustila záhony, tak se šíří všude možně, ale samozřejmě teď je sucho, takže třeba teď je to samozřejmě suší, jo. Ale jako daří se tady v zásadě všemu, no. A jak jsem říkal, jako ty důležité je, že ty záhony, ty smlouvy nájemní jsou vždycky na ten jednu sezonu, takže to není tak, že by automaticky už bylo jako nemožné se sem dostat, že by prostě ten, co má tady smlouvu, tak by byl několikrát dál. My jsme poměrně přísní, že tím, že to jde vidět jako z hradeb a okolo, takže ta záhrada má dělat radost i kolem jdoucím, jako je vlastně součástí prohlídkových okruhů, tak my třeba vlastně ta smlouva je vždycky na rok. Takže my budeme na konci roku i vyhodnocovat, kdo se o ty záhony třeba nestaral, tak tomu zkrátka jako znova nepronajíme. Jo, takže není to jako neměnný, ta skupina lidí. Je to prostě jako vždycky na rok a pak bude vyhodnocovat zkrátka, kdo se jak staral.
1: Což je určitě dobré. Jenom tedy ještě jsem se ptala, co tam nájemníci pěstují, takže můžeme tam vidět třeba rajčata,
0: já se přiznám, papriky. Já se přiznám, že úplně všechno. Já to teda všechno. Takže květiny. Rajčata, papriky, jahody jsem tam viděl, kytky normálně nějaký Afrikán, nebo někdo má kytky, bylinky všeho druhu, okurky, dýně, jako zásadě, co vás napadne. Opravdu ta paleta je pestrá a my to nějak jako neomezujeme. Kukuřice tam je, hroznové víno, no prostě všechno možné.
1: Tak to je opravdu pestré. Tak je to úplně skvělá myšlenka i nápad, tak já vám přeji, ať se vám i projektu dobře daří. To byl architekt Petr Kučera, ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad a iniciátor projektu Pevnostní zahrada. Já vám moc krát děkuju za rozhovor a třeba zase někdy příště naslyšenou.
0: Tak jo, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Je 13 hodin a 30 minut, plujete na vlnách Rádia Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Máme dnes pátek 7. srpen 2026, Mezinárodní den odpouštění. Katolický kalendář připomíná patrona Bavorska, svatého Kajetána, italského kněze a právníka z 16. století, zakladatele kongregace řeholních kleriků. Teatinu. Církev ukazuje i na papeže svatého Sixta II. A druhy mučedníky ze 3. století. V občanském kalendáři má svátek Lada jméno bájné slovanské bohyně krásy, lásky a manželství znamená pana, případně milá, milovaná. A my jsme se posunuli v programu dál. Ještě na vás do druhé hodiny čeká výhled na programy večera. Také nahlédneme ještě podrobněji do dnešního kalendáře, to byl jenom úvod. No a ve 14 hodin na vás čeká hudební kompas. Hudba nezná hranice a dokáže spojovat národy i generace. A dnešní hudební kompas nás zavede do světa, kde se setkává maďarská a polská lidová tradice. Tak to se nechte také překvapit hudebním kompasem. No a potom ještě se dívám do programu, tak bych vás ráda pozvala v 15 hodin a 10 minut ke společné modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Měli bychom se živě spojit do Slavkovic, do kostela, tedy Božího milosrdenství ve Slavkovicích. A potom v 16 hodin vás zvu k poslechu oktávy. A hostem Štěpána Grafeho bude flétnista Yoshimi Oshima a na čembalo bude hrát Jaroslav Tůma.

Máme 13 hodin a 41 minuta, pokračujeme v dnešním programu. Já už jsem vás trošičku navnadila. Dívali jsme se do dnešního kalendáře, tak ještě pokročíme dál a mrkneme se na to, kdo má dnes třeba narozeniny. 105. narozeniny by oslavil americký skladatel, dirigent a pedagog českého původu Karel Husa, autor hudby pro Prahu 1968, odešel roku 2016. Před 40 lety zemřel architekt a průmyslový výtvarník Josef Pilař. 15 let nás dělí od úmrtí skladatele, aranžéra, klavíristy a textaře Jiřího Traxlera. Na pouti do Kompostely před 7 lety zemřel ve Francii Milan Langer, zakladatel spolku Trend vozíčkářů. A teď ty slíbené narozeniny. Padesátiny dnes slaví moderní gymnastka a baletka Adéla Polertová. 60. narozeniny slaví františkán pater Šebestián Pavel Smrčina, skaut, moderátor společné duchovní správy farnosti Plzeň Severní Předměstí. A šedesátníkem je také ode dneška i zakladatel internetové encyklopedie Wikipedia, americký podnikatel Jimmy Wales. Svátek má dnes Lada v občanském kalendáři, jméno bájné slovanské bohyně krásy, lásky a manželství znamená pana, případně milá, milovaná. Tak pokud jste ještě nepopřáli, tak toho využijte, máte poměrně dost času a i my všem nositelkám jména Lada posíláme krásné blahopřání a také písničku od Romana Dostála.

Plujete na vlnách Radia Proglas. Je 13 hodin a téměř 46 minut. Stále jsme na vlnách Rádia Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Před chvíli jsem tady měla návštěvu ve studiu, protože probíhá festival, v Brně. Já si vzpomenu za chvíli. Tak tady máme docela živo. Maraton hudby. No, vidíte, už jsem si vzpomněla. Tak tady máme několik rozhovorů, natáčíme, hraje tady hudba, je tady prostě dneska opravdu živo. Tak a já jsem vám slíbila ještě vstup do 14. hodiny ohledně programu na večer, takže svůj slib teď plním. Pořad před kostelem v 17 hodin a 10 minut nabídne závěrečný díl ze série prohlídek svatého kopečku u Olomouce, který strávíme v místním muzeu. Společně s naším průvodcem Antonínem Janýškou vyjdeme po svatých schodech a dozvíme se více o vystavených monstrancích, liturgických oděvech a navštívíme také expozici poutnictví. 19 hodin a 15 minut vám v pořadu, jak se vám líbí, nabídneme výsledky hitparády World Music Charts Europe za srpen 2026. Žebříček sestavují rozhlasoví publicisté z 25 evropských zemí. V pořadu uslyšíte hudbu z Francie, Bosny a Hercegoviny, Mali a řady dalších zemí. V cyklu Dotýkání světla ve 8:45 večer budeme společně s docentem Karlem Sládkem pokračovat v diskuzi o křesťanské spiritualitě. Zamýšlet se budeme nad křesťanskými životními stavy a tentokrát se zaměříme na řeholníky. Takže to byl pořad Dotýkání světla ve 20 hodin a 15 minut. No a ještě bych vás pozvala k poslechu pořadu Na stole je téma a ten se bude týkat, jak může pravidelná podpora změnit život dítěte na druhém konci světa. Ve 22 hodin a 30 minut v pořadu Na stole je téma, který připravila organizace ADRA, představíme program Bangla Kids. Ten už více než 25 let pomáhá dětem z nejchudších oblastí Bangladéše získat vzdělání, kvalitní stravu i zdravotní péči. Seznámíme se s příběhy dětí, dárců i lidí, kteří za programem stojí, a ukážeme, že i zdánlivě malá pomoc může otevřít cestu k lepší budoucnosti. Moderuje Kamil Kreuziger a hovoří Vilém Škuta, oba z týmu ADRA Bangla Kids.

0: Pravidelnou součástí probíhajícího festivalu Prague Pride je ekumenický křesťanský spolek Logos. Jeho poslání přiblížil jménem společenství Jiří Votava.
1: Ten první cíl je vytvářet bezpečné prostředí pro věřící lidi, kteří se zařazují do skupiny queer, čili pro gay, lesby a všechny další vlastně skupiny lidí s nějakou jinou identitou nebo citovou orientací, čili to je v konkrétní podobě různá setkání, aktivity, prostě kam ti lidé mohou přijít a mohou si bezpečně a otevřeně prožívat jak svoji víru, tak svoji jinakost. Ten druhý cíl potom míří více do prostředí mimo nás, a to hlavně směrem k církvím, k náboženským společnostem, k farnostem, zboru a tak dále, kde se snažíme pracovat na tom, aby se tyto skupiny a církev vlastně proměňovaly, aby se otevíraly a stávaly se taky těmi přijímajícími nebo inkluzivními prostory, kam můžeme my všichni vlastně ví lidé přicházet a tam dobře a přijatí a bezpečně.
0: Ekumenické sdružení Logos má během festivalu stánek na Střeleckém ostrově, kam zve různé hosty. Dnes, tedy 7. srpna, je ho možné navštívit až do večerních hodin.
1: Už je tradičním prostředkem, jak jednak dáváme v těch kruzích queer lidí informaci o tom, že křesťanství není pouze to, které je odsuzuje nebo hodnotí, ale že vlastně víra je otázka v životě všech lidí, čili je to jednak určitá míra evangelizace nebo osvěty do prostředí queer komunit. A jednak to je pochopitelně i místo, kam přichází už i věřící, kteří sami prožívají vnitřní nebo vnější coming out a získávají informace o tom, kde v českém prostoru můžou právě najít radu nebo přijetí, nebo jak to vlastně vypadá na té mapě otevřenosti církví v České republice. Konkrétně jsou tam informace jak v obě různých našich materiálů, které souvisí s queer problematikou, tak jsou tam i lidé, což je důležitá věc, že tam jsou vždycky zástupci Logosu a dalších skupin, kteří s procházejícími hovoří. Velmi často jsou to základní informace, třeba o tom, jak věříme, ale pak se tam samozřejmě objevují informace typu, co tedy říká Bible, nebo jak to vnímáte vy jako věřící queer, jak se vyrovnáváte s tou zkušeností, čili tam je důležité lidské setkání nebo osobní rozhovor. Vždycky tam jsou dva nebo tři lidé, kteří jsou připraveni s těmi procházejícími, pokud mají zájem o různých tématech promluvit.
0: Vysvětluje za spolek Logos Jiří Votava a zve na nedělní 9. srpna ekumenickou bohoslužbu, která festival Prague Pride uzavře. Začátek je ve 14 hodin v pražském kostele svatého Martina ve zdi.
1: Vycházíme z teze už mnoho let, že církve by neměly zůstávat úplně stranou tady toho festivalu a dlouhodobě spolupracujeme především s Českobratrskou církví evangelickou nebo se starokatolickou církví a v rámci celého festivalu jsou vlastně dvě duchovní akce hlavní a to jsou bohoslužby. Ta první právě je organizovaná Českobratrskou církví evangelickou a ta druhá je vždycky chápaná jako ekumenická a je to bohoslužba, na které se podílí většinou zástupci různých církví. Je obecně otevřená právě queer lidem, ať už z hlediska toho, co je obsahem třeba kázání, nebo celkově právě nastavením toho, aby se všichni cítili být přijatí. A ta bohoslužba vlastně do jisté míry poděkováním nebo i modlitbou třeba za životy queer lidí, aby cítili sami, že jsou vlastně součástí toho společenství, to znamená, je to takový jakoby poslední slovo celého toho festivalu, se dá říct. Bohoslužba druhá hodně směřuje podle mě i k myšlence jakoby naděje a budoucnosti právě, abychom se nerozcházeli pouze v tom, že jsme si něco prožili nebo něco dozvěděli během toho týdne, ale že ty možnosti třeba, kde můžeme realizovat svůj duchovní život, existují i v budoucnosti, čili součástí té bohoslužby je i možnost potom získat informace o tom, jak dál třeba kam chodit do kostela nebo jak můžeme prožívat svoji víru, i když jsme třeba s něčím odlišní trochu.
0: Říká za ekumenický křesťanský spolek Logos Jiří Votava.

Je přesně 14 hodin, ladíte Rádio Proglas, je pátek 7. srpen 2026, Mezinárodní den odpouštění a katolický kalendář připomíná patrona Bavorska, svatého Kajetána, italského kněze a právníka ze 16. století, zakladatele kongregace řeholních kleriků Teatinů. Církev ukazuje i na papeže svatého Sixta II. A druhy mučedníky ze 3. století. Svátek má v občanském kalendáři Lada, jméno bájné slovanské bohyně krásy, lásky a manželství znamená pana, případně milá, milovaná. A protože je po 14. hodině, tak je tu čas pro hudební kompas. Jehož střelka bude dnes ukazovat současně k Maďarsku a k Polsku. Právě umělci z těchto dvou zemí se podíleli na albu Miedza Meždě Balk, které si dnes představíme. Začneme maďarskou lidovou písní z území dnešního Rumunska. Lendělország Szélén, což znamená na polském pomezí. Zpívá Melinda Balok.

Představujeme si album Miedza Mezde Balk. Polské slovo Miedza i maďarské Mezde označují mez nebo hranici mezi poli. Právě obraz této symbolické hranice, která zároveň odděluje i spojuje, vystihuje myšlenku alba. Nejde o hranici mezi národy, ale o prostor, v němž se ukazuje jejich společný evropský základ. Vedle už zmíněné maďarské zpěvačky Melindy Balok se na albu podílela maďarská skupina RDFI a polský soubor Janusz Pruszynowski Kompania. Ti všichni se po léta potkávali na festivalech, koncertech i při neformálních nočních hudebních setkáních, až dospěli k rozhodnutí vytvořit společné album. Výsledkem není pouhé spojení dvou souborů, ale skutečný dialog dvou hudebních tradic, které si podle jejich slov vzájemně rozumějí. Album vzniklo s podporou nadace Václava Felčaka, která dlouhodobě podporuje polsko-maďarskou spolupráci. Pokračovat budeme polským lidovým tancem Mazurek od Jana Lewandowskiego a na závěr to bude maďarská lidová píseň Čilak Čilak neboli Hvězdo Hvězdo.

Poslouchali jsme maďarskou zpěvačku Melindu Balog se skupinou RDFI a také polský soubor Janusz Pruszynowski Kompania. Jejich společné album Miedza Meżdzie Balg se tento měsíc dostalo na 4. místo hitparády World Music Charts Europe. Podrobněji se na srpnové vydání tohoto žebříčku podíváme dnes v 19 hodin a 15 minut v pořadu Jak se vám líbí. V hudebním kompasu si v pondělí ráno představíme finské duo Maria Kalaniemi a Pekko

0: Poslouchali jsme nahrávku z roku 2026, takže novinka anglického písničkáře, který se jmenuje Jude Edwin Scott, a skladba se jmenovala Nancy.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Poslouchali jsme instrumentálku dánsko-norsko-švédského ženského tria. Tak už jsme v tomto bloku od 14. hodiny slyšeli maďarskou lidovou baladu z dnešního Rumunska, instrumentálku polský lidový tanec Mazurek, také raní maďarskou lidovou, zpíval nám poté anglický písničkář Jude Edwin Scott a teď dozněla, už jsem jmenovala instrumentálku dánsko-norsko-švédské ženské trio. No a tento blok uzavřeme skladbou skotské zpěvačky. Skotská zpěvačka Mary McMillan pochází z ostrova South Uist, ale své druhé album Glashu věnovala městu Glasgow a gaelskému jazyku. 9 autorských písní spojuje tradiční gaelský zpěv se současným doprovodem kytary, saxofonu a klavíru. McMillan, držitelka prestižní pěvecké ceny Gold Medal, na festivalu MOD přináší osobitou podobu současné gaelské tvorby, pevně zakořeněné v tradici a zároveň otevřené dnešnímu hudebnímu jazyku. Tak my si poslechneme tuto zpěvačku právě nyní.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
1: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Ručičky na hodinách ukazují 14 hodin a 30 minut a v éteru stále ladíte Radio Proglas. Vysíláním vás provází Iva Horká a pobudeme spolu až do 16. hodiny. Potom mě vystřídá moje milá kolegyně Lenka Pekařová. Tak se pojďme podívat, co spolu ještě na vlnách Proglasu zažijeme. Máme 14:30 a to znamená, že do 15. hodiny poplujeme v odpoledním proudu zpráv a písniček. Zprávy pro nás připravuje naše redakce Publiku, takže jim moc děkujeme. A v 15 hodin samozřejmě také zprávy, které s laskavým svolením přebíráme z Českého rozhlasu Plus. Krátce po 15. hodině, kolem 15. hodiny a 10. minuty, bychom vás rádi pozvali k modlitbě korunky, k Božímu milosrdenství, kterou přineseme z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. A ještě, co na vás čeká mezi 15. hodinou a 30. minutou a 16. tak tam se podíváme ještě na dnešek v kalendáriu, takový krátký přehled, co se dnes událo, kdo má narozeniny a tak podobně. A v 16 hodin už vás pozvu k poslechu pořadu Oktáva, který připravil Štěpán Grafe a jeho hosty jsou Yoshimi Oshima, což je flétnista japonský, a také Jaroslav Tůma, čembalista, výborný hráč na varhany a čembalo. No a s dalším programem už vás potom po 16. hodině seznámí moje kolegyně Lenka, tak já vám přeji krásné páteční odpoledne, trošku se nám dneska ochladilo, tak je nám asi všem líp. No a my tady máme v rádiu příjemné klima jednak a jednak také tady je trošku rušno, což je fajn. Probíhá festival Maraton hudby, takže tady máme plno hudebníků a příjemných lidí, tak doufejme, že i vy prožíváte hezké páteční odpoledne. A já vám posílám písničku s Pavlem Čatkem, Tamten a tamto.

se modlím obětovat kus pohodlí, odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní, ale stejně poprvý i

0: jako teď.
1: Pavel Čadek nám zaspíval ekologickou písničku mimo jiné o plastech. Doprovázel ho Ondřej Zámečník na akordeon a Jakub Šimáně na baskytaru. Včera, tedy 6. srpna, v Praze začal 31. ročník Mezinárodního varhaního festivalu, který až do 24. září nabídne každý čtvrtek koncert v Bazilice svatého Jakuba. Podrobnosti má ředitelka festivalu Irena Chřipková.
2: Letošní dramaturgie je spíše založena na osobnostech, varhanících, kteří sestavili své programy takzvaně šité na míru svatojakubským varhanám. Takže budeme mít možnost vyslechnout zajímavé projekty složené třeba z francouzské hudby nebo virtuózní neznámá díla v podání amerického umělce nebo celovečerní Goldbergovy variace, které přednese slovenská umělkyně Bernadeta Šuňavská. Na festivalu se také snažím představit i mladé začínající umělce vedle renomovaných varhaníků střední i zralé generace. Ale vlastně tento festival bychom rádi věnovali památce Jiřího Valenty, který byl klávesistou skupiny Olympic a předčasně odešel z tohoto světa a tvořil s námi krásné společenství, obdivoval naše varhany a léta k nám docházel na varhaní festival a my na něho i při těchto koncertech bychom rádi mysleli.
1: Irena Chřipková sama působí jako varhanice. V rámci festivalu vystoupí 3. září s českou premiérou díla skladatele Jiřího Temla.
2: Během uplynulých let zaznělo v Bazilice několik jeho skladeb. Já sama jsem zde premiérovala jeho cyklus Mysterium Sacrum nebo Toccatu Yamahu. Potom Prosby a chvály pro zpěv a varhany a teď to bude Toccata Irena. Před časem pan autor jednou zavolal a sdělil mi, napsal jsem ti tokátu a tím se to stalo, že se mi přijala a sám ji nazval tokátou Irenu. Je to skladba živá, pulzující, tak jako ostatně všechny jeho skladby a založena je na kontrastech výrazových, barevných a možná mě také tak trochu i charakterizuje. Tokátou začínám svůj koncert a potom se odehraje taková romantická část francouzské hudby a zakončíme celý koncert spolu s vynikajícím trombonistou Robertem Kozánkem a to dílem De Profundis od Juraje Filase, od jehož úmrtí uplyne letos 5 let. Takže máme takovou koncepci soudobé hudby uprostřed s romantickým oddílem. Pak poslední koncert bude koncertem, na kterém vystoupí titulární varhaník chrámu Notre Dame, pan Vincent Dubois.
1: Uzavírá na Proglasu ředitelka Mezinárodního varhaního festivalu a varhanice Irena Chřipková. Další festivalový koncert odehraje příští čtvrtek 13. srpna Jan Rotrekl.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Příští sobotu, tedy 15. srpna, ožije skanzen Veselý kopec tradičními dožinkami. Celodenní program nabídne ukázky starých zemědělských prací i lidových řemesel. Podrobnosti má organizátor Pavel Bulena z Národního muzea v přírodě.
2: Jsou pro ně připraveny ukázky zpracování zemědělských plodin a některých těchto ukázek by se mohli také zúčastnit a sami si je vyzkoušet. Takže třeba mlácení obilí cepem, výrobu hovřísel, loukání másla a mimo těchto ukázek bychom měli i připravené také třeba tušení ovoce, byly by spuštěné samozřejmě některé naše stroje, takže stabilní benzinový motor by poháněl velkou mlátičku, ve které by se mlátilo obilí. A vedle těchto ukázek máme připravené také další doprovodné programy, doprovodné dílničky, nejenom pro děti, ale i pro dospělé, takže děti by si v našich tematických dílničkách mohly vyrobit třeba papírový obilný klas nebo veselou ovečku, bylinkový škapulíř nebo krotit vrbové proutky a pro dospělé máme připravený i 3-hodinový řezbářský workshop, ve kterém by si mohli třeba z lipového dřeva vyřezat lžičku. A takovou novinkou pro letošní rok by byl bábovkový kvíz, kdy jsme připravili z našich vlastně sbírek zajímavé formy na bábovky. Bábovky jsme upekli a návštěvníci by si mohli zkusit přiřadit bábovku v té správné formě. A nebude to jenom o ukázkách a o dožínkách, ale samozřejmě s dožínkám se pojí také dobré jídlo a pití, takže pro návštěvníky budeme v našich chaloupkách také péct koláče a buchty, také chléb s čerstvě připraveným máslem.
1: Dožínkový průvod projde Veselým kopcem celkem 3x. Lidé si navíc vyzkouší výrobu dožínkového věnce, pokračuje organizátor Pavel Bulena.
2: Chtěli bychom jim představit nejen ukázky tradičního zpracování zemědělských plodin na vesnici, jako bylo třeba obilí, len nebo ovoce, ale představit si také dožínkové obyčeje. Průvod v podání hlineckého folklorního souboru Vysočan by tyto dožínkové obyčeje představil. Společně s ním by se toho dožínkového průvodu mohli zúčastnit také návštěvníci. V připraveném workshopu by si mohli vyrobit kytičku z obilí a z lučního kvítí, vzít si ji do ruky a projít společně s Vysočanem Veselým kopcem společně s dožínkovým věncem a bábou. Ta bába to býval poslední snop, který se vzal z pole a potom se hospodářovi a hospodářce předal, že vlastně dožínky jsou za námi a obilí je sklizeno. Věříme, že pro návštěvníky jsme připravili zajímavý a pestrý program plný ukázek, zážitků a dobrého jídla, takže v sobotu 15. srpna se na ně budeme na Veselém kopci těšit.
1: Pozval za organizátory dožínek ve skanzenu Veselý kopec na Vysočině Pavel Bulena a jak už uvedl, uskuteční se příští sobotu 15. srpna.
3: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Noční křížová cesta se dnes, tedy v pátek 7. srpna, uskuteční na poutním místě Maria Hilf v Jeseníkách. Vychází se ve 21 hodin od prvního zastavení u areálu Bohema ve Zlatých horách. Přibližně 3-kilometrová trasa vzhůru vede poměrně náročným lesním terénem. Pobožnost zakončí adorace před nejsvětější svátostí v kostele Panny Marie Pomocné.

0: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ode dneška hostí Mezinárodní festival slovenského folkloru Jánošíkův Dukát. Do neděle 9.8. nabídne vystoupení téměř 20 souborů z Česka i Slovenska, ale i krajanské soubory z Maďarska, Srbska a Irska. Hovoří ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš.
1: Tentokrát se zaměříme na oblast Gemer Malohon a to, co budeme moci vidět, tak bude program, který se nazývá Hudobno zpěvno tanečný a který bude právě z toho území Malohontu, z obcí, které jsou v podstatě centrem středného Gemera nebo této oblasti. Kromě toho, že uvidíme vystoupení folklorních souborů, tak bude ještě zařazený program, který se nazývá Živá klenotnice, a která bude takovou malou školou tanců z Malohontu a Gemera. Folklorní soubory, které u nás vznikly, povětšinou ve větších městech, Ostrava, Brno, Olomouc, Praha, pro svoji takovou jako dynamičnost, pestrost, akčnost, jsou tam členové, třeba Moraváci, Slezané, Češi, z jednotlivých folklorních oblastí Slovenska. Přijdou i zkušení choreografové, lektoři, kteří je vyučují, ukazují, jak se ten tanec v té dané oblasti tančí a jak se vyvíjí. Teď třeba uvidíme na tomto festivalu soubory z Maďarska, ze Srbska, nebo třeba z Irska. A je to tak, že skutečně ten slovenský folklor si tyto soubory zachovávají třeba i několik staletí. K těmto souborům jsou vysíláni, nebo si oni vyžádají lektory nebo choreografy, aby si to udržovali v takové co nejčistší podobě. Ale vždycky je vidět, že ten základní charakter, základní styl je opravdu zachovaný a je podobný.
0: Ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš zve také na doprovodný program. V plánu jsou aktivity pro nejmenší, ale také řemeslný jarmark.
1: Kromě folkloru, kromě hudby, tance, tak jsme mysleli třeba na děti. Jednak ta výuka školy tanců, jednak tady bude dětský dvůr, takové tvořivé dílny a hry pro děti, výuka školy a pastýřské hudební nástroje, školička tanců pro děti. No a bude tady 25 lidových výrobců, prodejců, stánků, které předvádí lidové řemesla v mnoha oblastech. Výroba z hlíny, kamene, skla, kovu, přírodních pletí, dřeva, textilních vláken, spoustu dalších, převážně přírodních materiálů, ze kterých tady ti lidoví řemeslníci vyráběli. Kromě toho tady máme soutěž ve stloukání másla. Slováci říkají mútenie. Můžeme ve stánku, kde se budou servírovat halušky, tak můžeme dostat halušky od mistra kuchaře, který je mistrem světa ve vaření halušek.
0: Řekl o 27. ročníku festivalu Jánošíku v Dukát ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš. Akce potrvá ode dneška až do neděle 9. srpna.

0: Turisté, kteří letos v létě navštěvují Plzeň, už nepřijíždějí jenom na víkendy jako v minulých letech. Novým trendem je rozložení návštěvnosti do celého týdne. Největšími lákadly jsou stará synagoga, bednárna plzeňského pivovaru a výstava o Hurvínkovi. Počty návštěvníků nesnížily opravy v centru ani velká horka. Kvůli vedrům však vyhledávají spíše chladnější prostory, hlavně sklepy pivovaru a historické podzemí, uvedla vedoucí turistických tras Prazdroje Pavla Mášková.
1: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích, kde se nepřichlazuje, je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teďko nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů a je to opravdu kolem těch 8 stupňů zhruba.

Po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kápy. Ani všechny řeky země neudusí výheň ve mně, žávou lávu neuhasí vodní masy.

0: vězeň na mé chtění pohár není. Kdybych vypil tisíc moří, oheň ve mně stále hoří, voda horem dolů plyne nebo mine ve mně žár.
1: A nyní už přebíráme s laskavým svolením zprávy z Českého rozhlasu Plus. Je 15 hodin.
2: 15 hodin, dnes je 7. srpna, posloucháte páteční odpolední Plus, dnes s Lenkou Vahalovou.
3: Český rozhlas Plus.
2: Čemu se budeme podrobně věnovat hned po zprávách? Dávají Češi přednost dovolené v tuzemsku nebo v zahraničí? Na jižní Japonsko opět udeřil tajfun. Jak situaci zvládají samotní Japonci? A lidem začne na účty od úřadů práce přicházet takzvaná superdávka. Co přinese? Nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
4: Přeju dobré páteční odpoledne. V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů 400 tisíc hostů. Je to o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. V odpoledním plusu se k tomu vrátíme. Detaily uslyšíte po zprávách. Stát letos krajům v Česku ze státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
5: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
6: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
5: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medalský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
7: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicí, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
5: Podle předsedy asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří. Slovenskou metropolí se šíří hustý dým. Server Aktuality SK cituje mluvčího společnosti Antona Molnára a píše, že popolední došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a to způsobilo požár. Další místní média píší i o výbuchu. Na místě zasahují hasiči, obyvatelům ale nehrozí bezprostřední nebezpečí. Tajfun Dolphin přinutil k evakuaci stovky tisíc lidí na japonském ostrově Okinawa a taky v jižních prefekturách ostrova Kyushu. Úřady už zrušily minimálně 500 domácích i mezinárodních letů a preventivně se zastavila i námořní doprava v zasažené oblasti.
8: Typhoon Dolphin is nearing Okinawa Prefecture.
9: Japonská meteorologická služba varuje, že vítr o rychlosti až 150 km v hodině může poškodit malé a střední stavby. Proto některé podniky zrušily dnešní pracovní směny a průmyslové a zemědělské haly zůstaly prázdné. Přívaly deště a silný vítr budou podle záchranných týmů znamenat v horských oblastech zvýšené nebezpečí půdních sesuvů. Na příchod tajfunu se už připravují také pobřežní provincie v jihovýchodní Číně. Bude to pro ně letos už čtvrtý tajfun během posledních 6 týdnů. Východní Asie, David Jakš, Český rozhlas.
4: A taky k tomu řekneme víc v odpoledním plusu za chvíli. Dopravní letadla typu Boeing 737 MAX budou muset projít povinnou inspekcí. Preventivní kontroly nařídil americký federální úřad pro letectví. Vyhláška se týká 471 letounů ve Spojených státech a dalších více než 1400 po celém světě. Neznamená to okamžité omezení letů těchto strojů.
10: Inspektoři budou kontrolovat přední část pláště trupu kvůli jeho možným prasklinám. Přímo u Boeingu 737 MAX žádné takové nenašli. Trhliny se ale objevovaly v téměř totožné konstrukci staršího modelu strojů. Podle společnosti Boeing kontroly a případné opravy nějak neovlivní letecký provoz. Typ 737 MAX se kvůli několika nehodám v posledních letech stal symbolem největších problémů této americké firmy. Krátce po uvedení do provozu dvě letadla kvůli chybě softwaru Havaru s tragickou bilancí více než 300 mrtvých. Model pak načas nesměl létat. Loni taky musel nouzově přistát let společnosti Alaska Airlines, když se vylomily dveře nouzového východu. Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: Sdružení italských provozovatelů lyžařských lanovek Dolomity Supersky musí zákazníkům zaplatit odškodnění přesahující v přepočtu 700 milionů korun. Italský antimonopolní úřad je potrestal za poškozování hospodářské soutěže. Domlouvali se na cenách skipasů. Členové konsorcia působí ve 12 nejznámějších italských horských střediscích, včetně Cortina d'Ampezzo, kde se letos konaly zimní olympijské hry. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti tomu stížnost. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejprve musel z domu na 2 týdny, soud ale 24. července lhutu prodloužil o měsíc. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Podání stížnosti potvrdil.
11: Je to podáno, ano, potvrdím to, ale vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. Prostě já k tomu nic nechci říkat v této chvíli, v této fázi.
4: Podle zjištění Českého rozhlasu policie už v červenci také zabavila Foldynovi několik střelných zbraní. A začala demolice požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník budovy společnost Krým včera místo předala demoliční firmě. Už tam pracuje těžká technika, Bavrečkovu ulici pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu firma rozebírá od nejvyšších pater speciálními hydraulickými nůžkami. Vyšetřování požáru, který vypukl 9. července, není stále uzavřené. Na dálnici D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Vilemín. Na 53. kilometru po nehodě tam stojí osobní auto s příběsem, je v levém pruhu. Na D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 6. kilometru řeší nehodu 2 kamionů a osobního auta. Projíždí se pouze odstavným pruhem, kolona se táhne už od 8. kilometru. V Praze v Novopatské ulici směrem do Letňan se sune fronta před omezením v Kbelské ulici. Na okruhu směrem na D1 postojíte od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení asi 20 minut. A plný je taky příjezd po D5 z Plzně od 5. kilometru. V Mrázovce směrem na Barandovský most se srazila 3 osobní auta, blokují teď prostřední pruh a už regulují vjezdy do tunelu. A na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Strašnice přes Štěrboholskou spojku až k Běchovicím. Dobře dojďte. V noci bude polojasno až jasno, na jihu Čech většinou oblačno. Zvětšená oblačnost se přechodně vyskytne i jinde v Čechách a zpočátku noci i na Moravě a ve Slezsku. Teploty 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech se ochladí až na 8, na jihu Moravy bude kolem 17. A zítra čekáme jasno až polojasno s teplotami od 26 do 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě republiky bude kolem 24, na horách nejčastěji kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Odpoledne se pomalu překlápí do své klidnější části a my vás srdečně zveme ke společné modlitbě. Ze Slavkovic budeme přenášet korunku k Božímu milosrdenství, konkrétně z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Ať už se můžete modlit společně s námi nebo jen na chvíli stišit své srdce, přejeme vám, aby tento čas přinesl pokoj, naději a duch.

0: Chvála Kristu a Pane Marii. Ze svatyne Božieho milosrdenstva svätej sestry Faustiny Veslavkovicích zdravíme všechny poslucháče Rádia Proglas a chceme sa spoločne po 15. hodine spojiť v modlitbe korunky k Božiemu milosrdenství pred obrazem milosrdného Pána Ježiše a u nás ve svätyni Veslavkovicích taký pred vystavenou Najsvätejšej svátosti oltárni. Chceme touto modlitbou zahrnúť všechny ty, kteří potrebujú Božie milosrdenství, kteří potřebují pocítit, že jsou Bohem chtění, Bohem milování. Dnes chceme prosit zvláštním způsobem za děti a dnešní modlitbu korunky taky povedou děti z farnosti Jámy, které zrovna prožívají svůj letní tábor. Tak se modlila Faustina za svou vlast. Nejmilosrdnější Ježíši, prosím tě na přímluvu tvých svatých a zvláště na přímluvu tvé nejsvětější matky, která tě od dětství vychovávala, prosím, žehnejme vlasti. Ježíši, nehleď na naše hříchy, ale zhledni na slzy malých dětí, na hlad a zimu, kterými trpí. Ježíši, pro tyto nevinné děti mi dej milost, o kterou tě pro svou vlast prosím. A my prosíme i za naši vlast. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš bezejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš.

0: Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Věčný Otče, obětujeme ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
0: na smír za hříchy naše i celého světa.
1: Pro jeho bolestné utrpení
0: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
0: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
0: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
0: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
0: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
0: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
0: buď milosrdný k nám i celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
0: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
0: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
0: buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,
0: na smír za hříchy naše i celého světa.
1: Pro jeho bolestné utrpení
0: buď milosrdný k nám i k celému světu.

Buď milosrdný k nám i k celému světu.

0: Srdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení
0: buď milosrdný k nám i k celému světu.

0: zatopení, buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
2: Na smír za hříchy naše.

0: utrpení. Buď milostný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
0: Buď milostný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
0: Buď milostný k nám i k celému světu.
2: Věčný Otče, oběť

0: jeho bolestné utrpení.
1: Buď milostný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milostný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milostný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.

0: bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení,
0: buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
0: smiluj se nad námi a celým světem.
2: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
0: smiluj se nad námi a celým světem.
2: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
0: smiluj se nad námi a celým světem.
2: Společně se pomodleme modlitbu zasvěcení. Bože, milosrdný Otče,
0: který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás, utěšiteli Duchu Svatém, tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo, a dej všem obyvatelům země poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, kdo je jediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a smrtí vstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
2: Svatí Cyrile a Metoději, svatý Václave,
0: oroduj za nás.
2: Svatá Faustino,
0: oroduj za nás.
2: Svatý Sixte II,
0: oroduj za nás.
2: Svatý Kajetáne,
0: oroduj za nás.
2: Svatý Vincenci Palotti,
0: oroduj za nás.
2: Na závěr naší společné modlitby přijmite Boží požehnání. Pán s vámi.
0: I s tebou.
2: Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý.
0: Amen.
2: Drazí přátelé, posluchači Rádia Proglas, děkujeme vám dnes za společnou modlitbu korunky na první pátek v měsíci. Pamatujte, že vás po každém ši sváté tady ve Slavkovicích svěřujeme Božímu milosrdenství v modlitbě zasvěcení a taky vás prosíme, abyste skrze své utrpení a modlitbu přijali úkol stát se svědky Božího milosrdenství všude tam, kde žijete. A za dnešní modlitbu děkujeme všem dětem farního tábora farnosti Jamy. Pán Boh zaplať. Těšíme se zase ze Slavkovic. Naslyšenou.

0: Tak to byla mariánská píseň Maria, nezapomínej. My se blížíme k 15. hodině a 30. minutě. Samozřejmě vám děkujeme, že jste spolu s námi se zastavili v modlitbě a věříme, že i takové chvíle stišení vám dokáží proměnit i obyčejný den. Takže to byla modlitba korunky z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích a my do 16. hodiny budeme pokračovat hudbou a v 16 hodin vás pozvu ke koncertnímu setkání pořadu Oktáva.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 15 hodin a 31 minut, ladíte Rádio Proglas, vysíláním vás provází Iva Horká a posílám vám ještě písničku jednu Santa Maria od skupiny The Kelly Family a potom se podíváme ještě na zprávy a na další písničky, které si poslechneme.

A právě nám dospívává slovenská zpěvačka, která se jmenuje Ivana Mér. Písničku Ráj srdca ohledání vnitřního klidu, bezpečí v lásce a ráj jako stav duše. A my budeme mít za chvíli 15 hodin a 38 minut a to je čas, kdy se podíváme do dnešního kalendária. To pro vás připravuje Kateřina Vitouchová. Je pátek 7. srpen 2026, Mezinárodní den odpouštění. Katolický kalendář připomíná patrona Bavorska svatého Kajetána, italského kněze a právníka z 16. století, zakladatele kongregace řeholních kleriků Teatinů. Církev ukazuje i na papeže svatého Sixta II. A druhy mučedníky ze 3. století. Rozsáhlý požár před 170 lety zachvátil Frimburg na Česko-Krumlovsku. Připomínáme i 85. výročí bengálského literáta, skladatele a malíře s Nobelovou cenou Rabindranáta Tákura. Ve stejný den na olympijských hrách v Berlíně kanoisté Václav Motl a Zdeněk Škrdland získali zlaté medaile v kanoji dvojic na 10 kilometrů. 105. narozeniny by oslavil americký skladatel, dirigent a pedagog českého původu Karel Husa, autor hudby pro Prahu 1968. Odešel roku 2016. Před 40 lety zemřel architekt a průmyslový výtvarník Josef Pilař. 15 let nás dělí od úmrtí skladatele, aranžéra, klavíristy a textaře Jiřího Traxlera. Na pouti do Kompostely před 7 lety zemřel ve Francii Milan Langer, zakladatel spolku Trend vozíčkářů. A podíváme se, kdo má dnes narozeniny nebo jmeniny. Padesátiny slaví moderní gymnastka a baletka Adéla Polertová. 60. narozeniny slaví františkán Pater Šebestián Pavel Smrčina. Skaut, moderátor společné duchovní správy farnosti Plzeň Severní Předměstí. A šedesátník je ode dneška i zakladatel internetové encyklopedie Wikipedia, americký podnikatel Jimmy Wales. A jmeniny má v občanském kalendáři Lada, jméno bájné slovanské bohyně krásy, lásky a manželství, znamená pana, případně milá, milovaná.

15 hodin a 45 minut ladíte Radio Proglas a ještě stále s Ivou Horkou u mikrofonu. Od 16. hodiny mě vystřídá moje kolegyně Lenka Pekařová.

15.56 a poslední písnička do 16. hodiny a pak už vás pozvu k naší pravidelné páteční oktávě. No a vybrala jsem písničku, která doufám, že se vám bude líbit. Mně se strašně líbí, chtěla jsem říct, že ji miluju, ale ona se ta písnička právě jmenuje Miluju tě. Myslím, že nemusím představovat, kdo ji bude zpívat a hrát.

Je 16 hodin a stále ladíte Rádio Proglas, milí posluchači, a já vás teď srdečně zvu k dalšímu vydání pořadu Oktáva. Dnes vás čeká koncert flétnistky Yoshimi Oshimu a čembalisty Jaroslava Tumi. Jemný dialog flétny a čembala patří k těm hudebním zážitkům, které dokážou naplnit prostor lehkostí, elegancí i radostí z mistrovského interpretačního umění. Tak já vám přeji příjemný poslech a krásnou hodinu ve společnosti hudby, která povznáší a otevírá srdce. Připravil tento pořad Štěpán Grafe a od mikrofonu se pro tuto chvíli s vámi loučí Iva Horká a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou. No a vy se můžete těšit na moji kolegyni Lenku Pekařovou. Tak mějte se krásně a užívejte léto.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu další oktávy, tentokrát po letních prázdninách a jsme moc šťastní, že tuto novou proglasovou koncertní sezónu s klasickou hudbou zahajujeme s tak vzácnými hosty. Našimi hosty ve studiu je japonský flétnista Yoshimi Oshima a čembalista Jaroslav Tůma, který se zde vrací po půl roce a my jsme opravdu moc rádi, že je proglasu takto věrný a opět přijel i se svým nástrojem. Dnešní koncert bude sestaven z nádherné hudby, převážně barokní, a v úvodu si poslechneme sonátu F-dur pro flétnu a čembalo od Georga Friedricha Händla. Sonáta má 4 části, Larghetto, Allegro, Siciliana a Allegro.

Milí posluchači, zvukem své zlaté flétny brněnské studio Radio Proglas rozářil flétnista Yoshimi Oshima a čembalista Jaroslav Tůma. Dnešním pořadem vás provází Štěpán Grafe. Další na pořadu dnešního koncertu bude slavný benátský karneval, hudební téma, které uslyšíte za chvíli a variace na něj, je známé a určitě si vybavíte jednu žertovnou písničku, která je s ním spojena. Autorem této verze pro flétnu a čembalo je skladatel Paul Agricole Genan, který žil v druhé polovině 19. století. Od barokní hudby se tedy přeneseme do období romantismu.

0: Vyslechli jsme virtuózní variace Benátský karneval od Paula Agricola Jeannana. Je to neuvěřitelné, jak někteří autoři, zejména v 19. století, zkoušejí možnosti virtuozity jednotlivých nástrojů a jaké nároky kladou na interprety. Pojďme si nyní chvilinku popovídat o dnešním programu, ale také vůbec o hudbě. Máme zde vzácného hosta z Japonska a já bych se chtěl zeptat pana Oshimi o jeho vztahu k české hudbě. Jaký je váš vztah k České republice a k české hudbě?
1: Hi. 1987年にプラハ放送交響楽団の主席。
2: V roce 1987 jsem přišel do Prahy jako flétnista symfonického orchestru Českého rozhlasu. Předtím jsem žil ve Vídni a jezdil jsem do Prahy jako turista. Bylo to před sametovou revolucí roku 1989, takže cizinců moc nebylo. Jednou jsem stál frontu v obchodě na banány a pomeranče. Tehdy jsem odpověděl v rozhovoru pro Český rozhlas. Česká republika je země s málo ovocem a zeleninou, ale za to s hodně papírováním dokumentů. Ta odpověď udělala radost všem mým přátelům. Ale už tehdy byla Česká republika velmi krásná země. Viděl jsem mnohokrát slovanskou epopej od Alfonse Muchy, kromě Prahy jsem znal i Brno, České Budějovice, Telč a Moravský Krumlov. Když jsem byl studentem střední školy v Japonsku, první symfonie, kterou jsem slyšel na nahrávce, byla Dvořákova z Nového světa. Od té doby jsem fanouškem české hudby. Když jsem byl student, jezdil jsem také na koncerty Smetanova kvarteta a České filharmonie, která přijížděla do Japonska. Bylo velmi působivé slyšet poslední koncert Smetanova kvarteta v Praze v roce 1989. Byl jsem hluboce dojat, když si Milan Škampa, violista Smetanova kvarteta, přijel poslechnout můj koncert v Praze. A pan Naoki Sato, který je v současné době solo flétnistou České filharmonie, je můj žák. V Japonsku jsem tiskem vydal sonátu Bohuslava Martinů a sonátu Ervina Schulhoffa. Součástí vydání jsou i životopisy obou skladatelů. Prozatím jde o jediný zdroj informací v japonštině. Neumím česky, ale prožil jsem život, který je s Českou republikou neodmyslitelně spjat.
0: Obecně je velmi známo, že česká hudba, česká kultura je v Japonsku hodně oblíbená. Jaký je váš názor, proč tomu tak je?

0: Možná je to určitá nostalgie v české hudbě, která chytne Japonce za srdce. Japonsko bylo po určitou dobu ekonomicky úspěšné, ale přeci jen je to nejvzdálenější ostrovní země ve východní části Asie. Mám pocit, jako by Japonsko bylo mimo světový mainstream. Prosím, odpusťte mi, jestli se mýlím, ale zajímalo by mne, jestli jako Češi máte také podobné pocity. Cítím, že být vzdálen od středu světa pojí společnou mentalitu mezi Českou republikou a Japonskem. Není ono klíčové slovo nostalgie? Myslím, že to vytváří sympatie v srdcích Japonců.
1: Děkuji. Zeptám se pana Tumi, kam sahá spolupráce společná? Jak k ní vůbec došlo?
2: No, ono k ní došlo díky tomu, že Yoshimi byl nejprve nějaký ten rok ve Vídni a potom, a to bylo ještě před rokem 89, ocitl se v Praze. A my jsme se tak setkali v roce 1988 a včera jsme se moc pobavili tím, že jsme se tedy snažili dopočítat, jak spolu dlouho hrajeme. Nejenom, jak dlouho se známe, ale také my jsme spolu okamžitě začali hrát jednak s čembalem, jednak také s varhanami, nejdříve u nás, posléze i různě po Evropě a hlavně v Japonsku. No a je to prostě období, které je tedy naplněné neuvěřitelnými zážitky všeho druhu, včetně právě těch hudebních. A teď byla taková pauza covidová, takže nevím, nicméně asi jsme na dálku nějak propojeni neustále, takže se dá říci, že to trvá 35 let už. No. Tak ještě nějakou chvíli vydržet a byli bychom u té spolupráce zhruba to půl století. No ale to je ještě daleko, to si teda dělám teďka legraci. No, rok 88 a shodou okolností, a to je, myslím, pikantní právě dnes, s tímto čembalem Františka Vyhnálka, já jsem totiž toto čembalo přesně dostal hotové čerstvě a byl to Vyhnálkův Opus 1, úplně první čembalo, které vyrobil. Dostal jsem ho také v roce 1988, takže přesně hrajeme s tímto čembalem.
1: Všechno je to provázané.
2: Je to takto krásně provázané a já jsem moc rád, že jsme mohli se dnes spolu sejít tady ve studiu.
1: Když se zeptám, za tu dobu jste museli zahrát obrovské množství repertoáru.
2: Repertoár je, řekněme, dvojího druhu. Jsou věci, které jsme třeba nastudovali pro nějakou konkrétní příležitost a toho bylo opravdu hodně. Musím říci, že i když dneska třeba nehrajeme žádného českého autora, tak například příští rok bychom rádi, nevím, jestli to mohu prozradit, ale možná naznačit, že
1: pro Rádio Proglas můžete prozradit.
2: No, bude se jednat o nahrávku bandových sonát, že jo. A to jsou takové projekty, kdy jde o to nahrát vlastně všechno. To znamená všechny sonáty, které se zachovaly. Podobně jsme to měli, byť tedy v případě zrovna Antonína Reichy, ten má tedy velkou sonátu, krásnou. To jsme nahráli také na CDčko. Příležitost hrát i koncertně není tak častá, ale zase jsou jiné, řekl bych, repertoárové stálice, jako například Bachova sonáta H-moll, kterou si troufneme nabídnout dnes. Já, kdybych k ní měl dodat něco, zrovna právě při zkoušce, kterou jsme včera měli tedy po dlouhé době, jsme si říkali, jak je Bach úžasný, naprosto mimořádný autor, Nevím, jestli jsme na koncertě tu sonátu na koncertech zahráli 100krát nebo 200krát. Opravdu to už asi se nikdy nedopočítáme.
1: Nemáte zachované programy?
2: Ale no, já se obávám, že nikoli všechny. Nejsem zase zdaleka tak pořádný, takže něco se mohlo už ztratit, i když se tím člověk někdy může probírat, tak nedohledá asi všechno, no, nevím. Ale v každém případě platí, že to je hudba, která vás neomrzí, která vám neustále něco přináší. A jedna taková věc zajímavá mě připadá, že vždycky se můžeme jako muzikanti nějaké ideální představě blížit. Je otázka, zda se nám někdy podaří jí docílit absolutně bez zbytku. Je možné, že o to ani nejde. Že důležitý je ten hudební zážitek jak pro nás interprety, tak pro posluchače. Že ta dokonalost sama by vlastně neměla být jediným měřítkem kvality, měřítkem úspěchu, ale spíš tím měřítkem, řekněme, nějakého úspěchu je především ta radost z muziky a ten pocit. Samozřejmě, když tu hudbu znáte, když už víte, co kde vás čeká třeba za technický problém, tak jste na to jednak připraveni, a jednak ale vám to nedělá jakoby přílišný stres nebo nějaké potíže. Nejhorší je hrát těžkou skladbu poprvé, ale také to musí jít. Jsme muzikanti, jsme jaksi v té situaci, že se považujeme za profesionály, takže i když člověk hraje těžkou skladbu poprvé, musí ji zahrát tak, aby se nemusel stydět. Ale možná při tom vícerem provedení i veřejném, tak to je to i pro nás ohromná radost a vlastně ohromné štěstí, že to můžeme dělat. Že můžeme dělat hudbu a že můžeme dělat takovou hudbu, která je nesmírně kvalitní. Prostě nás nikdy neomrzí.
1: Když se zeptám na vaše zážitky z koncertů, mně se před nedávnou dobou stal takový docela kuriózní zážitek. Hrajeme se Smicovým kvartetem 26 let a mně se podařilo při jednom vyhození smyčce na konci jedné repetice ho poslat až do první řady. Krásný. Byl mi podán posluchačkou z první řady a protože jsem vynechal pouze dvě noty, nastupoval jsem až o takt později než kolegové, takže oni začali a téměř žádná nota ve skladbě nechyběla, v sále to zahučelo. Vzpomenete si také vy třeba na nějaký kuriozní zážitek z pódia, tak, který jste společně prožili?
2: Je samozřejmě zážitků velké množství. Já bych možná zmínil, že když jsem tady ve studiu u vás byl před půl rokem, tak těsně před začátkem mi praskla struna. A to je velice nemilé v takové situaci, i kdyby člověk měl tu strunu sebou a měl ten grif to rychle opravit, tak ta struna v žádném případě nebude držet. Takže samozřejmě, co teď? No tak dobře, musel jsem si nějak poradit a pochopitelně někdy třeba člověk musí i některý tón ve skladbě nahradit nějakým jiným. Tak to jsou tedy opravdu překvápka. Častěji se něco podobného stane s varhanami, že zkrátka vám ten nástroj nevyhoví přesně tak, jak by měl v dané situaci. Ale pokud si vzpomínám na všechny ty koncerty s Yoshimim, tak ono vlastně, když se na ten koncert dobře připravíte a dobře naladíte, tak to je spíše taková výjimečná věc a nespomínám si na nějaký třeba podstatný karambol, ale zmínil bych možná jednu věc, která mě překvapila vlastně po dlouhé době. My už jsme spolu možná nějakých 5-10 let hráli a já jsem vždycky, když jsme hráli v Čechách, tak tak jsem ty koncerty nějakým způsobem komentoval a říkal lidem, dokonce jsme s Jošimem prohodili třeba pár slov česky a tak dále, to jako všechno bylo veselé, to lidi mají rádi, když se trošku při koncertě mluví, když se něco řekne o těch skladbách, takže snažil jsem se. Musím říct, že to dělám někdy i při varhaních koncertech, protože proč ne. No a Yoshimi v Japonsku dělá přesně to samé. A je to navíc ještě do určité míry jakoby až instruktivní, protože on tvrdí, že spousta lidí, kteří na naše koncerty přijdou, tak třeba čembalo viděli poprvé. Takže on mě tady začne rozmontovávat čembalo, vyndá ten sloupek a ukazuje na dálku lidem, jako a tam je takový trn a to čembalo hraje, když teprve se zmačkne klávesa a ten trn drnkne o strunu. A teď takovýhle věci, tak to jsem chápal, že to tak je. No jo, jenže lidi velmi často jsem zažíval, že se jako smějou a že se opravdu dobře baví. Tak jsem tak se ho potom výjimečně ptal, jako a co jsi to dneska vlastně povídal těm lidem? A on zkrátka někdy mě to řekl podrobněji, někdy moc ne, ale rozhodně jsem potom jednou zmínil při nějakém rozhovoru tady u nás, jak jsou Japonci úžasní, že se při koncertě dobře bavějí a že se smějou a jak je to jako uvolněná atmosféra. No a Yoshimi se mi hrozně smál a říkal, pozor, to vůbec není typické, co zažíváme. A prozradil mi, že sám opravdu se cítí být takovým zaníceným propagátorem hudby a dokonce až trošku v té poloze, že si z těch věcí dokáže dělat legraci. A normálně prý je to úplně jinak v Japonsku. Publikum sedí a tváří se prý velmi vážně. A nic neříká, nic si netroufne a tak dále a tak dále. Je to velmi, velmi seriózní záležitost. Patrně mnohem více seriózní než u nás, řekněme teď u nás v Evropě. Takže tady samozřejmě vážná hudba má také tu nálepku, že tedy buďme vážnější, ale přece jenom nebereme to tak doslova. Zatímco Japonci to prý doslova dodnes berou, jakkoliv si hudby váží a mají rádi. A on právě chce ukazovat lidem, že ta hudba může být i veliká zábava a celé to dění okolo. A možná, že nejvíc jako si cením na tom, co on dělá, právě toho, že on dokáže rozesmát publikum a pak v jedné vteřině se otočí, vezme svoji flétnu a ten výkon je absolutně soustředěný. A to mě ohromně baví, protože známe trošku třeba z našeho prostředí také, řekl bych, až hudební klauny, kteří mávají nástrojem, ukazují jej, já nevím, pak laškují s publikem a tak dále, jenže pak začnou hrát a člověk si někdy řekne, no, bezvadný, zábava to byla, ale ten výkon až tak seriózní nebyl. Jo, takže to spojení toho absolutně soustředěného výkonu a krásného, hudebně dokonalého, tak jak to co nejlépe jde v dané situaci, právě s tou schopností dokázat uvolnit atmosféru, tak to jako opravdu klobouk dolů, v tomto je Yoshimi naprostý přeborník.
1: A jsme moc šťastní, že ho máme dnes pro glasu. Připomenu posluchačům, že dnešní koncert je možné sledovat i s obrazem na kanálu YouTube. A možná jenom poslední kraťoučký dotaz, když jsme se bavili o japonském publiku. Já když třeba pozoruji u nás, tak mám pocit, že v různých oblastech i naší malé země publikum je různé, reaguje různým způsobem ve městech i na menších městech. Japonsko pro nás se řekne Japonsko, ale je to velká země, ostrovní, složená z mnoha částí. Pozorovali jste třeba různé návyky v různých částech Japonska, když jste cestovali?
2: Já bych neřekl, že bych si všiml někdy nějakého takového rozdílu, jakkoliv každé publikum je jiné. A můžu spíš říct, že jsem si všiml, jak dokonale, jak výborně právě Yoshimi třeba uspůsobí jednak program pro různá pódia, kde zrovna hrajeme, tuší asi předem, jaké bude publikum. A dokonce i právě, a to zejména komentářem, dokáže reagovat na specifickou náladu. Jo? Takže někdy se i zapovídá. A zkrátka je to velice různé. Neřekl bych, že je to dané tím, jestli jsme někde severně, někde v Saporu, nebo naopak někde na jihu. To si myslím, že nebo nemám takové znalosti, ani takové zážitky, abych to dovedl specifikovat. Ale myslím si spíš, že ne.
1: Děkuji. Nyní necháme opět znít hudbu, a to hudbu překrásnou, hudbu vrcholu hudebního baroka, hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Bude to sonáta H-moll pro flétnu a čembalo, o které jsme před chvílí konec konců také hovořili. Tato sonáta má části Andante, Largo e Dolce a Presto.

Vážení pánové, děkujeme za krásný zážitek. Dozněla Bachova sonáta H-moll pro flétnu a čembalo. Vždycky, když slyším hudbu Johanna Sebastiana Bacha, tak je to pro mě jako pohled do vesmíru. Pohled na souvislosti souhvězdí. Je to něco, co nás naprosto přesahuje. Zároveň jsou to takové příboje vod. Je to skutečně mimořádný zážitek. Dříve než se rozloučíme, tak bych vám chtěl mnohokrát poděkovat za krásné chvíle, za to, že jste si udělali čas pro posluchače Radia Proglas, možná i diváky, protože dnešní koncert se zabírá i s obrazem. A chtěl bych vám popřát hodně zdarů na vaší umělecké cestě a abyste zvládli ještě mnoho takových krásných společných projektů jako doposud. Milí posluchači, dnešní koncert ale ještě úplně nekončí, protože je pro vás nachystán takový jakýsi přídavek a tím bude Ave Maria Johanna Sebastiana Bacha a Charles Gounoda. Dnešní koncert moderoval Štěpán Grafe, technickou spolupráci zajistil Roman Kabelka a Tomáš Hlávka. Děkujeme vám za poslech a těšíme se na slyšenou příště.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Vysílání Plus jsou vše. Za pozornost a za poslech za celý tým děkuje Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Kraje v Česku letos na údržbu silnice druhých a třetích tříd nedostanou žádné peníze. Americký soud uložil společnosti Meta dosud nejvyšší pokutu kvůli újmě způsobené dětem na sociálních sítích. A slovensko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezuje provoz, a to kvůli dopadům dlouhodobě teplého a suchého počasí. Klidný závěr pracovního týdne vám z Plusu u zpráv přeje Ondřej Látal. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Bude to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
4: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
5: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
4: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
6: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
4: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Společnost Meta prohrála další soudní spor ohledně ochrany dětí. Soud v Novém Mexiku jí nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů. To je v přepočtu asi 12 miliard korun. Firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat.
7: V tomto případě jde jen o druhou fázi soudního procesu. V té první v březnu uložil soud Metě pokutu v přepočtu necelých 8 miliard korun. Dohromady jde tak o nejvyšší částku, kterou doposud americká justice firmě Marka Zuckerberga kvůli dopadům jejich sociálních sítí na duševní zdraví dětí vyměřila. Verdikt společnosti také nařizuje, aby zpřísnila věkovou kontrolu uživatelů a vypustila některé funkce, které u mladistvých můžou způsobovat závislost. Prometuje výše částky ve srovnání s jejími zisky zanedbat. Ale výsledek sporu už spustil na jaře lavinu dalších tisíců žalob. Provozovatele Facebooku a Instagramu tak čekají v nadcházejících měsících soudní spory napříč Spojenými státy. Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
3: Slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezila výrobu elektřiny o 20%. Je to kvůli horkému počasí, nízké hladině řeky Sávy a teplotě vody v ní. A právě z tohoto toku zařízení čerpá vodu k chlazení. Počítá se navíc s dalším omezováním výroby elektřiny, dokud se meteorologické a hydrologické podmínky nezlepší.
8: Řeka Sáva se otepluje a jaderná elektrárna Krško už nemůže pracovat na plný výkon, aniž by nedocházelo k ohřívání toku nad ekologické limity. Zařízení zajišťuje Slovinsku pětinu jeho roční spotřeby elektřiny, v Chorvatsku je to 16%. Slovinská vláda vyhlásila do 12. srpna nižší stupeň rizika v zásobování energií. Současně nařídila, aby elektrárna Krško fungovala alespoň se sníženým výkonem, dokud to bude z bezpečnostního a ekologického hlediska možné. Naposledy muselo zařízení omezit výrobu kvůli horku a suchu v létě 2003. Tehdejší odstávka trvala 90 dní. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Tanvaldu na Jablonecku zasahovala policie u napadení bodnou zbraní. Podle mluvčí Ivany Balákové už útočníka zadrželi. Lidem proto podle ní nehrozí žádné nebezpečí. Záchranáři z místa transportovali do nemocnic 3 pacienty, říká mluvčí krajské záchranné služby Petr Matějíčka.
9: Z místa události jsme transportovali 3 pacienty, dva pacienty v kritickém stavu, jeden byl transportován do traumacentra fakultní nemocnice Hradci Králové, jeden do traumacentra krajské nemocnice Liberec a tam zároveň byl i transportován další pacient pozemníma posádkama.
3: Podle Matějíčky na místě záchranáři ošetřili ještě jednu ženu, která byla zasažena slzotvorným plynem. Skoro 5 minut po 5 odpoledne nabízíme taky dopravu v odpoledním plusu. Před omezením v Kbelské ulici v Praze se teď sune fronta v Cínovecké už z konce D8 od 1. kilometru. V opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu se táhne kolona od sjezdu na Plzeň z 23. kilometru až k Ořechu na 19. Tam je to na 20 minut v opačném směru, tedy na letiště, trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Ve Strakonické z centra Prahy se táhne fronta od sjezdu na Lipence ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem, zdržení teď okolo 40 minut. Před Europarkem se popojíždí v obou směrech, jak na jižní spojce od Lanového mostu, tak na Štěrboholské spojce od Běchovic. Dobře dojeďte. V noci má být polojasno až jasno, na jihu Čech většinou oblačno. Zvětšená oblačnost se přechodně vyskytne i jinde v Čechách a zpočátku noci i na Moravě a ve Slezsku. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra pak bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30 na severu a severovýchodě většinou kolem 24 stupňů Celsia. Na horách to bude nejčastěji kolem 18, na Šumově naměří až 22 stupňů. To byly zprávy a tady už je na plusu.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Závěrečný díl ze série prohlídek svatého kopečku u Olomouce strávíme v místním muzeu. Minule jsme se rozloučili před svatými schody, které vedou do druhého patra svatokopeckého muzea. Průvodce Antonín Janíška dnes prozradí více o vystavených monstrancích, liturgických oděvech a navštívíme také expozici poutnictví. U pořadu před kostelem vás vítá Adéla Šimoníková a nyní už slovo předávám panu Janíškovi.
1: Takže jdeme po těch schodech. Jestli chcete počítat, můžete počítat, ale já mám ověřený několikrát, že těch schodů je 28.
2: A budu věřit.
1: A tady vidíme čtvrtý obraz pana Handkeho z života Krista po jeho zmrtvých stání. A vidíte na tom čtvrtém obraze zase dvě postavy. Rozjásanou, rozjasněnou, vítěznou postavu Krista, když se podíváte na ten výraz tváře, plný lásky, milosti, radosti, objímání. A ta druhá postava, která je nižší, protože ten člověk padl na kolena, tak to je svatý apoštol Tomáš. A ten obraz znázorňuje tu klasickou příhodu a představuje nám Tomáše jako nevěřícího. Vy víte, že nevěřící Tomáš, to je to spojení, které se tady zabydlelo a používají ho i nevěřící lidé. Ty seš takový nevěřící Tomáš. Ale já nevím, jestli řeknu ten příběh teďka úplně přesně až do konce. My jsme byli někdy před 4 lety na svatým hostině s manželkou. Právě to bylo na svátek svatého Tomáše. A pan farář o něm kázal. Tak jsme se dozvěděli, že svatý Tomáš byl původním povoláním stavitel, asi velmi úspěšný stavitel. A když potom byl s tím Kristem, tak to své řemeslo opustil. No a když potom Krista popravili, tak se k němu zase postupně vracel. A byl nevěřící. Potkali ho ostatní kamarádi a apoštolové a říkají mu: Tomáši, představ si, člověče, potkali jsme Krista vstal z mrtvých. A Tomáš říká: no, neuvěřím, dokud neuvidím a dokud nesáhnu do jeho rány na boku. Tak se mu ten Kristus zjevil, což je na tomto čtvrtém obraze pana Handkeho, vítězný Kristus z mrtvých vstalý, a říká mu: Tomáši, sáhni svou rukou do mé rány a nebuď nevěřící, ale věřící. A ten dialog je potom naprosto úchvatný, protože Tomáš říká: Pán můj a Bůh můj. A Kristus mu na to říká: protože jsi uviděl, tak jsi uvěřil, ale blahoslavení ti, kteří uviděli, blahoslavení ti, kteří neviděli a přesto uvěřili. No a tak ten Tomáš uvěřil a úplně změnil ten způsob svého života a říká se, že šel do Indie, tam se živil jako stavitel, nějaký velmož si u něj objednal palác a on dostal peníze a když viděl, jaká je tam bída, tak ty peníze rozdal chudým. Vrátil se a říká: Pane, potrestej mě, já jsem ty peníze rozdal. A pán mu říká: protože jsi rozdal našim chudým, nepotrestám tě, tady máš peníze znovu a teď už ten palác postav. Tak Tomáš dostal peníze po druhý, stavěl palác a přitom hlásal evangelium, řekli bychom, dělal tam misii.

Po levé a po pravé straně další dva anděle. Anděli, jak jsem vám říkal v bazilice, andělů je tady nesmírné množství, každý má svou profesi, každý má svůj účel, každý je připomínán z nějakého jiného důvodu. Tady ten anděl, který je tady po mé pravé ruce, drží v rukou roušku, na které je otisknuta Kristova tvář. Obecně víme, že rouška s otiskem Kristovy tváře se nazývá rouška Veroničina, protože velmi odvážná mladá dívka dokázala svou roušku podat Kristu během křížové cesty a ten si do ní otřel tvář a ta tvář se tam otiskla. Zase zdůrazňuju to, že to nebyla žádná romantika, ale ta žena musela mít obrovskou odvahu, když se přiblížila k odsouzenci a podala mu svou roušku. Zatímco anděl na protější straně připomíná tak trošku hazardního hráče, protože tam má v rukou plášť a v tom plášti jsou kostky. Ale není to hazardní hráč, je to anděl, který drží v rukou roucho, které z Krista strhli předtím, než ho ukřižovali. A ty kostky symbolizují tu příhodu, která se odehrála, když Krista ukřižovali, tak vojáci o jeho roucho metali los, hráli. Takže proto tam jsou ty kostky. Víme z Evangelia, že roucho bylo kvalitní, z jednoho kusu tkané a tak dále. Vojáci ho nechtěli dělit, tak o něj hráli a kdo vyhrál, tento Kristovo roucho dostal. No a když se tady zase trošku pootočíme, tak máme před sebou pietu a ta nejvyšší postava, která je nadevším, je mladý muž, bezvousí, s rouškou u očí, plačící Jan. Takže ty postavy Matka Boží drží na klíně umučeného Krista a nad nimi stojí svatý apoštol Jan a pláče. Takže proto plačící Jan. Někdy z 18. století pochází tohle sousoší. Lidový umělec tady z Uničovska to vytvořil a je to nádherné dílo. Já se ještě zdržím trošku u toho Jana. Zase připomenu, že to je jediný holobrádek mezi apoštoly, protože to byl mladý chlapec. Když začal chodit s Kristem po světě, tak údajně mu bylo 13 let. Takže proto nemá ty vousy. Ale i přesto, že byl tak mladý, tak prokázal během té křížové cesty Krista i po jeho smrti nejvíc odvahy ze všech apoštolů, protože doprovázel Matku Boží při křížové cestě, byl pod křížem, když Krista ukřižovali a pak určitě spolupracoval při tom, když Krista sněli z kříže a pohřbívali ho. Zatímco všichni ostatní apoštolové utekli, tak Jan, nejmladší ze všech, tak stále byl po ruce Matce Boží a za zády tomu Kristovi, kterého odsoudili. Musel mít obrovskou odvahu, a na to se možná dneska zapomíná, protože svatý Jan obecně je spojen jenom s tím, že svatý Jan je apoštol lásky. Ale ta láska se u něj projevila právě tím, že s obrovskou odvahou byl oporou potom. Tak popojdeme kousek dál. A já vám s velkou radostí představím našeho svatokopeckého anděla strážného. To je opravdu náš svatokopecký anděl strážný. Zase, když si přečteme jméno autora, Justus van den Nieport, ono to vypadá, jak kdyby to byl zase obraz pana Handkeho, protože ta velikost je stejná, zdání ale klame. Takže tady na tom obraze je anděl strážný, a já říkám náš svatokopecký, protože ten náš tady chrání poutníky, to je ta menší postava, kteří putují na svatý kopeček, tam je v pravém dolním rohu je silueta svatého kopečka, ještě když neměl ta boční křídla, a tady se modlí k tomu milostnému obrazu Panny Marie a ten je v pravém horním rohu toho obrazu. Ta veliká kniha, která je uprostřed, je tam několik erbů, je jich tam 33 přesně řečeno. Znázorně je to takzvané bratrstvo Kristových let. Za každý rok tam je jeden člen toho bratrstva a na tom obraze je erb toho člena, který tam byl. Byla to vybraná skupina lidí a mohla mít maximálně 33 lidí a přesně 33, protože Kristus měl 33 let. A když některý

ven, odešel, zemřel nebo podobně, tak vždycky tam byl zase potom jeden člen doplněn. Tak říkám, je to náš svatokopecký anděl strážný, který chrání všechny naše poutníky, který přichází s dobrým úmyslem na poutní místo svatý kopeček. No další předměty, které nedokážou si lidé představit, k čemu slouží, jsou tady ty železné, ty kovové tyče z erby uprostřed, jsou to takzvané procesní svícny. Vidíte, že nahoře jsou svíčky, které tam zůstaly, chybí tam asi ta lampa, která chránila ty svíčky před větrem a na těch erbech jsou namalována růžencová tajemství. Těch svícnů, jak vidíte, je 15, každý růženec má 5 desátků, čili růženec radostný, růženec bolestný a růženec vítězný. Takže to máme tady ty 3 růžence. A popojdeme zase kousek dál, já tady rozsvítím. A zase tady máme 2 anděly, tentokrát to jsou nejstarší, kteří tady jsou. Pochází někdy ze začátku 18. století a říká se těm andělům anděle adoranti. Anděle, kteří se modlí. Když se díváte na ty postavy andělů, jsou poněkud poškozené, křídla jim někdo urazil, ale památkáři, když se rozhodli je opravovat, tak pravděpodobně dali přednost tomu, že zachovali ty artefakty v té původní podobě, jenom je očistili, impregnovali a podobně. A aby bylo zdůrazněno to stáří těch soch, velmi, velmi vysoké stáří, ku podivu se zachovali. Když jsme říkali anděle adoranti, vidíte, že mají sepjaté ruce, anděle, kteří se modlí, a dívají se oba dva jedním směrem, do prostřed, mezi sebe, takže to byli pravděpodobně anděle, kteří byli někde na oltáři umístění vedle svatostánku. Anděle adoranti. A popojdeme kousek dál. Máme tady zvláštní plastický obraz, který se vypadá na první pohled jako obrovská vzácnost. Ono to tak není. Pochází z 19. století, říká se mu trůn milosti. A jak vidíte, je na něm znázorněn Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, kteří sesílají své milosti na nás tady na zemi. To je tady. Vidíte tady toho pastýře s ovečkami. A ke svým při své činnosti ty božské osoby využívají služeb andělů. Anděli tady máte všude kolem dokola. A ten lidový umělec, který je autorem toho obrazu, si dal tak záležet, že ti anděle dokonce lítají. Víte jak? Podívejte, já dupnu. Podlaha se zachvěje a anděle letí. Jsou na pružince. Takže když tady chodí malí děti a já jim to ukážu, tak už nechtějí dát a jenom tady stojí a dupou. A dívají se na anděli, jak létají. Vedle máme 4 obrazy, všechno to jsou originály neznámého autora, moravského malíře. Tvář Krista, tu nemusíme ani představovat. Pod Kristem je tady krásný obraz svatého, a i když je to Pražák, tak si ho tady vážíme, protože je to svatý Jan Nepomucký, patron zpovědního tajemství. A když se podíváme dál kousek, tak tady vidíme svatého Antonína Paduánského. Ten obraz má zvláštní historii, protože ho jsem věnovala jedna z dcer pana Andrýska, zakladatele poutního místa, která byla řeholnice, velmi těžce onemocněla, byla by přišla o zrak, ale modlila se ke svatému Antonínovi a ten zrak se jí uzdravil. A na poděkování toho, že se jí vrátil zrak, tak věnovala tady bazilice obraz svatého Antonína Paduánského, který je tady vystaven. A pod ní máme toho důležitého svatého, který má jméno svatý Juda Tadeáš.
To je velice důležitý svatý a hned vám řeknu proč. Proto je to patron všech neřešitelných, katastrofických, zapeklitých a jiných situací. Takže když máte největší průšvih, tak se obraťte na svatýho Judu Tadeáše a on vám vždycky pomůže. Poznáte ho taky podle toho, když ho máte někde na obraze, že představuje tvář Krista a navíc má tady v náručí ký nebo hůl velkou, protože on byl ubytkyjem. Tak to je znázornění jeho mučednické smrti. Svatý Juda Tadeáš, velmi důležitý svatý, který vám vždycky pomůže. A můžeme obejít vítrín z druhé strany. A vidíme tady několik podobizen Matky Boží Panny Marie. Musíme si teda říct, že takhle ta Panna Maria určitě nevypadala. Možná se její podobě blíží nejvíc ta Panna Maria Betlémská, která je tady vpravo nahoře. To je ta klasická Panna Maria, barokní pojetí. Maria sedí před jeskyní, má v rukou Ježíška a je to ta Panna Maria Betlémská. Všechny ostatní obrazy, které znázorňují Panu Marii, jsou pojetí umělecká. Protože vidíte, že tady jsou samý svatozáře, korunky a podobně. A přitom Maria byla obyčejná chudá dívka, která měla obrovskou odvahu, když přijala ten úkol, který dostala. Protože ona, když čekala Ježíška mimo manželství, tak mohla být ukamenována. A ona věřila Bohu, že když něco po ní chce, takže zařídí, aby to tak bylo. Takže proto taky po svém záslužném životě byla povýšena a je z ní tady Panna Maria Královna. A to vidíme na těch ostatních obrazech, které tady jsou. Každý má jiný charakter, trochu jinou podobu. Tady ten vypadá skoro byzantsky, že jo? Tady ten vypadá zase romanticky. A ten poslední největší, který je tady, tak to je přesná kopie obrazu Panny Marie Čenstochovské. Vy víte, že ten obraz má bohatou historii a Panna Maria Čenstochovská, kdybychom to představili tak odlehčeně trochu, tak jak my máme tady Panu Marii ze svatého kopečka, tak Poláci mají zase Panu Marii Čenstochovskou.

0: Takže můžeme povolit zase dál. Tady na té vitrině máme název liturgický textil. Já se nad tím vždycky trošku usmívám, protože s tím textilem to nemá moc společného, snad jenom to, že základem těch liturgických ornátů je nějaká tkanina a ten liturgický textil, to mě připadá vždycky jak v Baumaxu. Ale tady vidíme kněžský ornát, jáhenský ornát a můžeme si snad u toho říct jenom tu skutečnost, že ti lidé, kteří ty ornáty stvořili, vytvořili, vypracovali, museli být zaprvé velice kvalitní umělci, když vidíte ty vzory, tak to stojí za to. A za druhé to museli být nesmírně zdatní řemeslníci, protože vidíte, že to je vyšívané zlatou nítí a já si nedokážu představit, že bych vyšíval zlatou nítí, protože zlatá nít to je vlastně tenký drátek. Jak ty prsty těch švadlen museli vypadat asi. Takže liturgická roucha, která tady máme. Dál tady máme štoly, rouška z kalichů a poslední ornát, který je nejstarší, pochází někdy ze 17. století, z přelomu 17. a 18. století a je sametový. Vidíte, že ten se tady zachoval, je to tedy opravdu zázrak, že se zachoval. Já bych k tomu jenom připodotknul skutečnost, že jako kluk malý si pamatuju, že tady bylo spousta skříní v této chodbě a byla tam bohoslužebná roucha. To všechno už je pryč a zachovaly se jenom ty, které tady máte vystavené, z nich některé jsou ještě zapůjčené. Takže liturgická roucha. Takže nepoužívám výraz liturgický textil, protože to je výraz obchodnický, ale liturgická roucha. Popojdeme kousek dál zase. Pozor, je tady zvýšený práh. Máme tady zvláštní dvě vitriny, ve kterých jsou obrazy. Vypadá to tak na první pohled, vzácné obrazy, ozdobné rámy, ale oni to nejsou obrazy jako takové, ale jsou to relikviáře svatých. Ty obrazy nebo ty relikviáře byly majetkem jednotlivých měšťanských rodin. Tady je to zhromážděno, protože to pravděpodobně odkázali kdysi bazilice, čili to není vybudováno, vytvořeno pro baziliku jako takovou. A odvodíme si z toho skutečnost, že každá rodina měla kdysi, bohatší rodina také, měla kdysi svého patrona, který byl svatým a k tomu relikviáři se modlili. Tvrdí se dokonce, že tam jsou pozůstatky svatých, ostatky svatých. Nevím, jestli tomu lze věřit, protože kdyby byly ostatky svatých všude, kde se o tom mluví, tak každý svatý by musel mít 4 metry a několik metráků. Ale fakt je ten, že to jsou předměty, které jsou několikanásobně, mnohonásobně a dlouhodobě promodlené, čili ta duchovní hodnota jejich je obrovská, nedokážem si to možná ani představit. A když jdeme kousek dál, tak tady vidíme okno se zdobenou mříží a zezadu vidíme nějakou bednu. Ta bedna je vlastně v té oratoři vedle presbytáře baziliky a jsou to ty varhany, o kterých už jsme hovořili, z přelomu 17. a 18. století. Původní originál, kolem 500 píšťal a náš pan varhaník, když za ně sedne a začne hrát, tak je to, jak kdybyste poslouchali Adam Michna z Otradovic vánoční muzika.
1: V minulém díle jsme měli ukázku právě těchto varhan.
0: Tak to je vynikající. A v dalších třech vitrínkách máme bohoslužebné předměty. Vidíte, jsou tady monstrance, kalichy, konvičky, kříže. Všechno je to zlaté, stříbrné, stříbro pozlacené, drahokamy, polodrahokamy. Zlí lidé v historii a i dnes nakonec tvrdili a tvrdí, že církev má všechno zlatý, protože je bohatá. Není to pravda. Ze zlata byly tyto předměty stvořeny proto, že v době, kdy byly vytvořeny, vyrobeny, nebylo známé nic vzácnějšího než právě stříbro, zlato a vznešenost užívání toho, k čemu jsou ty předměty určeny, je tak velká, že autoři stvořili ty předměty bohoslužebné z těchto vzácných kovů a drahokamů. Čili to ty vzácné kovy nesymbolizují bohatství, ale vznešenost účelu používání. Máme tedy tři krásné zdobené kalichy. Je to skutečně umělecké dílo a umělecká práce, která byla provedena. No a vejdeme do poslední místnosti, která začíná takovým zvláštním způsobem. Jsou před námi směrovky turistické. Ty turistické směrovky směřují na poutní místa. Na prvním místě, kam vede směrovka, je svatý Hostin, 50 km, pak je tady Velehrad, ale je tady taky třeba Řím, bazilika svatého Petra, 1750 km, Lourdes, 2400 km, z poutního místa svatý Kopeček. Já tady k tomu přidávám vždycky takovou úvahu, že pokud se budeme řídit příklady svatých, kteří jsou uctíváni na těch poutních místech, tak máme tu cestu do nebes takovou docela silně pojištěnou. No a vidíme, že nás směřují ty směrovky někam a je to k takové mapě, která je nazvána Cyrilometodějské stezky. My jako moderní lidé chceme všechno mít v nějakém systému, tak tady je systém poutních míst na Moravě, která jsou propojena takzvanými cestami a říká se jim Cyrilometodějské. Nejznámější dvě poutní místa, Mariánská, která tady máme na té mapě, je svatý Kopeček a svatý Hostin. Vzdálenost mezi svatým Kopečkem a svatým Hostinem je 50 km. A je známá už dnes pouť ze svatého Kopečka na svatý Hostin, která se chodí týden před Květnou nedělí. Když jsou Velikonoce brzo, tak to je docela výkon, protože ještě zima, Chumelenice, Plískanice, mráz a lidé, kteří ujdou těch 50 kilometrů, tak mají skutečně obrovskou výdrž a já vždycky říkám, že když odcházejí ze svatého Kopečka, tak jsou všichni nadšení, radostní a těší se a když přijdou na svatý Hostin, tak už se jenom modlí, protože nic jiného neumí. Takže doporučuji každému, aby si tu trasu ze svatého Kopečka na svatý Hostin prošel. Nakonec, protože jsme tady na Olomoucku, tak máme Cyrilometodějské stezky, abychom nezanedbali Brňáky, tak tady máme taky svatojakubské poutní cesty a máme tady moravskoslezské cesty, které mají dohromady v součtu 300 km a na těch fotografiích, které tady vidíte, vidíte různá důležitá poutní místa. Jako zase se vrátím, svatý Kopeček, je tady Hláska v Opavě, ale je tady třeba taky katedrála svatého Petra a Pavla, která je v Brně. A ti, kteří absolvují tyhle ty trasy, tak dostanou potom, když to je v oficiálním podniku, dostanou průkazku, ve které je napsáno jejich jméno, narození, začátek putování a že to všechno absolvovali. Takže to jsou ty stezky, které tady chodíme. A je to určitý systém poutních míst, kde se můžeme modlit. No a když se podíváme zase před sebe, tak vidíme takový zvláštní březový kříž. Jsou to dvě březové hole, které jsou svázány a ten kříž má zvláštní historii a hodnotu. On ho totiž vytvořil v roce 1990 páter Marián Husek, který tady byl tehdy kaplanem. A je to vlastně zakladatel té tradiční pouti ze svatého Kopečka na svatý Hostin. A nešli ten první ročník, tak udělali ten kříž a ten nesli v čele. On teďka skutečně, když farnost kamkoliv jede, tak s sebou bere ten poutní kříž. A důležité je ještě taky připomenout, že ta tradice, která začínala poutí se sedmi účastníky v roce 1990, se tak rozšířila, dokonce i mezinárodně, že v letošním roce měla dokonce asi 450 účastníků. Je to už masový podnik, musíme tady k tomu přidávat různé regulovčíky, organizátory a taky svozovou službu, protože ti, kteří po cestě padnou, tak jsou odvezeni na svatý Hostin, aby z toho něco aspoň měli. A před sebou na té čelní stěně vidíte takovou zvláštní postavu. Je to socha svatého Krištofa, patrona všech poutníků a cestovatelů. Tahle ta moderní socha je umístěna na dálničním valu vedle dálnice z Olomouce na Brno při výjezdu z Olomouce vedle vesnice Nemilany. Svatý Krištof směřuje a mám takový pocit, že když se podíváme na to umístění, tak dokonce je pootočen, jako kdyby směřoval na svatý kopeček. A ta fotografie svatého kopečka tam je umístěna taky. Takže to je náš průvodce každým putováním, protože svatý Krištof je patron všech poutníků a cestovatelů, proto tady má to výsadní postavení na celé stěně přední. A ještě vám ukážu tady jednoho člověka, ten zatím není prohlášen za svatého, ale to jméno možná mnozí posluchači znají, páter František Lízna. Tady je napsáno, a taky to platí, a je to pravda, kněz, ochránce slabých, poutník a básník. A ten se zapsal do historie zejména tím, že to je zakladatel duchovní služby ve věznicích. On totiž byl vysvěcený ještě v době totality, hodně pracoval s mládeží, byl velmi pronásledován režimem, byl několikrát vězněn, a protože sám poznal zevnitř tu bídu, beznaději, zoufalství toho vězeňského prostředí, tak když byl propuštěn potom, tak v roce 1990 založil tu duchovní službu ve věznicích. Je to úžasná osobnost a taky je tady umístěn v této místnosti, protože to je taky velký poutník. Jsou tady vyjmenována všechna poutní místa, která navštívil a všude chodil pěšky. Tedy ne, že bych řekl, že z Olomouce šel pěšky až do Santiago de Compostela, ale vždycky někam dojel a pak šel nějaký 200-300 kilometrů pěšky. Všechna poutní místa jsou tady vyjmenována a je to opravdu člověk, který se zasloužil o obrácení desítek, možná stovek mladých lidí a taky svým životem dokázal, že i dnes dokáží být kněží velmi věrní svému přesvědčení. Jeho poslední působiště byly Vyšehorky, malá vesnička, která je na výjezdu z Mohelnice směr Hradce Králové, tam po levé straně, a z Vyšehorek chodil na Mírov, který je tam odsud kousek, tam dávat duchovní služby těm vězňům, kteří o to měli zájem. Takže zapsal se tady tím způsobem do historie jak církevní, tak státní, protože ta duchovní služba ve věznicích je díky němu uznávána, přijímána a respektována a existuje ve všech věznicích, které tady jsou. Takže současníkem Františkem Líznou, který teda bohužel umřel ve věku 80 let na takovou nemoc, kterou nemáme nikdo rádi, na covid, a umřel v roce 2021, čili to je nedávno, a myslíme na něj pořád.
1: Můžu se ještě zeptat, jsou tady takové obrazovky, už jsem jich viděla víc, k čemu slouží?
0: To jsou informační tabule, panely, chcete-li. Když si to takhle pustíte, tak vám za chvilku naběhne program, když se tady chodí na prohlídky, tak automaticky ty tabule informační jsou zapnuty. Objeví se vám na displeji seznam toho, co je na tom informačním stánku umístěno. Tak a vidíte, že tady máte rubriky historie poutního místa, architektura poutního, virtuální expozice, panoramatická prohlídka pro děti, aby si tady mohli hrát, tak je tady pexeso s tematikou poutního místa, omalovánky a pucle. Takže když si představíte historii poutního místa a je tady všechno od začátku, v Olomouci žil zbožný poutník, jmenoval se Andrýsek, a ráno byl v kostele, modlili se a dostal vnuknutí, že by měl postavit kapli.
1: Vidím, že je to v několika jazycích, takže ano, pro kteréhokoliv návštěvníka.
0: Anglicky, německy, polsky.
1: Skvělé. A kdyby někdo třeba měl zájem právě o takovou podobnou prohlídku, jako my jsme dneska tady měli, jaké jsou možnosti muzeu?
0: Svatokopecké muzeum je otevřeno od dubna do října, tak jako klasická muzea v celé České republice, nebo zámky. A otevřeno je tady vždy od středy do neděle, včetně od 10 do 17 hodin. Pochopitelně prohlídku muzea lze objednat i individuálně na telefonních číslech, která jsou spojena s farním úřadem, A je od toho ten, kdo ten telefonát přijme, tak potom předá informaci dál a je možné zařídit průvodcovskou službu. Takže na přání věřících můžeme provádět prohlídky celý týden v kteroukoliv denní i večerní dobu a každého tady velmi, velmi přivítáme.
1: Tak já moc krát děkuju.
0: No, jsem rád, že jsme mohli hovořit spolu.
1: Rozloučením s průvodcem Antonínem Janíškou končí i čtyřdílná minisérie Prohlídky svatého Kopečku. Ještě jednou bych proto chtěla moc poděkovat panu Janíškovi za jeho čas, nadšení a poutavé vyprávění. A vám, milí posluchači, děkuji, že jste na toto poutní místo vyrazili spolu se mnou. Od reportážního mikrofonu se loučí a z Olomouce zdraví Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.

Ježíš řekl svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši. Ježíš dnes říká slova, která člověka spíš zastaví. Vůbec nezní lákavě. Jakou dá člověk náhradu za svou duši? To je otázka, která jde do hloubky. V době, kdy se téměř všechno dá koupit, prodat nebo vyměnit, připomíná toto evangelium něco zásadního. To, že existují hodnoty, které nemají cenu v penězích ani v úspěchu, které se koupit nedají. A lidská duše je jednou z nich. Dnešní svět často člověka přesvědčuje, že nejdůležitější je mít více, dokázat více a být více vidět. Mnozí žijí v neustálém spěchu. Práce, výkon, povinnosti, obraz dokonalého života. Jenže člověk může získat kariéru, uznání i majetek a přesto uvnitř ztratit pokoj, vztahy nebo i sám sebe. Ježíš se ptá přímou otázkou. Co člověku prospěje, kdyby získal celý svět, ale ztratil svou duši? Fráze? Naopak, právě dnešní doba ukazuje, jak aktuální tato slova jsou. Máme možnosti, o kterých se dřívějším generacím ani nesnělo. A přece tolik lidí zápasí s úzkostí, osamělostí a vnitřní prázdnotou. A co je děsivé, že jsou to hlavně mladí lidé. Hledají, volají o pomoc a my je často přehlížíme se slovy, z čeho ty můžeš mít dnes deprese, tak jak se dnes máte vy, jsme se my nikdy neměli. No právě. V tom je ten problém. Jakoby člověk postupně zapomínal, že kdysi to bylo sice jiné, ale že byl čas i na život. Pečovat o své nitro. Duše se nestrácí najednou. Často pomalu. Když člověk dlouhodobě strádá a má pocit, že žije bez lásky, jen pro výkon. Nemilován. Když potlačuje svědomí. Nebo když obětuje vztahy kvůli kariéře. Když už nemá čas sám pro sebe. Ke stišení, na rodinu, na obyčejnou lidskost. Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Ne, to není výzva k smutnému životu bez radosti. Naopak, je to pozvání nenechat se zotročit vlastním egem, pohodlím nebo strachem ze zítřka ani společností. Kříž v dnešní době nemusí znamenat jen velké utrpení. Někdy je to věrnost v maličkostech, schopnost odpustit, vytrvat ve vztahu, zachovat si poctivost, i když by bylo jednodušší podvádět. Umět se zastat pravdy a stát pevně, i když víte, že vám to neprospěje. Nežít jen pro sebe, obětovat svůj čas. Dnešní kultura často říká, hlavně mysli na sebe, je těžká doba. Evangelium ale připomíná, že člověk nachází skutečný život jen tehdy, když dokáže milovat. A právě to je paradox víry. Kdo chce za každou cenu zachránit jen svůj pohodlný život, může nakonec zůstat úplně prázdný a sám. Ale kdo dokáže darovat svůj život pro dobro, lásku, ten objevuje hlubší smysl a stokrát se mu to dříve nebo později vrátí. Ježíšova slova jsou tedy pozváním. Zastavit se a znovu si ujasnit, co je v životě opravdu nejcennější. Protože duše člověka má větší hodnotu než všechno, co může svět nabídnout. Život je tak krátký, proto už na nic nečekejte. Neváhejte a přijměte jeho pozvání.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a já vás nyní zvu k poslechu mše svaté. Dnes z kostela svatého Augustina v Brně celebrovat bude pater Petr Vrbatský. Pokud se chcete připojit ke zpěvu písní, stačí si nalistovat v kancionálu písně číslo 702, ať srdci Ježíšovu, 702, 713, na kolena padejme, 713 a 728, o srdce páně nejsvětější, 728.

Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, ke slavení Eucharistie. Dnes o prvním pátku chceme v Ježíšově srdci nalézt zdroj uzdravení, zdroj lásky, zdroj odpuštění, zdroj blízkosti Boží. Dříve než budeme naslouchat Božímu slovu, zamysleme se nad sebou a litujme svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, tvé milosrdenství nám otvírá nekonečné poklady lásky v srdci tvého milovaného syna, zraněném našimi hříchy. Děkujeme ti za všechno, co pro nás Kristus vykonal, a prosíme tě, dej, ať je naše oddaná služba také dosti učiněním za naše viny. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Nahuma. Hle, po horách přichází posel radosti, který zvěstuje pokoj. Slav, Judo, svoje slavnosti a splň svoje sliby. Z houbce už nebude tebou procházet, docela je zničen. Neboť Hospodin obnoví důstojnost Jakuba jako důstojnost Izraele, protože pustošitelé je zpustošili a zničili jejich odnože. Běda krvelačnému městu, celé je ve lži, plné je násilí, nepřestává loupit. Biče práskají, kola rachotí, pádí koně a drkotají vozy, jezdci na vzpínajících se ořích, kmitají se meče a blýskají se kopí. Množství zabitých, hromady mrtvol, není jim konce. Klopítá se přes mrtvá těla. Poházím tě výkaly, pohaním a postavím na pranýř. Každý, kdo tě spatří, prchne od tebe a řekne: Beta po Ninive. Kdo by se nad ním slitoval? Kde najdu ty, kdo by ho potěšili? Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám, někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí syna člověka, jak přichází se svým královstvím. Slyšeli jsme slovo Boží. Ježíšova cesta utrpení a smrti, kterou předpovídá, je také cestou učedníků. Následovat Ježíše, tedy být křesťanem, znamená zapřít se, vzdát se určitých vlastních přání, aby byla získána hodnota vyšší, totiž co největší podobnost s Ježíšem. Kdo se rozhodne radikálně přijmout Ježíšův způsob života, ten vlastně už tomuto světu zemřel, ztratil smysl pro světský život. To je smysl Ježíšových slov, že totiž kdo svůj život ztratí v jeho následování, ten ho nalezne. Kdo ztrácí, nalézá. V tom je celá moudrost křesťanství. A rozhodně to není jen nějaká povýšená apatie, řekněme, lidí stoických, povýšených nad radostmi i bolestmi života. Ani to není vyhasnutí každé touhy a nějaký vstup do nirvány, jak to říká buddhismus. Ale je to vědomé odevzdání nižšího, aby bylo dosaženo něco vyššího. Jestliže člověk ztrácí hodnoty pozemské, pak se otevírá hodnotám božím. Jestliže ztrácí sebe, nachází Boha. Jestliže ztrácí to, co ho zotročuje, nachází pravou svobodu. A tak bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Že jsme my až dosud našli možná příliš málo ve srovnání s tím, co se nám nabízelo. Je možná právě proto, že jsme až příliš úzkostlivě lpěli na leccčem nepodstatném.

0: Bratři a sestry, Bůh projevil svou lásku k člověku tím, že poslal svého syna, aby nás svou obětí vykoupil a vysvobodil. Prosme našeho Otce.
1: Bože, plný milosrdenství, obmí krví svého syna svou církev.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Obnovuj svou milostí biskupy a kněze, služebníky oběti tvého syna.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pomáhej vládám a čelným představitelům, aby chránili pořádek a potírali bezpráví.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej, ať dokážeme svou víru vyznávat svými skutky i slovy.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Probouzej v nás v naději na věčný život.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi, Pane, tuto nejsvětější oběť na poděkování za 50 let života dcery Dáši. Bože, žehnej nám, abychom při pohledu na srdce tvého syna dokázali vždy znovu a opravdově se pro tebe rozhodnout a náš život, aby byl svědectvím o tvé lásce. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

hodina.

si Hospodine Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přihodnění, které ti přinášíme, je to dobré a politické práce a stane se nám náhodou.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Prosíme tě, Bože, pohlédni na nevýslovnou lásku svého milovaného syna a dej, ať nám účast na jeho oběti přináší odpuštění hříchu, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Pán s vámi, z hůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné, spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on nás miloval do krajnosti, vydal se za nás na smrt a dal se vyzdvihnout na kříž, aby všechno přitáhl k sobě. Z jeho probodeného srdce vytryskla krev a voda a církvi se otevřela studnice života. A všichni jsou pozváni, aby přicházeli a s radostí čerpali milost a spásu. A proto tě společně chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Kdykoliv jíme tento chléb a kdykoliv pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedi k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokojem.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Bože, ty nám dáváš svátostný pokrm, veliký dar své lásky. Upevňuj a rozněcuj v nás tuto lásku, abychom žili v trvalém spojení s tvým synem a učili se ho poznávat a milovat také v našich bližních, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku.

Bože, pohleď na srdce svého milovaného syna, shlédni na chvály a dosti učinění, které ti přináší za nás hříšníky. Usmiř se a odpust nám, když skrze ně prosíme o

Ježíši, vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás pokorně klečící před tvým oltářem. Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat, abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit. Proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému srdci. Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě. Smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, a přitáhni je všechny na své svaté. Buď, pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili, ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou. Buď, pane, králem i těch, které od tebe oddělili mylné názory a rozkol. Povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř. Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu, ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas. Sláva božskému srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála na věky. Amen.

Modleme se. Pane Ježíši, v obdivuhodné svátosti jsi nám zanechal památku na své umučení. Dej nám, prosím, ať svatá tajemství tvého těla a tvé krve uctíváme tak, abychom na sobě stále zakoušeli ovoce tvé výkupné oběti, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Ahoj holky, ahoj kluci. Být veselý je veliký dar. Nejen pro toho, kdo má skoro pořád dobrou náladu, ale hlavně pro jeho okolí. Dnešní pohádka tedy bude o jedné veselé holčičce, která se jmenovala Karolínka.

0: Karolinka se narodila v noci. Ale o jejím narození se hned dozvěděli tři sudičky, které se právě potulovaly dost daleko od porodnice. Kdože to jsou ty sudičky? To jsou velmi mocné víly. V noci se přikradou k nemluvňátku a předpovídají mu budoucnost. Nakloní se vždy nad ním a šeptají mu do ucha buď své dobré nebo špatné předpovědi. Jakmile kohout zakokrhá, rozplynou se. Ve dne je nikdy nikdo neviděl. Tak ty tři sudičky přemýšleli o tom, jak se co nejrychleji dostat ke Karolince.
1: Poběžím lesem, to je nejkratší cesta,
0: řekla si ta nejstarší z nich. Ta druhá sudička byla mazaná a řekla si:
2: poběžím své sestře v patách, v lese se nevyznám a až budem z lesa venku, poběžím ze všech sil a svou starší sestru lehce předběhnu.
0: Ta nejmladší si řekla:
3: já poběžím po silnici. Cesta je to sice delší, ale za to nezabloudím.
0: Sudičky se uradili, že se pustí do závodu. Kdo z nich první ke Karolince doběhne, ten ať jí pošeptá do ouška, co ho zrovna napadne. Tak se ty sudičky postavily do řady a ta nejstarší řekla:
1: připravit se ke startu, pozor, teď.
0: A rozběhly se. Ty dvě starší k lesu. Ale tma byla té noci hrozná, měsíc nesvítil, ani hvězdy nezářily. V lese narážely sudičky na kmeny stromů. Najednou zakopla ta nejstarší sudička opařes a natáhla se jak dlouhá, tak široká. Kolena si odřela, ruku poranila. A ta druhá sudička zakopla přes tu první. Hlavou narazila do stromu a zůstala na zemi ležet jako zabitá. Ta nejmladší si to krásně běžela po silnici, auta, jak ji předjížděla, tak ji svítila na cestu. A tak doběhla ke Karolince první. Měla z toho radost, že závod vyhrála. Rychle z brašny vytáhla svíčku, zapálila ji. Naklonila se nad nemluvňátko a šeptala mu do ouška:
3: Karolínko, buď veselá po celý život. Dávám ti tolik veselosti, abys ji mohla kolem sebe rozdávat. Buď jak to sluníčko, které nosí lidem radost.
0: V tom okamžiku zakokrhal kohout. Sudička rychle zasla svíčku, rozplynula se a byla pryč. Ale jen co se rozednilo, Karolinka si vesele prohlížela svět. Zanedlouho si výskla v postýlce, smála se, skákala, brzy běhala, zpívala, tančila. Tu veselou Karolinku měl každý rád. Když ji zavedli na hřiště, děti se kolem ní se běhly.
4: Karolinko,
5: na co si budeme hrát?
3: Na honěnou.
5: A teď?
3: No? Na škatulata, hejbejte se.
4: A na co si budeme hrát?
3: Na kokeš, co chceš, toho zadního. Tak běž a chyť si ho za křídlo.
0: Karolinka nikdy nepřišla do rozpaků, hned věděla, nač si hrát. Jednou přišel na hřiště Martínek se svou maminkou. Sedli se na lavičku, ta maminka se vytáhla z tašky noviny a dala se do čtení. Martínek seděl vedle ní a klátil nohama. Karolince bylo Martínka líto. Sedla si vedle něho a povídá:
3: ty jsi nemocný?
6: Ne.
3: Pojď si hrát na slepou bábu.
7: No dí, Martina, s tím děvčetem,
0: řekla ta maminka, protože byla rozumná. A tak Martínek šel. Hráli si pak ještě na vodníka, pak zajíček své jamce sedí sám, pak chodí pešek okolo, nedívej se na něho, a zlatá brána otevřená, zlatým klíčem odemčená, kdo do ní vejde, tomu hlava sejde. Když bylo půl dvanácté, složila Martínkova maminka noviny a odešli domů. Ale když byli pryč, všimla si Karolínka, že na lavici zapomněli svetr. Vzala ho a utíkala za nimi. Zazvonila u jejich dveří.
3: Zapomněli jste tam svetr?
7: Martine, zapomněl jsi svetr na hřišti. Ty si tam jednou zapomeneš i hlavu. Jak se, holčičko, jmenuješ?
3: Karolínka.
7: Martine, ukaž Karolince své hračky.
0: Martínek otevřel dveře svého pokoje. Byl docela plný hraček. Ani místečko na hraní v něm nebylo. Martínek tam měl asi 12 medvídků, velkého fialového nafukovacího slona, spoustu autíček i s garážemi, 3 koloběžky, na zemi měl železnici s všelijakými vláčky, jenomže nemohli zajet do tunelu, protože tam přes koleje ležel veliký plyšový tygr se zelenýma očima. Bylo tam tolik hraček, že nebylo kam šlápnout. V koutě stálo loutkové divadlo s kašpárkem.
2: Ahoj, medvídci!
0: Pozdravila Karolínka medvídky. Ale medvídci neodpověděli.
2: Ahoj, slone!
0: Řekla Karolínka. Zase nic.
2: Ahoj, kašpárku! Proč medvídci nemluví?
8: Protože jsou otrávení. Nudí se. Nikdo si s nimi nehraje.
2: A proč si s nimi nikdo nehraje?
9: Protože jich je 12.
8: A Martínek je jenom jeden.
2: To máš pravdu, kašpárku.
8: A pak? Není tu ani místo na hraní.
2: Tak co uděláme? Já už vím.
0: Karolínka dostala najednou nápad.
2: Odneseme je do školky, tam je dětí dost.
9: No, ale smíme je odnést?
0: Ptal se opatrně Martínek.
2: Tak se půjdeme zeptat.
0: A šli do kuchyně k mamince. Karolínka se opatrně zeptala.
2: Směli bychom odnést medvídky do školky?
7: Proč ne? To jsou Martinkovy hračky, může si s nimi dělat, co chce.
0: A tak Martínek s Karolinkou začali nosit medvídky do školky. Pak vzali i toho slona, 2 koloběžky, autíčka, železnici i s tím pruhovaným tygrem. A najednou bylo v pokoji plno místa. Do prostředka postavili děti stolek, 2 židle, vzali si papíry a pastelky a začali malovat. Karolinka namalovala veverku, udělala jí veliký oranžový ocas a pak fialový zvoneček, ten také uměla namalovat. A Martínek namaloval tatínka.
2: Proč má zelené vlasy?
8: No, protože nemám plešatou pastelku.
0: A tak se Karolínka s Martínkem zkamarádili. Chodili pak spolu do první třídy, do druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé i deváté. V 9. třídě se paní učitelka Karolínky zeptala.
7: A co budeš, Karolínko, dělat, až vyjdeš ze školy?
0: Karolínka ani chvilku nezaváhala.
2: To je jasné, budu učitelkou v mateřské školce a budu mít tu nejveselější školku na celém světě.
0: A to se také stalo. Karolínka měla ve své třídě veselé záclonky, veselé stolky, veselé židličky, veselé obrázky, veselé písničky, veselé hračky, veselé pastelky, veselé děti. Ty děti byly v té její školce tak veselé, že se jim po vyučování ani nechtělo domů. A to všechno proto, že měli ve své třídě tu nejveselější paní učitelku

V zítřejší pohádce Frýdy Pistoriusové uslyšíte o další holčičce, která si říkala pro změnu Lálinka. Byla docela hodná, než se začala kamarádit s čertíkem. Kam ji to ale zavedlo, uslyšíte už zítra ve večerním zíváčku. Teď máme děti čas na dvě písničky. Jedna se jmenuje Máš rád mák a druhá se jmenuje Snow. Tak si je pojďme poslechnout.

To byly obě slíbené písničky. A teď už musíte děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, na světě je spousta lidí, kteří nemají co jíst a nemají kde spát. Jsou sami a opuštění. Buď s nimi a pomáhej jim, aby nestráceli sílu, a nám dej vnímavost, abychom si uměli všímat jejich potřeb i toho, že takoví lidé opravdu žijí a někdy i mezi námi. Amen. A ta děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

Po osmé se v roce 2026 setkáváme u měsíčního přehledu hitparády World Music Charts Europe. Srpnový žebříček byl zveřejněn v sobotu 1. srpna a i tentokrát vás jím provede Milan Tesař, člen a sekretář mezinárodního panelu, tvořeného rozhlasovými publicisty z celé Evropy. Funguje to tak, že více než 40 členů poroty z 25 evropských zemí mi jednou za měsíc pošle svou hitparádu nejlepších hudebních alb z celého světa. Z nich pak sestavujeme první dvacítku, kterou najdete na webu www.dvojitvmce.de nebo třeba na Facebooku. Tam pak zveřejňujeme výběrově i další místa. Ještě doplním, že v panelu jsou soustředěna především významná veřejnoprávní rádia, ale také několik stanic soukromých a mezi nimi právě Proglas. Z Česka se na sestavu

producent Aziz Concrete, který na svém albu Siba Sound System No. 2 kombinuje tradiční hudební inspirace z Maroka se současnou elektronickou produkcí. 5 skladeb představuje sérii hudebních zastavení, inspirovaných rituály, městy, lidmi, předky i osobními setkáními. Přestože každá vychází z konkrétního místa nebo příběhu, všechny otevírají univerzální témata, jako jsou předávání tradic, láska, samota, sounáležitost, improvizace nebo schopnost překonávat překážky. Ústředním motivem alba je kontinuita. Aziz Concrete se vrací ke svým kořenům. Vzpomíná na zemřelé i na kulturní dědictví, které podle něj nadále žije prostřednictvím těch, kdo si je připomínají. Právě napětí mezi nepřítomností a přítomností, mezi minulostí a současností, dává albu jeho silný emotivní rozměr. My si pustíme skladbu Žduna, což znamená naši předkové.

To byla tedy ukázka z 34. nejlepšího alba měsíce srpna podle žebříčku World Music Charts Europe. Francouzsko-marocký producent Aziz Konkrit z alba Siba Sound System No. 2. Oficiálně se zveřejňuje první dvacítka, ale já vám ještě

Je prozradím, že těsně pod ní na 21. místě skončily spojené skupiny Mexican Institute of Sound z Mexika a Meridian Brothers z Kolumbie s hostujícím americkým zpěvákem Beckem a album Ruido Tovar. Druhou desítku si představíme pouze telegraficky. 20. je finský akordeonista Antti Paalanen s albem Haitari Marinadi. Na 19. místo klesl ze třetí příčky Gausu Sobra Kujate z Mali s albem Sobra Dance. 18. je etiopský saxofonista Girma Voldemikael a album Navkote. Francouzské duo Kokaňa postupuje už druhý měsíc vždy o jednu příčku. Tentokrát je 17. s albem Flam Folklore. 16. je polsko-srbská skupina Slavik a 11 Songs of Love and Suffering. Myslíme na její zpěvačku Anu Vrbašky, těžce zraněnou po autonehodě. Italské duo Hiram Salsano a Marcello De Carolis obsadilo s albem Hirundini 15. místo. 14. je zpěvačka Fatoumata Diawara z Mali a album Massa. Také z Mali pochází skupina pouštních Tuaregů Tamikrest. Její album Asikel je 13. Kamerunská zpěvačka Karejse Foco klesá s albem Gva z 11. na 12. A 11. je tentokrát společné album brazilských hudebníků Ayrta Moreiry a Ricarda Baselara Maracanos. Zastavíme se u novinky na 10. místě. Skupina Le Diable Sang z kanadské provincie Quebec loni slavila 10 let existence a na oslavy navázala letos vydáním nového alba Indomptable. Polovinu z 10 skladeb tvoří autorské písně a druhou polovinu skladby, které vycházejí z tradičních quebeckých textů. Základ alba tvoří typické nástroje quebecké tradiční hudby, housle, banjo, akordeon, klavír, kytara, baskytara a rytmické podupávání. Novinkou jsou jemně zakomponované elektrické kytary Karla Prevota, které dodávají nahrávce modernější zvuk, aniž by narušili její folklorní charakter. Vybral jsem jako ukázku skladbu Les Chaises d'Amédée.

Poslouchali jsme kanadskou skupinu Le Diable Cinq z jejího aktuálního alba Indomptable. Sardinský kytarista Paolo Angeli se sborem tenorem Murales de Orgosolo a s albem Vinti e Maju klesá z 5. místa na 9. Naopak srbská skupina Naked s romskou zpěvačkou Monikou Lakatoš z Maďarska postupují s albem Naked na 8. místo. K zastavení a zamyšlení nás vyzývá album Na 7. příčce, společné dílo finské akordeonistky Marie Kalaniemi a pianisty Tima Alakotily. Autoři, kteří spolupracují už 35 let, popisují společné nahrávání jako přirozený a radostný proces, založený na vzájemném porozumění. Výsledkem je album, které posluchače zve do snového světa plného barev, emocí a fantazie a nabízí osobní sklidňující zážitek v době plné nejistot. Z alba Morgondima vybírám skladbu Moon Salah.

To byly akordeonistka Maria Kalaniemi a pianista Timo Alakotila z alba Morgondima. Tento měsíc na 7. místě žebříčku World Music Charts Europe. 6. je Nana Oseitvum Barimas Ghani s albem Journey to the Unknown, které je prostoupeno bolestí ze ztráty blízkých, odchodu z rodné Ghany i hledání nového domova. Přesto nepůsobí bezútěšně. Vedle smutku z osobních ztrát a ekologických proměn rodného kraje přináší také poselství naděje, vytrvalosti a víry, že i cesta plná nejistoty může vést správným směrem. Journey to the Unknown také zachycuje okamžik proměny mezi minulostí a budoucností, domovem a novým začátkem. Album spojuje africké hudební dědictví s dalšími kulturami prostřednictvím hostujících hudebníků. Vedle belgického bluesmana Rolanda van Kampenhouta se na něm podílí například hráč na sitár Nicola Mortelmans, kontrabasistka Lara Rossell nebo Kaito Vince, hudebník z Burkiny Faso. Poslechneme si skladbu Ovea.

To byl Nana Oseitvum Barimas Ghani ze 6. místa srpnového žebříčku World Music Charts Europe. Jako novinka se na 5. místo hitparády dostala kurdská zpěvačka z Turecka Sakina Teyna a její album Suret Faces and Images. Je to tedy 5. místo. V žebříčku jsme dnes už registrovali album srbsko-polské a album srbsko-maďarské. Na 4. místo stoupá nahrávka maďarsko-polská. Album Mjedza Mežde Balk je výsledkem spolupráce maďarské zpěvačky Melindy Balok skupiny Erdőfű a polského souboru Janusz Pruszynowski Kompania. Hudebníci vycházejí z maďarské a polské lidové hudby, ale hledají prostor, v němž se obě tradice přirozeně prolínají a vytvářejí společný hudební jazyk. Název alba odkazuje na polské Mjedza a maďarské Mežde, označení pro mez, hranici mezi poli. Právě tento obraz se stal symbolem projektu. Nejde o hranici, která odděluje, ale o místo setkávání, dialogu a sdílených evropských kulturních kořenů. Nám z tohoto alba zaspívá Melinda Balok směs s názvem Romská píseň, Starý čardáš, Vlachiko.

Tolik tedy maďarská zpěvačka Melinda Balog se skupinou Erdőfű z alba, na kterém se podílel také polský soubor Janusz Pruszynowski Kompania. Čtvrté místo World Music Charts Europe v srpnu 2026. Z prvního místa na třetí klesá album Tabolo Cura zpěvačky Mah Dambi z Mali. Ta vychází z tradice vypravěčů a ceremoniářů griotů, ale díky citlivé produkci, modernímu zvuku a mixu Jeana Lamota vzniklo album, které přirozeně spojuje staletou hudební tradici se současnou podobou akustické africké hudby. Producent a aranžér Thierry Fournel vytvořil s Mah Dambou komorní zvuk založený na kytaře, africké loutně Jelin Goni, akordeonu, kalabase a gembry, což je africký basový nástroj. Všechny nástroje jsou podřízeny zpěvaččině hlubokému, vyzrálému hlasu, který zůstává hlavním nositelem emocí i vyprávění. Lemonu je název naší ukázky.

Představujeme si srpnový žebříček World Music Charts Europe hit parády, která funguje od roku 1991 a kterou jednou měsíčně sestavují rozhlasoví publicisté z 25 evropských zemí. I tentokrát rád odměním několika alby z této hit parády. Někoho z vás, kdo nám pošlete svou reakci, psát můžete na tesar@proglas.cz. Proglas funguje jen díky dobrovolným darům svých posluchačů. Můžete-li nám přispět? Děkujeme. Děkujeme za to, že podporujete tímto způsobem i pořady, jako je tento. V Pavarotti Music Center v Mostaru v Hercegovině bylo natočeno album Bridge to Sevda italsko-bosenského souboru New Era Quartet. Samotné prostředí dodává projektu symbolický rozměr a podtrhuje jeho snahu propojit kulturní dědictví Bosny s novým uměleckým pohledem. New Era Quartet je smyčcové kvarteto z Terstu v čele s první houslistkou Kristinou Mlinár, která také zpívá. Jemné harmonie, průzračná zvuková textura a citlivé aranže zachovávají emocionální sílu bosenských písní, takzvaných sevdalinek, zároveň jim však dávají novou podobu inspirovanou současnou klasickou hudbou. Toto album je v srpnu na druhém místě. Poslechneme si píseň o dívce, kterou trápí láska, čudná jada od Mostara Grada.

A teď už je před námi pouze první místo srpnového žebříčku World Music Charts Europe. Obsadilo je album Vivu, koncertní nahrávka souboru Lalba z Korziky. Sedmičlenný soubor kombinuje vícehlasý zpěv s bohatým instrumentářem, zahrnujícím housle, kytary, mandolínu, mandolu, harmonium, dechové nástroje i baskytaru. Díky tomu vzniká zvuk, který ctí korzickou tradici, ale zároveň působí současně a osobitě. Lalba ukazuje, že korzická hudba není uzavřenou historickou tradicí, ale živým a stále se vyvíjejícím uměním. Skupina staví na polyfonním dědictví ostrova, zároveň však do své tvorby přirozeně začleňuje inspirace z dalších středomořských kultur, zejména ze severní Afriky, Itálie, Řecka a Portugalska. My si poslechneme skladbu Ombrilume. Pořad připravil a na vaše reakce se těší Milan Tesař. O zvuk se staral Šimon Vítek.

0: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Soud rozhodne o prodloužení vazby dvou obviněných z požáru pardubické zbrojovky. Fotbalisti brněnské zbrojovky bojují o body v lize proti Liberci. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Kraje letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Radiožurnálu potvrdil. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondu do krajů i tak půjdou víc než 4 miliardy korun.
2: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
1: Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. Rusko zaútočilo letecky na centrum Oděsy. Jedna z raket zasáhla a poškodila fotbalový stadion Černomorec. Na hřišti se v době úderu nekonal žádný zápas ani trénink.
3: Krátce po vyhlášení vzdušného poplachu se v Oděse ozvalo několik silných explozí. Jeden z raketodronů zasáhl největší stadion na jihu Ukrajiny. Část střechy a tribun, včetně zázemí, byla úplně zničená a při útoku byla zraněna 29-letá žena, oznámila oblastní vojenská správa. Dva lidé zahynuli a 4 byli zraněni při ruském útoku na město Izium na jihu Charkovské oblasti. Podle tamních úřadů Rusové vedli palbu pravděpodobně ze salvových raket s kazetovou municí. Dva mrtvé hlásí Záporoží, které je cílem ruských útoků bez výjimky každý den. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt.
4: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
1: Nejohroženější skupinou jsou diabetici a lidi s neuropatií nebo poruchou prokrvení dolních končetin, stejně jako děti do 3 let.
5: Fotbalisté zbrojovky Brno a Liberce hrají 3. kolo šance ligy. Duel na stadionu na Srbské sleduje Adam Kodet.
6: V Brně se čeká na zahájení 2. poločasu. Po tom prvním je stav 0-0. Ani jeden z týmů neměl příliš mnoho šancí, ale už musel své hráče střídat ze zdravotních důvodů. Oba dva trenéři v 25. minutě opustil hřiště zraněný Laki Ezech a v 36. minutě na druhé straně Jan Bořil, který hrál první zápas za Liberec po přestupu ze Slávie. Z Brna Adam Kodet, Radiožurnál.
5: A fotbalista Lukáš Haraslín by mohl odejít ze Sparty. Kapitán Pražanů má podle webu eSport.cz nabídku ze Saudské Arábie. Informaci potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký klubu. O slovenského křídelníka má zájem celek Al-Fateh. Ve Spartě by zároveň mohl skončit i útočník Jan Kuchta, který má namířeno do polské Legie Varšava.
7: Pár na D1 u Prahy a nehoda na tahu Turnov Praha. Na dálnici D1 velmi opatrně na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za sjezdem na Velké Popovice na 13. kilometru hlásíte velký požár dodávky.
8: Směrem do Prahy na D1 hoří dodávka. Hasiči tam nebyli, je to v odstavném pruhu a stojí tam přední i zadní kamion.
7: A podle kamer dodávka hoří jasným plamenem, na místě už jsou teď policisté, je to označené majáky, okolo se zatím dá projet, tak velmi opatrně. Na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 komplikace u sjezdu na Jinočany. Na 21. kilometru řeší nehodu, srazila se dvě auta v levém pruhu, kolona je od plzeňské dálnice D5 asi na 10 minut. Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic, kolona za Prahou u Jiloviště. Na 9. kilometru je omezení, fronta tam má od Prahy asi 4 kilometry, zdržení od sjezdu na Lipence asi 15 minut. A na tahu 35 z Prahy směrem do Liberce jsou komplikace u Hodkovic. Na 35. kilometru se srazila dvě auta, do kolony se teď výjíždí za Pacericemi a zdržení do Liberce pak asi půl hodiny. Osobním autem se to dá z Turnova objet přes Frýdštejn. Další zelená vlna nejpozději v dalších zprávách.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Na vlnách Proglasu vás zdraví Jana Beránková. Je před námi, milí posluchači, 11. zastavení s docentem Karlem Sládkem nad dalším z témat spirituální teologie, kterou jinak přednáší na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Závěr našeho cyklu věnujeme křesťanským životním stavům, laikům, řeholníkům a kněžím. Dnes tedy řeholníkům.
1: Jeden z mých oblíbených autorů, Pavel Jevdovky, mu říkal, že mnišství srdce je spiritualitou pro každého křesťana. A proto i křesťanský laik nějakým způsobem je často inspirován nějakou řeholní spiritualitou,

0: volání. A když bychom tedy v těch krátkých minutách se zmínili o řeholním stavu, tak on vlastně tento životní stav, ve kterém ten člověk se nějakým způsobem zasvěcuje Bohu, zříká se manželství pro Boží království v určitém stylu života, skládá sliby a žije určité charisma, určitého společenství, tak vlastně tento řeholní styl nějakým způsobem vidíme už v počátcích. Například zde byly vdovy, žili pospolu a společně se modlili v určitém zasvěcení života. Ale ten hlavní vznik mnišství připomínáme až v době, kdy se křesťanství stalo povoleným, následně i, řekněme, přikázaným náboženstvím a objevovala se tady skupina křesťanů, jak jsem ji zmínil v minulém pořadu, laiků, kteří, když přišli do kostela a naslouchali Božímu slovu, slyšeli kázání kněze, tak si říkali, pojďme podle toho žít. Pojďme žít podle toho, co slyšíme a uvidíme, jestli ona zaslíbení, která tam jsou napsána, jestli platí. Pojďme mít tuhle zkušenost s Božím zjevením. A zjistili, že to funguje, když to řeknu velmi zjednodušeně. Když bychom si četli příběh Antonína Poustevníka, tak zde máme příběh obyčejného muže, který přijde do kostela, slyší zde evangelium a začíná podle něho žít. Prodá svůj majetek, zabezpečí sestru a rozhodne se, že odejde na poušť, aby se zde modlil. Možná se domníval, že tím, že se vzdá těch vnějších pokušení, která přicházejí ze světa, že tím si něco ulehčí, ale rozpoznal pravý opak. Když odešel do ticha samoty, tak ho čekal ten nejtvrdší boj. A to je ten boj duchovní. To je ten boj také sám se sebou, s vlastním hříchem, s pokušením. A on po vzoru Krista, který také odešel na poušť, trojí pokušení zvládá, odolává, zvítězí nad ním a záhy se stává duchovním rádcem mnohých mnichů, kteří ho následují a žijí jako poustevníci v té egyptské poušti a chodí k němu na radu, aby jim pomohl nějakým způsobem rozlišit myšlenky a naučil je se modlit, aby jim pomohl, jakým způsobem rozpoznávat přítomnost Boha v jejich životě a aby jim pomohl svědčit a následovat Krista.
1: Když si jen vezmeme to množství klášterů, které zůstalo do dnešní doby, tak musel být v počátcích církve mnišský život hodně rozšířený.
0: V té tradici východní i západní mnišství máme a je to určitá radikalita, která vychází z evangelia. Takovou tou alfou a omegou života křesťanského společenství je onen, řekněme, ideál popsaný ve Skutcích apoštolů. Žili pospolu, modlili se, lámali chléb, sloužili, zvěstovali a přicházeli noví lidé, kteří se chtěli nechat pokřtít. A stejným způsobem se snažili žít tito řeholníci. Řekli si, pojďme to žít stejně, jak je to popsáno ve Skutcích apoštolů a budou se dít ty zázraky. A zjistili, že opravdu ty zázraky obrácení, uzdravení, usmíření, nového života, že se dějí. Že se dějí neustále. A že Bůh k tomuto životnímu stavu povolává člověka, aby svědčil právě o tom zasvěcení se Bohu, o tom, že ten člověk, který je svobodný pro Boha a následuje Krista tím, že je i poslušný Bohu, skrze třeba poslušnosti představenému, usiluje o tu čistotu srdce skrze radikálního zřeknutí se života v manželství a je svobodný vůči jakékoliv formě zotročení, například majetkem, tím, že volí radikální chudobu.
1: Půjdeme do historie k těm nejstarším, k Bazileovi, k Benediktovi. Myslím, že už všichni trošku známe tyto postavy křesťanského mnišství. Ale proč jsou pořád tak inspirativní? Proč o nich musíme hovořit?
0: Tak oni vlastně ve své době žili to křesťanství autenticky. A to je i pro nás důležité. A když si vezmeme, zmínil jsem už Antonína Poustevníka, tady vznikl určitý styl mnížství, řekněme, v samotě před Bohem v modlitbě. Pak zde vzniká další styl mnížství, pakomia, tedy styl mnichů, kteří žijí společně, kteří vlastně vytvářejí takové malé skupinky uvnitř města, toho kláštera, který byl soběstačný. A aby ten klášter mohl být soběstačný, tak ti mniši

0: si museli jasným způsobem rozhrnout určitý řád, jak žít a také vedle té modlitby pracovat konkrétně, manuálně, jakým způsobem zabezpečit ten běžný chod celého toho společenství. No a mnoho dalších významných osobností v dějinách se inspiruje u těchto mnichů pouště a tento ideál přináší jak na východ, tak na západ křesťanství. Přes Kasiána se nám dostává to mnišství na západ, následně i velká postava Benedikta, který je rovněž inspirován tím mnišstvím, jež má své kořeny v Egyptě, tak přináší sem tohoto ducha v těch počátků a nově ho žije v nové konkrétní životní situaci křesťanských dějin. A stejně tak Bazil přináší určitý styl, se kterým se seznamuje právě u egyptských mnichů, přináší ho do území svého bydliště a začíná zakládat komunity křesťanů, kteří žijí podle určitého ideálu. A tady se u toho zastavím. Co bylo společné pro Bazilovo mnišství? Tak je to především důraz na boží lásku. Bazil říkal, v každém člověku je zase to semínko milovat. Ale ono je někde daleko vevnitř. A pokud člověku nevytvoříme prostředí, aby se tohleto semínko začalo rozvíjet, tak to je to semínko, které vychází vlastně z toho, že člověk byl stvořen k božímu obrazu a ono to je někde zastíněno tím hříchem. A i to prostředí nám nemusí umožňovat, aby ta schopnost milovat se mohla realizovat, tak Bazil říká, pojďme vytvořit v těch řeholních komunitách prostředí, aby tohle semínko mohlo vzrůst. A on říká, pojďme to prostředí vytvořit, aby to semínko schopnosti milovat se mohlo realizovat. A tak také v těch jeho komunitách byli často lidi hledající, lidi třeba často na půl cesty, třeba kteří odešli z domu, kteří byli propuštěni z vězení, kteří nevěděli, co se svým životem. Zmínili jsme, že to životní poslání je také hledání povolání a smyslu. A on říká, no a tady je ten smysl, schopnost milovat. K tomu je potřeba samozřejmě určité askeze, duchovního boje, boje s tím vlastním egem, který se nějakým způsobem vyhraňuje proti tomu společnému životu. A Bazil říkal, no kde jinde se naučíme milovat, než v tom společném životě. Pojďme spolu žít a pojďme se učit milovat.
1: Platilo by to i pro dnešek.
0: Platí to stále. V každém člověku v dnešní době je nějakým způsobem tohle ta schopnost, toto semínko milovat. A mnohdy žijeme v takových atmosférách hříchu nebo strukturách hříchu, že ten člověk je v tom jako v osidlech a nedokáže se z nich vymanit. Často jim sám se na tom hříchu spolu podílí a teď se z toho stane takový bludný kruh. A ten Bazil říkal, pojďme vytvořit jiné prostředí, evangelijní atmosféru, blízkost božího slova, působení vzkříšeného Krista mezi námi a ten člověk se obrátí, bude mu odpuštěno. A vlastně to je vzor pro každé křesťanské společenství, pro každou farnost.
1: Základ.
0: Základ, přesně tak. A to je o tom svědčí to mnišství. A vedle té askeze, vedle toho boje dával velký důraz na to, abychom se učili modlit bez ustání, jak říkali. Co to znamená v každé životní situaci, v každém okamžiku, i když pracujeme, i když ráno vstáváme, aby náš život byl úplně prosáknut modlitbou. Protože tam se stáváme tím novým člověkem, když se modlíme a když milujeme. No a proto vlastně ti mniši si stanovili, aby v každém tom okamžiku dne měli nějaký vztah k modlitbě. I v noci, i v nočním třeba bdění. A takhle, když máme ty řeholní komunity dnes a vidíme, že se tam neustále modlí a že dodržují určitý řád, určité hodinky, ve kterých se modlí, tak si říkáme, no a my bychom taky měli.
2: Na vlnách Proglasu posloucháte pořad cyklu Dotýkání světla. Nad tématy spirituální teologie se v něm setkáváme s docentem Karlem Sládkem z Pražské katolické teologické fakulty. Dnes probíráme křesťanský životní stav řeholní. Inspirujeme se mnišstvím.
0: Ještě zmíním jeden aspekt, o tom jsem také už hovořil, a to je ten rozměr poslušnosti. To je taky velmi důležité třeba i v Benediktově řeholi. Co bylo zajímavé, že když o tom začíná mluvit, tak se nejprve obrátí k roli představeného. A on říká, být představený je charisma a on si musí dát velmi dobrý pozor na to, jak toto své poslání vykonává, protože on z něho bude souzen na posledním soudu. To není legrace. Jestliže je někdo představený, jestliže má tuto zodpovědnost, tak on musí být tím milosrdným otcem, on musí být tím, který zpřítomňuje Krista, on musí být tím, který se snaží druhého milovat, pochopit a chtít pro něho dobro. Tedy musí umět zpřítomňovat nějakým způsobem to boží otcovství, toho Boha Otce. A na druhou stranu ten syn, který k němu přistupuje duchovní, tak ten se mu nějakým způsobem sdílí s ním, ten mu nějakým způsobem svěřuje i třeba ty nejtajnější myšlenky, které má, které potřebuje rozlišit, i třeba i ten hřích a pokušení. A často pro něho uzdravení znamená, že z takové té jakoby vnitřní svévole se naučí, co to znamená být poslušný tomu představenému v té symbolice poslušnosti Krista Bohu Otci. On v tom vlastně nalezá, co to znamená být synem. On v tom nalezá, a možná až po čase, co to znamená v poslušnosti být svobodný. Co to znamená v poslušnosti být svobodným božím dítětem.
2: To, o čem hovoříme, je ve skutečnosti velmi náročné. Být v poslušnosti svobodný. V poslušnosti být svobodným božím dítětem. To je těžké.
0: Tomuhle se musíme učit. To není vůbec jednoduché. Protože když je opravdu ten představený, a to může být třeba opat, to může být ale zase na rovinu farnosti, to může být farář, to může být jakýkoliv zodpovědný za danou komunitu, který je nějakým způsobem ustanoven. A pokud to vykonává opravdu charismaticky, tak je velmi důležité učit se být vztah vlastně k tomu představenému analogický, jaký se učíme mít vztah k Bohu Otci. Co to znamená prožívat boží synoství v té poslušnosti a nalézat v ní svobodu božího dítěte. A když je to celé prožíváno právě v tom charismatu působení Ducha Svatého, vidíte tady to trojiční působení v té poslušnosti, jo? Je tam Bůh Otec, je tam to boží synovství a je tam ten Duch Svatý, tak v něm najednou nalezne člověk svobodu, v něm najednou nalezne člověk své povolání a poslání a najednou v této evangelijní radě poslušnosti zjišťuje, co to znamená žít šťastný život v Kristu, když mu ten duchovní otec pomohl vzdát se té nějaké své vole, která ho zotročovala a nalezl tu pravou svobodu.
1: Je to o tom, že třeba od Benedikta přes všechny ty řády, když půjdeme dál až do současnosti, tak půjdeme s tímto základem. Jestli toto nepochopíme, nepochopíme základ žádné další kongregace, řehole, která dál vznikala, tady byl základ, že toho všeho.
0: A to, co je velmi důležité u Bazila, u Benedikta, že oni tu řeholi postavili na písmu. Vlastně, když často říkáme řehole, to je něco, co si musí člověk odříkat, to je takové velmi povrchní pojetí. Vlastně všechny ty řeholní pravidla jsou popsány jako komentář písma evangelia, ve kterém se osvětluje, jak ho konkrétně žít v konkrétních podmínkách. Třeba dané spirituality. A když si čteme Bazilovy rady a čteme jeho řeholy, tak tam vidíme, že on vždycky, když se má vyjádřit k něčemu podstatnému, k nějaké otázce, která v tom společenství vyvstala, vždycky nějakým způsobem hledá odpověď v písmu. Vždycky je tam citát z písma, který on komentuje a říká, tady je něco, co je podstatné pro ten náš život, a když budeme tímto způsobem poslušní k písmu, tak dokážeme vyřešit každý ten problém, který vychází velmi často z našeho hříchu.
2: Regulemi pravidly života se řídí každé mnišské řeholní společenství i novější kongregace. Je to ale náročné podřídit svou vůli představenému a najít v tom osobní svobodu.
0: Je to pro nás náročné. Tohle bylo velmi řekněme, popisováno jako to úhlavní negativum, které se může ve společenství projevit, a to je reptání. Má to Bazil i Benedikt. Reptání znamená, že někdo právě tu snahu po harmonizaci, snahu po jednotě, snahu po nalezení určitého ideálu křesťanského života, někdo nějakým způsobem rozleptává, někdo tam reptá. Je to člověk, který třeba nemusí být vůbec nějakým způsobem třeba zralý, má něco v sobě zraněného, nedokáže se vyrovnat třeba s autoritou, nedokáže nic a něco v něm pořád reptá. A problém je, že on tohle reptání přenáší i na ostatní. V horším případě vyhledne si stejně nerozhodnutého člověka, aby udělal z něho ještě víc nerozhodnutého, místo toho, aby mu pomohl se rozhodnout. A takhle se vytváří různé skupinky, takhle ty skupinky proti sobě reptají. A to už bylo na začátku křesťanství. Jo, ty říkáš, že jsi s Pavlem, ty říkáš, že jsi s Petrem a tak dále. Ne, ten důraz by měl být kladen na jednotu. Ale s tímhle naším vnitřním reptáním, jako to mluví mniši, s tím musíme teda opravdu tvrdě bojovat. Každý z nás. To není vůbec jednoduché.
2: Ptám se dále spirituálního teologa docenta Karla Sládka na vztah současného člověka k řeholi. Mohou být pravidla života těch, kteří žijí v odloučenosti od světa, přínosem zase nám, kteří jsme do starostí všedního dne plně ponořeni? Co nám může řehole nabídnout?
0: Pavel Jevdokimov, který byl křesťanským laikem, teologem, tak se velmi inspiroval u mnichů. A on říkal právě ty evangelijní rady. Pojďme se na ně podívat. Vždyť ta poslušnost, čistota a chudoba je strašně důležitá pro nás. Pojďme se zamyslet nad tím, co to znamená, jak v té rodině, v tom manželství, ve výchově dětí, jakou rovinu tam má právě ona poslušnost, která by měla mít taky ten odraz otec a syn, boží otcovství, boží synovství, poslušnost a svoboda božích dětí. Jo, a tohle to vlastně každý křesťan, otec, matka, dětí by měli promýšlet. Co to znamená pro ty děti zpřítomňovat nějaký aspekt boží trojice? Stejně jako to mají řeholníci vůči svému představenému. Co to znamená mít nějakým způsobem vyrovnaný vztah k majetku? Samozřejmě řeholníci se vzdávají majetku, mají ho společný po vzoru prvotní církve. Ale to neznamená, že křesťané, laici, žijící v manželství, se nemohou takto zřeknout logicky majetku. Potřebují nějaký majetek, aby zabezpečili své děti, aby jim dali nějakou budoucnost, mít nějaké sociální zabezpečení, umožnili jim cestovat, poznávat, studovat. K tomu potřebujeme nějaké solidní sociální zabezpečení. A vedle toho ale je velmi důležitý ten rozměr neulpět na tom. Jo? Aby se z nás nestali workoholici, kteří honí ten zisk. A to je ta věc, která je velmi důležitá, abychom právě tento vztah k majetku vnímali v té rovině potřebné, ale hlavně ale také relativní. Být přiměřeně po vzoru Zachea také solidární. Vědět, čeho se můžu zřít nějakého nadbytku, když vidím, že někdo je v nouzi a že někdo potřebuje. A to je právě ta chudoba, která je pro nás velmi důležitá.
2: Také my laikové se v životě můžeme inspirovat sliby řeholníků, slibem poslušnosti, chudoby a čistoty.
0: Pak je se také ta otázka čistoty. Ona, ta čistota srdce, samozřejmě ji vnímáme často na té rovině určité, řekněme, fantazie, erotické a podobně, ale je tady velmi důležité, abychom i v tom životě manželství se vraceli k tomu manželskému slibu a věděli, že jsme jednou řekli konkrétní partnerce tahle a žádná jiná. To znamená tedy naučit se, co to znamená mít k ostatním ženám vyrovnaný vztah. Protože ta jediná, se kterou sdílíme svoji intimitu, svoji tělesnou intimitu, tak s tou jsme stáli před oltářem. A hledáme, co to znamená mít teďka z pozice muže k těm ostatním ženám hezký, láskyplný vztah na té rovině čistoty srdce. A tomu se učíme. A stejně tak ten řeholník, který se zcela zříkává manželského života, tak se také učí, co to znamená žít to bratrství a sesterství v té rovině čistoty srdce. Jo? A protože velmi často na ten rozměr zapomínáme, říkáme si, to je pro ty řeholníky, no tak potom v tom často lítáme. Kolikrát se nám manželství potom bortí, kolikrát je to proto, že jsme tu fantazii neohlídali a tu intimitu jsme najednou sdíleli někde jinde, mimo rodinu, někdy i třeba s hříchem. A teďka jde o to nějakým způsobem to vrátit zpátky. A ono to je někdy těžký. Jo, známe to z mnoha příkladů ze života. Proto ten rozměr čistoty srdce je také pro každého křesťana.
1: Další řeholní rada.
0: Další řeholní rada. Takže vidíte, jakým způsobem ten řeholní život je inspirativní pro každý životní stav, samozřejmě i pro kněze v rámci třeba toho života kněžství, poslušnosti svému biskupovi ze vztahu k chudobě. To je taky velké téma, třeba teďka s těmi restitucemi, jakým způsobem, ale to vůbec nechci otevírat. Já bych byl rád, aby se to už vyřešilo a už se o tom nemluvilo. Ale přesto asi ten kněz, který žije a svým způsobem má také určitou tu svobodu, i v tom, řekněme, smyslu materiálním, protože nemusí zabezpečit rodinu, nemusí, řekněme, mít určitou rezervu, nemusí přemýšlet, jak zabezpečit děti a vyřešit dědictví a věci, se kterými se jako křesťané konfrontujeme, tak ale si by si měl uvědomit, že ten vztah k chudobě je taky důležitý. Jo? Aby měl kněz nejdražší auto ve farnosti, asi úplně není to nejlepší. Ale to neznamená, že nemůže mít nové auto. Jo?
1: Ale to už bude v té další kapitole. Přesně, my jsme tak zůstali u těch řeholníků a vy sám jste třeba na závěr úplně jenom se tak zeptám, poznal někoho, kdo byl takovým krásným příkladem v současnosti řeholníka?
0: No tak to jsou zástupy, samozřejmě i tady na naší fakultě máme řeholníky, řeholnice, jsou to vlastně kolegové, takže tam je taky krásně vidět, jak se dá radostně prožívat tato spiritualita. Jistě to byl Tomáš Pidlík, jezuita, který mě velmi ovlivnil. Já mám vždycky z toho radost, když člověk, který žije také někdy v té jako námaze života, když někam přijde do nějakého kláštera a má možnost si tam stíšit a modlit se a teď vidí, že ten křesťanský život je opravdu radost u těch řeholníků, no tak potom ví, že i ta radost může nějakým způsobem vstupovat do toho života křesťanského laika a může ji tímto způsobem také šířit, když ji takto načerpal.
2: O životním povolání řeholníků jako křesťanském životním stavu hovořil docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V příštím závěrečném pořadu našich setkávání nad tématy spirituální teologie se budeme věnovat kněžskému povolání. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes máme památku svatého Sixta II. Papeže a druhů mučedníků. Tedy skoro všechno vezmeme ze stránky 1125 a další části budou pokračovat na stránkách následujících 1125 a jenom závěrečná modlitba bude ze stránky 1643. Tedy v novém vydání breviáře 1125 a 1643. A pokud máte původní vydání breviáře, tak je to stránka 1008 a další části budou pokračovat na stránkách následujících 1008 a závěrečná modlitba stránka 1461. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Jakub.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Bože, k tvému milování žádný strach mě nedohání, ani trestání tvé ruky, ani hrozné v pekle muky.
1: Ctím tě pro tebe samého, jemuž nic není rovného, v moci, slávě, důstojnosti, v dobrotě, lásce, moudrosti.
0: Jenom z lásky, bez odplaty, protože jsi dobrý a svatý, miluji tebe srdečně a chci milovat ti věčně.
1: Synu Boží, Jezu Kriste, srdce mé ti patří jistě, když tě na kříži spatřují, láskou tvou se zapalují.
0: Kříž a krev tekoucí z tvých ran učí, že s lásky hodný pán, byť nebylo pekla, nebe, přece bych miloval tebe.
1: Tebe, přemílý Ježíši, beránku Boží nejtišší, jenž jsi pro nás ráčil umříti, chci milovati a ctíti. Náš Bůh je milosrdný, pomohl mi, když jsem byl v bídě.
0: Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas.
1: Neboť naklonil ke mně svůj sluch, v den jsem ho vyzýval.
0: Obepjali mě provazy smrti, dostihly mě smyčky podsvětí, uvízl jsem v tísni a trýzni.
1: Hospodinovo jméno jsem vzýval, ach Hospodině, zachraň mě můj život.
0: Hospodin je milostivý a spravedlivý, Bůh náš je milosrdný.
1: Hospodin chrání prosté lidi, pomohl mi, když jsem byl v bídě.
0: Uklidni se opět, má duše, neboť Hospodin ti prokázal dobro.
1: Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, mé oči ze slz, mé nohy z pádů.
0: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Náš Bůh je milosrdný, pomohl mi, když jsem byl v bídě.
1: Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
0: Zvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc?
1: Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
0: Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, nebude dřímat tvůj strážce.
1: Ano, nebude dřímat a spát Izraelův strážce.
0: Hospodin tě střeží, Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.
1: Za dne ti slunce neublíží, ani měsíc v noci.
0: Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, střežit bude tvou duši.
1: Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod, nyní i na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Krátké čtení je z prvního listu Korintianům z 2. kapitoly. Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před věky předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale jak stojí v písmu, my zvěstujeme to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk nikdy ani nepomyslil. Co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha.

0: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu.
1: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu.
0: Vzal na sebe bolest a smrt,
1: aby nám otevřel cestu k životu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu. Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocné zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům. Dobro řečme Kristu Pánu, neboť on ve své lásce a milosrdenství stírá slzy plačících a prosme ho s láskou a pokorou.
1: Pane, smiluj se nad svým lidem. Kriste náš Pane, ty těšíš ponížené,
0: pohleď na slzy chudých.
1: Milosrdný Bože, slyš nářek umírajících,
0: ať je tvůj anděl navštíví a posílí.
1: Ať všichni vyhnanci poznají tvou dobrotu a lásku,
0: ať se mohou vrátit domů a jednou dojít do nebeské vlasti.
1: Kdo se zmítají v hříchu, ať se přestanou vzpouzet tvé lásce
0: a smíří se s tebou a s tvou církví.
1: Dej dobrotivě svou spásu zemřelým bratřím a sestrám,
0: aby měli plnou účast na tvém vykoupení.
1: Pane, smiluj se nad svým lidem.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí Bože, ty jsi dal svatému Sixtovi a jeho druhům odvahu a sílu, aby pro zachování věrnosti tvému slovu a pro svědectví o tvém synu neváhali položit svůj život. Prosíme tě, posiluj nás milostí Ducha Svatého, abychom i my tvé slovo s vírou přijímali a statečně vyznávali skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve 21 hodin a skoro 15 minut vás na Proglase zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. Jestli se ke mně chcete připojit a pomodlit se se mnou jeden z desátků růžence bolestného, stačí za pár okamžiků zavolat na číslo 739 850 345. 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné,

0: A máme prvního volajícího. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu, tady Josef. Já bych chtěl v první řadě poděkovat za zázrak, který se stal. My jsme měli duchovně rekreační pobyt na svatém Hostýnu a večer volal kněz, že se nemůže zúčastnit. Někdo by řekl souhrou náhod, ale já tvrdím božím vedení na přímluvu Panny Marie. Jsme obratem sehnali vynikajícího kněze ze Slovenska, který nás vlastně tou duchovní obnovou provedl. Tak bych chtěl i za něho, za poděkování a za všechny ty, kteří jsme se zúčastnili, kteří se nemohli zúčastnit a kteří už jsou mrtví a dřív vlastně s náma jezdili. A jinak ještě bych chtěl za kamarádku, která čeká rodinu, za celou moji rodinu, děti, vnoučata, nemocnou sestru, za šťastnou hodinku smrti, za přírodu, za déšť a za mír a za duše očistci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá

0: A Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přived do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať všem, kteří se se mnou modlili, a přeji vám všem požehnané mnou dobrou noc a následující dny. S Pánem Bohem, dobrou noc.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme druhý desátek, Ježíš, který byl pro nás bičován.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu, já vás zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a moc bych vás chtěla všechny poprosit, jestli jste byli tak hodní a pomodli se za moje trápení, co mám s tou mojí dcerou. 18 roku už se modlím za její obrácení, aby byl klid a pokoj v rodinách, úcta v rodinách, rodičům a aby už nebyly války, aby se státníci dohodli a za duše v očistci. Oče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc krát vám děkuji, že jste se se mnou modlili. Pán Bůh zaplať všem. Přeji vám pěkný večer a dobrou noc. A vám, paní hlasatelko, taky pokojný večer a dobrou noc.
0: Děkuji, s Pánem Bohem, dobrou noc.
1: S Pánem Bohem, dobrou noc.
0: A my se s dalším volajícím pomodlíme třetí desátek, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Krista, paní Marii, tady Emilie, vaše členka. Já bych prosila našeho pána o déšť, za obrácení hříšníků, za mír ve světě, za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, boží ochranu, obrácení hříšníků, za náš národ a za celou církev. Otče náš, jen si na nebesí, posvěcej jména Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, posílit do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pánbu, zaplať všem, kteří se se mnou modlili, vám prohlase také za všechno a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme čtvrtý desátek, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu, tady posluchačka Eva. Já bych se ráda pomodlila za svoji rodinu, živou i zemřelou, za mír ve světě, za všechny lidi dobré vůle i za všechny lidi zlé. A chtěla bych se pomodlit za církev, za kněze, zvláště za kněze Stanislava. Můžu?
0: Ano.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji vám, že jsem se mohla dovolat Je to pro mě moc důležité a důležité pro všechny lidi. Děkuji vám za všechno, přeju vám Boží požehnání všem a dobrou noc.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A my se s posledním volajícím pomodlíme poslední, pátý desátek, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

0: A máme dnes posledního volajícího. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a Paní Marii. Tady je Petr od Litomyšle, slavnosti Madočo. Já bych všechny, kteří se se mnou budou modlit, chtěl poprosit, my jsme se pomodlili za mého bráchu, aby se mu nepotvrdila borelioza, za zlepšení vztahu mého druhého bráchy a jeho manželky. Chtěl bych poprosit za spásu duší zemřelých nedávno pana Josefa Pechance, paní Marie Páčkové, za mého zesnulého bratránka Vastika, jeho tačku Antonína, za všechny naše drahé zemřelé duše počistí, na které jim nepamatuje, a také za našeho pana faráře Žího. Otče náš, nic na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci, i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královnu, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva, kde voláme vyhnání synové Evy, tobě zdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, který je požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesvátká Pano Maria. Oroduj za nás, Královna posvátného růžence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se. Bože Otče, tvůj jediný syn nám svým. Já jsem se to teď spletla, jestli můžete se to modlit za mě?
0: Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen.
1: Za našeho papeže 14. a na jeho úmysl prosíme, pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, porodovnice naše, usna nám smilování vypros, k synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Poroduj za nás, svatá Boží rodičko,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Tak já moc děkuji všem, kteří se se mnou modlili, a přeju všem vám do rádia pro vás pohodovou, klidnou, požehnanou noc a krásný víkend. S Panem Bohem.
0: S Panem Bohem, dobrou noc. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Ve čtení na pokračování vám nabízíme 22. část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Celou knihu pro vás načetla Marcela Kopecká. Kapitola nese název Myslivecká latina facíra Křampuly.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 22. Myslivecká latina facíra Křampuly. Přišel s večerem pan lesní a v patách za ním Křampula. Pěkně vítám, řekla paní lesní. Už jsem vás dlouho neviděla. V dřevníku bylo ticho jako v hrobě. Vzácná paní, usazoval se Křampula ze široka. Jakživ jsem neměl takovou chuť do práce, jako dnes poté sekané. Ale jak bych mohl dělat povyk a štípat, když vzácná paní tak krásně dřímala? Koukal jsem ze dvora. Jářku, to by byl špatný vděk za tu sekanou. A tak jsem se šel slunit. Co pak já zítra toho nasekám? Pan lesní se usmál. Tak vida, naše maminka od rána lamentuje, co je práce a bác ho. Pěkně klimbá. Chtěl pozlobit. No, tatínku, ty víš nejlepší, kolikrát si odpoledne zdřímnu. Někdy v neděli a víc nic. Čtu dneska noviny, věru samá vražda, sebevražda. Hezkého nic tam člověk nenajde. No a dřímu tam nepřepadla na chviličku. Tuhle Křampulovi to přišlo náramně vhod. Jen abych já vám, Křampulo, zítra v poledne jenom česnečku z brambory nedala. Já říkám, nejvíc omluv si najde lenoch. Nezlob se, maminko, on to tak nemyslil. Váž si toho, že měl chuť pracovat. Musíš pomyslit, je sám a přece na sebe dbá. Čistě si chodí, to je pravda. Knedlíky třeba s krupkami v jednom hrnci vaří, ale prádlo si umí vyprat, ne, Týno? A já s Křampulou nemluvím, vzácný pane, řekla Týna. Tož to je jiná, divil se pan lesní. Paní lesní už prostírala na stůl. To je pravda, na čistotu si Křampula potrpí. To není jako tancibudka, který když prší. Kájo, pojď sem, pověz, jak vám to povídal tancibudka o praní. Vzácný pane, to jsme šli okolo. Seděl na prahu, povídám, pomáhej pánbů. A on na to. Co myslíš, bude brzo pršet? A to já nevím, strejčku, ale měsíc měl kolo a včera večer mouchy moc štípaly. Možná. To budu rád, řekl on. To budu moc rád. To nechám to praní, až bude pršet. Tak jsem povídal, Týna taky chytá dešťovou vodu, že je jako lusk. Lusk sem, lusk tam, povídal on. Já nic nechytám. Když začne pršet, já si pěkně špinavé prádlo rozvěsím po plotě a to byste koukali, jak se mi vyglajchuje. To asi moc ne, povídala tuhle Zdeňa, když nevyváříte. A on řekl, co bych vyvářel? Když přestane pršet, začne svítit slunce. A to je lepší než vyvářka. Hlavní věc, že se přitom nemusí dělat. Děti dojídali u malého stolku, když paní lesní nesla mísu s houbovými řízky a druhou se salátem. Děti mohly na Křampulovi oči nechat, jak rychle přibíral z mísy a pochutnával si. Co pak to dnes máme? Ptal se pan lesní. Křampulo, co jíte? Tuze dobré věci, vzácný pane. To je smažená ryba. I toto, smál se pan lesní. Tak sekaná telecí. Taky ne. Tak řízky z kuřete? Chyba, zavolal pan lesní. Tož abyste věděl, řízky z hub to jsou. A to jsem jakživ neslyšel. Zas si Křampula přibíral, že by to byla taková dobrota. To zas u Rokycan v lesovně dělají plže na paprice. To je taky moc dobrá věc. Paní lesní odložila příbor. Vy umíte dělat člověku chuti. Jestli neumíte lhát nic jiného, tož radši mlčte. Zlobila se. Vzácný pán už si nebude brát ani řízečky, ani salát, že ne? Vrtěl hlavou Křampula. Ono, je to přece moc těžké jídlo na noc. A vzácná paní odložila příbor.
1: což abych to dojet.
0: A vám to nebude těžké na noc? Smál se pan lesní. A jak to bylo loni v Dobříši při poslední leči? Nevíte nic o tom, kdo si uklidil do sklípka pod skalou zásoby ze všech loveckých brašen? Pan Rada Čapka z Prahy dodneška lituje toho litru slivovice, která mu zmizela. Měl jí přímo ze Slovenska a chtěl večer častovat ostatní. A což ta pečená kachna a holoubata a tak dál? To se mi zrovna nelíbí, že tak rád, kde co k jídlu vidíte, uklízíte.
2: To je tak vzácný, pane. To bylo zvířectva, co se tenkrát postřílelo, že se ani páni pro samé střílení k jídlu nedostali. Jášku, co mají sebou, k tomu se už nedostanou, aby to snědli. Zapaří se to, zkazí se to a tak jsem toho užil.
0: Ale hřích je to stejně, řekl pan lesní.

Křampula se zavrtěl. Vzácný pane, já už od té doby nic nikde neuklidil. Jenom tu jeřabinku u nás, broukla Týna. A to zas ne, to já ze strachu, aby nepřišla do nepovolaných rukou. A tak zrovna loni jsem se tloukl okolo branžovské myslivny. Vyběhne tam odtud syn hostinského zbrodku, Eman. Chlapec jako obr, skály by mohl lámat. Uhání k cestě a za ním pan Fořt. Spíná ruce a volá, sáne malovaný, on tuhle pšít a šíct. 5 kilo srnčí z kejta a strká peníze až pod nos. Jářku potichu, to bude asi nedorozumění. Pan Fořt moc česky neumí, ale dobře umí valit oči a křičet. Eman se asi lekl a proto volám. Emánku, vraťte se! Eman se zastavil a šel pomalu ke mně. Pan Fořt už mě drží za knoflík u kabátu a vykládá. On pšít šíct 5 kilo srnčí z kejta. On myslí, já jít, udělat pif, paf na srnec, odletět kejta 5 kilo a srnec utíkat dál. Vzácný pane, jen mi půjčte flintičku. Do večera tu máte 5 kilo srnčí z kýty. A srnec utíkat dál? No ne, zlobil se pan Fořt. Nic nebude utíkat dál, pane Fořt. Jen mi to dejte na starost a Emánku v 8 hodin večer přijďte. Pan Fořt byl rozloben. Strhl flintu z háku nad dveřmi, podal mi ji a vykřik. Běž utíkat, jestli přinést akorát 5 kilo, metál dostaneš. Už nechci nic slyšela. A tak jsem přines v 7:30 večer kejtku. Zavolal jsem pana Fořta, dál na váhu. No na chlup bylo 5 kilo. Zprásk pan Fořt ruce. Sáne malovaný, jak tohle udělal? Já na to. Namířil jsem na stehínko. Pif, paf, pane Fořt. Kejtka se odloupla jako mandle. A srnec tam někde ležet. Sáne malovaný, rozčiloval se pan Fořt. Nikde ležet, pane Fořt, srnec sebou švihl, chvíli utíkal po třech, najednou vidím, jak mu narůstá nová kejtka. No, než doběh k Javorové aleji, zrovna jen kopejtko mu chybělo. Zavrtěl se tam a pak už uháněl zas po čtyřech i s kopejtkem. Všichni se smáli a pan lesní mu pohrozil. Křampulo, s tímhle jděte do Lážova na Vojtu Brabencovic a ne na lesáka. Děti poslouchali nesmírně pozorně. Kája dokonce zapomněl, že je v lesovně, ne ve škole, a hlásil se nataženou rukou. Prosím, prosím, pane učitel, nebo vzácný pane, pan Křampura moc lže. Srnec neutíkal, když mu ustřelil zadní nohu. A potom taky povídal, že v Dobřížském parku střílel porární medvědy, když takový žije jen na poráru. Počkej, Kájo, smál se pan lesní. Křampula není lhář. To, co povídá, tomu se říká myslivecká latina. Kája s těžkou výčitkou v černých očích zadíval se na pana lesního, vzdychl a vzal Zdeňu za ruku. Pojď k nám. Kdyby jsem se nebál, že dostanu, řekl bych, že vzácný pán taky lže. Latina, vzácný pane, ju latina. Řek aspoň jednou pan Křampura et cum spirituo nebo amen, itemes nebo securolum. Ani jednou. Já mu rozuměl každé slovíčko. Když jsem povídal včera naší mamince, že Vojta Brabencovic povídal, že mají kadlátka jako citrony, řekla maminka. To lhal a jak slyšíš, že někdo lže, uteč od něho. Tak s pánem Bohem, mácta, služebníček, vzácný pane. Pan lesní se náramně smál jako ostatní a poznal, že by bylo po důvěře, úctě a lásce k němu, kdyby Kájovi vše nevysvětlil. Jak řekl Kája jemu mácta, je zle. Vyběhl za dětmi a pokud mohl, aby pochopili, zřetelně jim vyložil.
Kája konečně pochopil. Zase už se mu oči smály, když se podíval do očí panu lesnímu. To jsem moc rád, vzácný pane, že už vím, co to je, ale poslouchat už nebudeme. A latina je než v kostele, tak my zas půjdeme chvíli k nám. Po ránu šel Křampulu vzbudit pan lesní. Týna si vzala žehlení na chodbu, aby mohla každou chvíli vyjuknout a poslouchat, jestli štípá. A tak facír musel pracovat chtě nechtě. To se ví, že se mu to nelíbilo. A nelíbil se mu ani oběd. Měli brambory z mrkví a kousek hovězího. Pan lesní u oběda nebyl a Křampula obědval u stolu na dvoře. Týna mu nesla po nudlové polévce talíř s mrkví a brambory i kus masa. Protáhl obličej, zesmutněl a Týna řekla. Koukáte na talíř jako lupič. Nerad mrkev? Je tu ze zdravá. Ono není, Týno, o zdraví, jako o to, že je to mrkev. To bych taky nebyl tolik naštípal. No, moc toho není. Takovou hromádečku já naštípu za hodinu jako nic. Křampula snědl maso z čerstva, brambory pomálu a teď, abych zavřel oči na tu mrkev, povídá. A to nic nemusíte zavírat oči. Mrkev je jako datle, jen se vypije. Sekanou nemůžeme dělat každý den. To byste se vyplatil. Křampula si nacpal dýmku. Týna odnesla mrkev a Křampula seděl podmračeně. Koukáte jako hrom nad babou. Kvíčali byste nechtěl? Není o kvíčali, Týno, ale o to, že jsem zvanej do branžovský myslivny, abych to nezmeškal. A to ne, to nezmeškejte, ale aby vás tam zvali, tomu nevěřím. Jen si pospěšte, budou mít náramnou radost. To vás zvali telefonem nebo písemně? Ptala se Týna. Oustně, Týno, oustně, vyřizoval mi to krajánek, když šel od Ludskýho mlýna. A je, krajánek, to bude asi takový, jaký chodí k nám v sobotu před posvícením. Chodil k nám už kolik let a vždycky vyřizoval. Vzácná paní, že je nechá paní Forštka z Kytlic pozdravovat, aby tam jistě přišli na posvícení. Vzácná paní se nejdřív divila, že Kytlické ani nezná, ale on co rok, aby jistě přišli. Tož řekl vzácný pán. No, podíváme se tam. Je to trochu z ruky, Kytlického Foršta znám jen od vidění, ale když pořád vzkazují, pojedem. A jeli. Když se vrátili, to jsme se nasmáli. V Kytlické myslivně bylo plno hostí. Když přijeli naši páni s kočárem, ani už v lesovně místa na koně neměli a moc se divili, že je ani nečekali. Vzácná paní povídala. Pohlavek bych radši držela. Ještě štěstí, že jsem sebou vzala těch 6 pěkných slepiček, jinak bych ani z kočáru nebyla vylezla. Ale tuze brzo se vrátili a řekl vzácný pán. Až sem zas přijde ten posvícenský dědek, tak mu řekněte, Týno. Pán Bůh naděl a nedělejte nepříjemnosti. A tuhle s vámi to bude zrovna tak. No, ale jen nezmeškejte. Křampula si složil batoh, poděkoval za pohoštění a spěšně vyšel z lesovny. Děti se honili v průseku, když ho viděli a on je. S Bohem, zavolal na ně. Mrkev já si udělám doma, když mám na ní chuť, proto se nemusím tlouct na samoty. A teď dokonce i Kájová hubička zůstala otevřena, než řekl Zdeně. Heleď, Zdeňo, nechutnala mu mrkev. A zavolal za ním. Mácta, služebníček, pane Cafír, ale mrkev je tuze dobrá věc.

Slyšeli jste 22. část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Celou knihu pro vás načetla Marcela Kopecká. V pondělí už se můžete těšit na další kapitolu, a to Kája na sbírce s milosrdným bratrem.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

jako anonym jsem předem zproštěn viny. Nebudu za trest v slzách klečeti. Jsa odtotožněn a mé hrůzné činy dál neponesou moje pečeti.

mě neslaně. Z hlouby mě ovládl takový podivný vzdor. Tak dlouho jsem se máčel ve vaně,

0: Milé posluchačky a milí posluchači, vítám vás u pořadu Na stole je téma. Jmenuji se Kamil a pracuji v humanitární organizaci ADRA. A dnes si budu povídat se svým moc fajn kolegou, Vilémem Škutou, kterému říkáme Vilda. No a Vilda je koordinátorem programu Bangla Kids a povídat si spolu budeme o pomoci dětem v dalekém Bangladéši. Vildo, co je to Bangla Kids a kolika dětem vlastně v Bangladéši pomáhá?
1: Ahoj Kamile, Bangla Kids je tedy program, který funguje primárně jako adresné dárcovství. To znamená, že dárce si může vybrat přímo konkrétní dítě, které chce podpořit a tomu potom sponzoruje vzdělání od, může to být od vesnické školy vlastně až po vysokou školu.
0: Tak to je krásné. A kolika zhruba dětem pomáhá?
1: Aktuálně pomáhá zhruba něco málo pod 12 dětí. A historicky je to asi 9 tisíc dětí.
0: Tak to je krásné číslo, to je obrovské množství lidských životů. My se tomu dneska budeme věnovat, ale já bych tě nejdříve poprosil, kdybys našim posluchačům pozdílel, jak ses vlastně jako do ADRY a k tomu programu v Bangladéši dostal. Jaká byla tvoje cesta?
1: Já jsem vystudovaný religionista a hledal jsem práci, která by nějak souvisela s tím mým oborem, kde bych jako ten svůj humanitní obor uplatnil, ale zároveň jsem chtěl, ať ta práce má nějaký společenský přesah, který bych tam vnímal. A pro mě tahle ta práce to splňuje.
0: Já vím, že ty máš takové zvláštní životní motto. Mohl bys nám o něm něco povědět?
1: Já jsem vlastně nad tím začal přemýšlet, až když jsem nastoupil do ADRY, protože si vlastně o mě zpracovával článek a ptal se mě na moje nějaké životní motto. Já jsem do té doby nad tím nikdy neuvažoval, ale pamatoval jsem si jeden citát, který jsem četl v jedné knize, hodně mě oslovil a ten zní: neptej se, co svět potřebuje, dělej to, přičem ožíváš, protože to, co svět potřebuje, jsou lidi, kteří jsou živí.
0: A ty jsi živý nyní?
1: cítím se živý a hlavně vlastně i tenhle ten program vnímám jako příležitost pro ty děti v Bangladéši, aby našli tu věc, při které se cítí živí.
0: Tak to je krásné vlastně, že tvoje životní poslání nebo životní motto se stává tvým životním posláním a šíříš ho dál. Pojďme teď zase zpátky k tomu programu Bangla Kids. Co je jeho hlavním smyslem?
1: Hlavním smyslem toho programu je vlastně dostat děti z chudých rodin z toho takového řetězce chudoby. To znamená, většinou to funguje tak, že pokud jsou rodiče chudí a nemůžou si dovolit dítě posílat do školy, což takových dětí je zhruba 3,7 milionů v Bangladéši, Tak ty děti už vlastně od útlého věku musí normálně pracovat, do školy se vlastně nedostanou, nejsou gramotné, takže ta chudoba se vlastně dědí z generace na generaci a my se snažíme právě tady tomuto procesu alespoň trochu zabránit, dát těm dětem příležitost chodit do školy, získat vzdělání a vlastně dostat se tady z toho řetězce chudoby.
0: Tak to je nádherné poslání. Ta podpora tedy míří na vzdělávání dětí z chudých rodin, možná bychom mohli říct extrémně chudých rodin. A jak to vlastně funguje?
1: No, funguje to tak, že vlastně dítěti je sponzorována ta docházka do školy. Dítě na vlastně máme několik typů škol. Na vesnických školách se děti vzdělávají a dostávají tam zároveň obědy, které jako jsou vlastně v těch příspěvcích, kteří tady dárci posílají z Česka do Bangladéše, tak jsou tam zahrnuté. A pak jsou internátní školy, kde vlastně děti v podstatě bydlí, vzdělávají se tam, jídlo mají třikrát denně. A pak jsou tady školy vysoké, kde už, kde je vlastně ta podpora už nejvyšší a taky jako těm dětem to sponzorováno to studium, včetně vlastně stravy, včetně stravného.
0: Takže různé typy škol, předpokládám teda od malých školáků, prvňáčků až po studenty vysokých škol. A ta podpora teda zahrnuje vzdělávání a stravování. A ještě něco? Nebo tohle je všechno?
1: Je tam zároveň nějaká vlastně lékařská péče o to dítě. Plus na těch školách je taky spoustu dětí, které ty dárce nemají a z toho vlastně z těch příspěvků, které jdou na ty děti konkrétní, se taky bere určitá menší částka, která jako jde kde pro ty ostatní děti.
0: Ty jsi zmínil na začátku, že je to vlastně adresná podpora, to znamená, je to něco, jako čemu se v Česku říká adopce na dálku, čili že jeden dárce si vybere nebo sponzoruje jedno dítě na dálku a zajišťuje mu tak vlastně to vzdělávání, stravu, lékařskou péči, případně nějaké jako asi uniformy, školní potřeby. Takhle to funguje?
1: Přesně tak. Mhm.
0: A ty většinu času svého pracovního trávíš v Bangladéši?
1: Ne, většinu svého pracovního času trávím tady v Praze, v kanceláři a komunikuju s koordinátory v Bangladéši, kteří vlastně nás informují, ať už o potřebách těch dětí, nebo případně, jestli nějaké dítě přestoupilo na nějakou školu a je potřeba zvýšit podporu, jestli třeba nějaké dítě naopak školu opustilo, i takové případy jsou, tak nám dají zprávu o tom, že ta podpora je ukončená. Takže vlastně já potom o tom informuji dárce a tohle je vlastně hlavní část mé práce.
0: A ti kolegové v Bangladeši, to jsou Češi nebo jsou to místní lidé?
1: Kolegové v Bangladeši jsou místní lidé, kteří většinou i vlastně na těch sponzorovaných školách vyrůstali, ta sami tam studovali.
0: Takže mají vlastně s těmi programy jako zkušenost vlastní?
1: Mají s tím i vlastní zkušenost.
0: Takže tvoje práce vlastně je, že jsi takovou spojkou mezi dětmi a kolegy v Bangladéši a našimi dárci. To je krásné povolání.
1: Ano.
0: Někdy jsem slyšel, že vlastně tento typ rozvojové pomoci byl jako kritizován. Tak by se tě chtěl zeptat, jestli je stále potřebný i dnes, nebo někteří říkají, že to je takový nákup dětí na internetu. Co bys nám k tomu mohl říct?
1: Já jsem se s tím vlastně setkal, když jsem mluvil s jedním naším dárcem, který jako říkal, že vlastně to jako vybírání dětí jako nějakého zboží je takový jako dost dehumanizační, což mu musím dát za pravdu. Na druhou stranu, jakmile si člověk to dítě vybere, tak se to přesně obrací. Ta dehumanizace končí a naopak ta podpora toho člověka začíná mít naprosto jako konkrétní kontury, podporuje prostě jedno dítě, jednu rodinu, sleduje, jak se jí daří, a najednou je to naopak mnohem více humanizační podpora, že vlastně člověk reálně vidí, jaký ten dopad přímo ta jeho podpora na tu rodinu má. Jsem ochoten asi tady tenhle ten prvek, který ano, je trošičku negativní a za mě jako popravu je kritizován, na druhou stranu je to proto, aby pak mohla nastoupit ta pro mě naopak mnohem více humanizující stránka.
0: Vlastně ten projekt míří na vzdělávání dětí, což je dlouhodobá záležitost. Jak dlouho třeba ti dárci v tom programu té podpory těch dětí vydrží?
1: To je velmi různé. Máme dárce, kteří vlastně si to okamžitě rozmyslí třeba, že si tohle to dovolit nemůžou, že se stane prostě hned na to nějaká situace, která jim to znemožní. Někteří podporují třeba rok a pak už ne. Na druhou stranu máme dárce, kteří nás v podstatě podporují už od začátku. Podporují třeba jedno konkrétní dítě 15 let a sledují ho vlastně vyrůstat, protože pravidelně dárcům posíláme fotky. A sleduje, jak prostě získává to vzdělání, a když to skončí i opravdu vysokoškolským diplomem, tak myslím si, že jako to i pro ty dárce je prostě něco krásného.
0: To je krása. Já vím, že jsme asi v loňském roce měli dárkyni, která podporovala dívku téměř 20 let. A už ve svém vysokém věku, už má přes 70, navštívila i tu dívku v Bangladeši. Jak vlastně funguje ten kontakt mezi tím dárcem a tím dítětem?
1: My ten kontakt umožňujeme prostřednictvím dopisů. Dárci mohou psát dětem dopisy dvakrát ročně, s tím, že ty děti potom samozřejmě většinou za pomoci učitelů nebo koordinátorů a potom píší odpovědi. Takže funguje to tak, že vlastně jako ta komunikace jde přes nás, to znamená, že dárci to posílají nám v elektronické podobě, potom koordinátoři v Bangladeši ty dopisy tisknou a dávají je potom dětem a děti potom prostě většinou připojují ti dárci nějaké fotky, takže děti jako si potom ty dopisy schovávají a mají radost z toho, že prostě tam mají nějaké fotky těch svých dárců, většinou z toho mají radost. A stejně tak dárci, když jim dorazí ty dopisy od těch dětí, většinou u těch menších většinou v bengálštině a potom s anglickým překladem. Občas také, většinou také i fotky toho dítěte s tím dopisem, tak to vnímám jako něco, co ty dárce hodně oslovuje a hodně jako se jich to dotýká, že jim to většinou dělá radost tohleto.
0: Tak to je hezký. To znamená, že vlastně ten kontakt je nějak nastaven, že je to na pravidelné bázi. A jak jsem zmínil, je tam také možnost třeba to dítě v Bangladeši navštívit? Pro toho dárce, myslím?
1: Tahle ta možnost je. Byť samozřejmě nemůžeme zaručit všem našim dárcům, že se v Bangladeši setkají se svým podporovaným dítětem. Nicméně pravidelně vyjíždíme na monitorovací cesty do Bangladeše. Teďka vlastně stále to není ani měsíc, co jsme se z jedné monitorovací cesty vrátili. A na tu cestu pozýváme pár dárců, kteří pak mohou jet s námi a setkat se se svým podporovaným dítětem. Nicméně zájemců o monitorovací cestu je hodně, my vyjíždíme pravidelně a jako těch dárců sebou opravdu nemůžeme vzít hodně, takže ta, řekněme, čekací listina je velmi dlouhá.
0: Ale přesto asi kdo vytrvá teda více let?
1: Kdo vytrvá více let, případně k tomu ještě přidává stále více a více dětí, tak do té podpory, tak může potom počítat s tím, že bude-li chtít, může se do Bangladeše s námi podívat.
0: Ty jsi zmínil, že jsi vlastně před necelým měsícem vrátil ze své vlastně první monitorovací cesty v Bangladeši. Tak já bych se tě chtěl zeptat, co jsi možná čekal před odletem a jaká pak byla realita?
1: No, před odletem jsem čekal asi zatím největší kulturní šok, jaký jsem zažil. Já jsem vlastně byl pouze v Izraeli, kde jsem nějaký kulturní šok zažil, ale čekal jsem, že jako v Bangladeši to bude ještě větší. Ten kulturní šok se dostavil, byl ještě větší, byl to zatím největší kulturní šok, jaký jsem zažil. Jako nicméně ty svoje představy jsem asi jako vyhypoval příliš, takže ve finále to jako zas tak hrozné, jak jsem si to představoval, nebylo. Nicméně pořád platí, že jako to bylo, že to byla síla.
0: A co konkrétně tě tam teda jako zasáhlo nebo bylo součástí toho kulturního šoku?
1: Tak asi v prvé řadě ta chudoba těch dětí, když jsme cestovali v Dáce, v hlavním městě Bangladeše, tak jsme viděli spoustu lidí jednak ležet na ulicích, včetně i jako matek s dětmi třeba. Byli jsme vlastně v chudinských čtvrtích ve slamových oblastech, kde lidé žijou v podstatě jako v provizorních domech postavených jako z bambusu a většinou prostě žije jedna třeba pětičlenná rodina v jednom jako malém pokojičku, kde je hrozné vedro. Takže tohle byl pro mě velký šok vidět tady tyhle ty podmínky, jaké tam jsou. Ale byl to ten šok, který jsem očekával. Šok, který jsem úplně neočekával, respektive očekával, ale nebyl tak tak velký, jaký se dostavil, tak to byla doprava v Bangladeši. Čekal jsem, že tam bude lidí hodně, že ty vlastně ulice, cesty budou plné, to skutečně byly, ale jak budou plné, mě překvapilo mě, jak řekněme, jak suverénně se v Bangladeši jezdí. Přecházet cestu v Dáce je docela komplikované a to i když je prostě zácpa, tak někdy se prodrat všemi těmi rikšami, těmi auty a autobusy, jak jsou prostě na sebe strašně nahňácané, tak je to fakt hodně komplikované. Ale když doprava normálně jezdí, tak na chodce tolik nebere ohledy a prostě jedou při stejné rychlosti nějak dál a bylo to dost obtížné. No. Byl jsem rád, že vždycky jsem s někým šel, kdo jako se v Bangladeši trošku vyznal a uměl tam přecházet cesty, protože já bych tu cestu asi sám nikdy nepřešel.
0: Dobře, bangladejská doprava je kapitola sama o sobě. Pojďme se vrátit zpět k dětem, školám, slamům, centrum pro děti prostitutek, které si navštívil. Zkus nám o tom popovídat, vlastně v jakých podmínkách ty lidé, ty děti vlastně žijí a co tě tam teda nejvíce zasáhlo?
1: No, v Bangladeši je vlastně tahle ta oblast, která je, co jsem pochopil, jako po celé zemi a možná ještě i za hranice jako vyhlášená, žel tím, že je tam právě spoustu prostitutek a většinou mají děti. Většinou tyhle ty ženy tam nejsou dobrovolně, ale protože je to jejich poslední možnost, jak se nějakým způsobem uživit, jak uživit nějakým způsobem rodinu. Je to prostě prostředí, které pro ty děti rozhodně není zdravé, takže v rámci té oblasti je několik různých center, které se o ty děti starají, které zajišťují vlastně těm dětem bezpečí, vzdělání. A přesně na takových místech jsme byli na několika. Byli jsme taky na místech, které pomáhají vlastně přímo těm ženám, přímo těm maminkám.
0: Jakou formu má ta pomoc pro třeba ty děti, ale i ty maminky? To mě zaujalo.
1: Pro ty maminky většinou ta pomoc spočívá v tom, že je něco učí, takže i maminky třeba chodí do školy, anebo je učí šít, tak ať vlastně mají umějí nějaké řemeslo a mohou se tím třeba potom živit a budou moct potom tuhletu oblast a to tu v uvozovkách svoji stávající pracovní pozici opustit. U těch dětí tam záleží na věku. My jsme byli třeba i u dětí, kde jsou v centru, kde jsou ty nejmenší děti, kde se o ty děti starají. Jsou to děti od tuším 3 měsíců do 3 let. Takže tam se o ně, tam jim zajišťují vlastně jako všechno potřebné, aby ty děti mohly zdravě růst. Potom byli jsme v centru, kde je spoustu už třeba dívek, už trošku odrostlejších, které tam mají zajištěné vlastně bydlení, stravu a taky se tam vzdělávají.
2: Chtěl jsem vám něco dát, ale půjdu raději už spát. Svět je moc starý a kosti mých dědů brání vašim orchidejím. Prý někde v zahradě je dům a v něm za okny se závěsy leží zaprášený měsíc. Nebuďte smutný, utekla jsem z karnevalu, kde nebyl nikdo kromě mne. Jen rorísi a radci zpívali mi k tance. Že někde za domem je sad, kde všechny květy hrají jako hrací skřínky a zpívají, že mě máte rád.

0: Mohl bys nám tedy možná říct víc něco o Bangladéši, jaká je to země, kolik tam žije lidí, jak tam lidé žijou? Ty jsi už mluvil o chudobě, negramotnosti. Jak to tam tedy v Bangladéši vypadá?
1: Bangladéš je země, která je zhruba 1,5× větší než Česká republika. Ačkoliv je vlastně jenom o tolik větší, tak tam žije zhruba 17× více obyvatel než v České republice. To znamená nějakých 170 milionů lidí na zemi, která je zhruba 1,5× větší. Takže když projíždíte Bangladeš, tak zjistíte, vidíte prostě spoustu lidí všude. Je to země, která je tady hodně přelidněná, země, kde je extrémní chudoba. My už jsme tady zmínili pár čísel, že vlastně 3,7 milionů dětí nemá přístup ke vzdělání. Ty vlastně jistoty, na které jsme my tady zvyklí, jako je funkční zdravotnictví a důchody, tak tohle v Bangladeši úplně nefunguje.
0: A teda jsi zmínil, že 3,7 milionů dětí nechodí do školy, čili předpokládám, že potom jsou negramotné v dospělosti. Přesně, jaká přesně, tam je tak. Asi úroveň třeba té negramotnosti a chudoby? Mám si představit, že všech 170 milionů lidí žije v chudobě, nebo jaký obrázek?
1: To úplně ne. Ta v extrémní chudobě žije zhruba 30 až 40 milionů lidí. A vlastně ta negramotnost, to je zhruba podobné číslo. Je to s tím dost souvisí.
0: Takže to je asi obrovský problém vlastně pro ty lidi, že s tou negramotností, když neumí číst a psát, tak mají limitovaný asi přístup k práci.
1: Přesně tak. Jsou pak jako levnou pracovní silou. Většina takových lidí jsou potom nádeníci, to znamená, že jsou závislí na prostě práci, která se zrovna jako třeba v daný den objeví a nemají stabilní zaměstnání, stabilní příjem.
0: Což asi znamená, že vlastně ty rodiny potom musí trpět, když nemají pravidelný přísun těch prostředků. Je ještě tam nějaké další ohrožení v Bangladeši?
1: No, v Bangladeši taky je poměrně složité podmínky, co se týče počasí, protože bývají tam jednak extrémní horka, jednak tam bývají taky monzunová období, to znamená, že jsou tam časté záplavy. A třeba my jsme navštívili slum v Dáce, který se jmenuje Chalantika. Je to asi největší slum v Dáce. A ten vlastně funguje tak, že je vystaven na bambusových větvích, vlastně na vodě. No, a do té vody se potom hážou všechny odpadky, funguje to i vlastně jako žumpa, takže na téhle vodě tam žijou a když prostě přijdou monzunová období, tak ta voda se zvedá a některá ta níže položená bydliště, jestli to tak můžeme vůbec nazvat, to zaplaví. Takže si asi dokážete představit, jak to tam potom vypadá. No.
0: Pojďme zpět k tomu programu BanglaKids, což je vlastně složení na dvou slov. Jestli to správně chápu, Bangla jako Bangladeš a Kids jako děti.
1: Přesně tak.
0: S jakými problémy vlastně se ty děti a rodiny nejčastěji potýkají? Ty děti vlastně, kterým my pomáháme.
1: My už jsme zmínili to, že lidé jsou tam často negramotní, takže většinou pomáháme dětem rodičů, kteří to vzdělání nemají a jsou závislí na té nádenické práci. Takže ten příjem je velmi, velmi nestabilní a nemohou si teda dovolit to, aby někdy ani to, aby vlastně ty děti správně vyživovali, a už vůbec ne to, aby je mohli posílat do školy, a většinou i ty děti samotné musí pracovat, aby taky alespoň nějakým drobným dílem přispěli do toho rodinného příjmu. Takže tomuhle se my snažíme zabránit a sponzorujeme ty rodiny, aby děti mohly chodit do školy a dostávat vlastně vyváženou stravu. Většinou, když se je jako v těch podmínkách, ve kterých tam žijou, je běžné, že se může stát jako nějaké zdravotní onemocnění a tehdy jako ta lékařská péče vlastně v podstatě neexistuje, takže potom jako ty zdravotní trable se postupně zhoršují a vlastně díky tomu programu se dá té rodině nějakým způsobem pomoct. Když třeba z Bangladeši zjistíme, že nějaká sponzorovaná rodina má tenhle ten problém, tak můžeme to nějakým způsobem řešit, poslat peníze, ať je prostě daný člověk poslán k doktorovi. Ať už je to dítě, nebo ten rodič, tak se dá se s tím něco dělat.
0: Máte v podpoře třeba i děti, které nějakým způsobem ztratili rodiče?
1: Máme i speciální kategorii pro děti, které buď ztratili oba rodiče a není vlastně nikdo, kdo by se o ně postaral. Takové děti jsou většinou na internátních školách přímo. Máme děti, kteří jsou polosirotci, takže se stará o ně jenom jeden rodič a je to pro něho jako velmi náročné. Případně taky jsou v Bangladeši i případy, kdy většinou otec rodinu opustí a matka je tak samoživitelka a musí vlastně vydělávat peníze, aby se o tu rodinu postarala.
0: To znamená, že pomáháte vlastně dětem, které pocházejí buď z extrémně sociálně nevýhodných podmínek, kdy rodiče jsou chudí, anebo vlastně z těch takových rozbitých rodin, anebo dětem, které vlastně rodiče vůbec nemají. A to je krásné poslání. Děkuju za sdílení. Když bych se tě zeptal něco na takové té osobní rovině, jestli si třeba pamatuješ nějaký příběh nebo něco, co se ti skutečně vrylo do paměti a dotklo tvého srdce?
1: My jsme se tady bavili vlastně o tom, jak jsme navštívili to místo v Bangladeši, kde je prostě hodně prostitutek a jsou tam ty centra, které pomáhají jejich dětem a taky jim samotným. A pamatuju si, jak náš spolupracovník v Bangladeši tam s námi byl a popisoval nám, jak i vlastně někdy ty kluky těch prostitutek zneužívají k tomu, aby prodávali drogy třeba. A pamatuju si, jak za tohletou větou dodával, jo, a tohleto mě opravdu moc bolí. Plně jsem viděl, jak ten člověk, daný ten náš kolega, má vlastně jako srdce pro ty děti. A to mě hodně oslovilo a jako celkově jsem si říkal, že vlastně, jak jsme byli ve všech těch centrech a jako viděl člověk tam ty děti versus když se podíval ven, jako v jakém to, v jaké oblasti to je, v jakém prostředí, co se tam děje, tak si člověk říká, že jako tyhle ty místa, tyhle ty projekty, kde se těm dětem pomáhá, jsou kousky nebe uprostřed pekla.
0: To je silné vyjádření, kousky nebe uprostřed pekla. Velmi silné. Když bych se tě zeptal třeba na dárce, jak s nima, jestli tam máš nějakou zkušenost, nějaký hezký příběh, který by si mohl sdílet s posluchači.
1: Mně se vybavuje se mi jedna dárkyně, která nás hodně podporuje. Teď si nepamatuju přesně, má přes 10 dětí a všem dětem píše dopisy ručně a posílá nám je poštou. To jsem na to opravdu koukal, když jsem tyhle ty dopisy poprvé dostal. A jako tato dárkyně má můj velký obdiv. Můžu taky vzpomenout, já už jsem trošku zmiňoval ty dárce, kteří nás podporují jedno dítě třeba 15 let a potom vlastně se dočkají toho, když to dítě vystuduje a jako my můžeme poslat tohleto vysvědčení. Tak taky si pamatuju jeden takový případ, kdy se nás dárce ptal, jak vlastně ta dívka dopadla a my jsme měli obrovskou radost z toho, že vlastně můžeme poslat výsledky státnicové zkoušky úspěšné. Tak to jsou takové střípky té mojí práce, které jsou velmi příjemné a jako vlastně přemýšlím nad tím, že co se týče lidí, se kterými pracuji, tak je to v podstatě snová práce, protože pracuju s kolegy, kteří jsou skvělí a záleží jim na těch dětech, pracuji vlastně s dětmi samotnými, které jsou skvělé, které jsou krásné, které prostě už jenom tím svým úsměvem rozdávají radost. A pracuju s dárci, kterým prostě na těchto dětech záleží a jsou ochotní se vzdát nějaké části svých finančních prostředků, nějaké části svého pohodlí pro to, aby prostě těmto dětem, těmto rodinám pomáhali. A tohle všechno dohromady vytváří prostě snový kolektiv, se kterým chce člověk pracovat.
0: Řekni mi, Vildo, jak dlouho vlastně ten program Bangla Kids v Bangladeši už funguje?
1: Bangla Kids funguje vlastně už od 90. let. Už v roce 99 do Bangladeše přicestoval jeden zubař, jmenoval se Milan Moskala a ten si všímal, jak extrémní chudoba tam je a začal tam tak nějak na vlastní pěst pomalu těm dětem pomáhat a vlastně z toho postupně vznikla síť sponzorovaných škol, kam se děti posílají a řada jiných dalších projektů, kde se těm dětem pomáhá. Takže vlastně od té doby funguje i tady pro nás v Česku program Bangla Kids. skrze který jako řada našich dárců, většinou z České republiky, ale i ze Slovenska, potažmo i pár jako zahraničních dárců podporují takhle na dálku děti v Bangladeši.
0: Tak to je krásné, to už je vlastně 27 let, jestli dobře počítám.
1: Ano.
0: 27 let podpory dětí v Bangladeši. Hovoří o tom s námi Vilém Škuta z humanitární organizace ADRA a programu Bangla Kids. Vildo, zeptám se tě, když budeme přemýšlet o tom, jaký dopad ta podpora, řekněme, českých, ale i zahraničních dárců v Bangladeši má pro ty děti. Vlastně, když to dítě tak nějak jako zachráníme díky tomu vzdělávání, jaké potom má vyhlídky do budoucna, když dokončí školu?
1: Vyhlídky nejsou takové, že je stoprocentní, že to dítě bude miliardář, ale jsou rozhodně lepší, než když by samozřejmě školu nestudovali. My jsme měli tu čest se teďka na poslední monitorovací cestě setkat s některými absolventy toho programu a vlastně všichni tito lidé vlastně přesně splnili to, co jsme chtěli, aby vlastně ten program dával těm dětem. To znamená, že teďka mají vlastně svůj stabilní příjem, jsou nezávislí a co víc, tak jsou schopni ještě pomáhat i svému okolí.
0: Tak to je nádherný dopad vlastně celého projektu. A on ten projekt vlastně stojí a padá z dárci.
1: Přesně tak.
0: Čili oni jsou vlastně tou hlavní silou, která pomáhá dětem Bangladéši. Pracovníci ADRY jsou pouhými v uvozovkách prostředníky této krásné pomoci.
1: Vždycky, když nám dárci děkují za naši práci, tak já si říkám, ale jako bez vás bychom to dělat nemohli. Vy děláte vlastně mnohem víc než my.
0: Možná bychom se na to mohli podívat i jinak, že vlastně tvoříme takový jeden velký tým. Větší část toho týmu jsou dárci a menší část, velmi malá část jednotky lidí jsou zase pracovníci ADRY. Kdyby někdo z posluchaček nebo z posluchačů, kteří nás teď poslouchají, měli zájem se o tom projektu Bangla Kids dozvědět víc, a nebo by se třeba chtěli i stát dárci a posílit tu skupinu dárců, tak co by proto měli udělat?
1: No, nejlepší je navštívit webové stránky www.banglakids.cz a tam už je to navede. Buď si mohou vybrat přímo dítě k podpoře, ty kategorie jsou celkem čtyři. Máme dítě na vesnické škole nebo městské škole za 700 korun měsíčně, pak je tam dítě na internátní škole za 850, sirotek nebo polosirotek za 950 a nakonec nejdražší vysokoškolák potom za 1100 měsíčně. Pak tam jsou další různé způsoby, jak se dá vlastně ten program podpořit, ať už nákupem užitečného dárku, takové jako nejoblíbenější dárky je třeba nákup kozy do jedné školy nebo nákup kuřat například. A pak se dá třeba přispívat do fondu. Máme fond, kterému říkáme Kasička radosti, ze kterého se pravidelně kupují k Vánocům dárky všem podporovaným dětem. Takže tohle jsou možnosti. Ještě jednou www.banglakids.cz, tam si můžete najít, případně se můžete spojit i se mnou. Najít jméno Vilém Škuta a spojit se mnou e-mailem nebo telefonicky a dáme to dokupy.
0: Je nějaký limit na to, kolik dětí můžu podporovat?
1: Limit v podstatě není. Pokud chcete podporovat třeba 10 dětí, tak s chutí do toho, my jenom budeme rádi.
0: Kdybys měl prsten princezny Arabely a mohl jim třikrát otočit, jaká by to byla tři přání pro bangladešské děti?
1: Tři přání pro bangladešské děti. Přál bych jim nějaké dárce, jako ta dárkyně, kterou jsem tady popisoval, která píše ručně dopisy a je moc vidět, jak jim záleží na nich samotných. A přál bych jim, aby mohli dobře vystudovat a najít to, při čem ožívají. A přál bych jim, aby mohli být pro ty svoje komunity jednou velkou pomocí.
0: Děkuji moc za rozhovor.
1: Taky děkuji.
0: Dnes jsme si povídali s Vilémem Škutou z humanitární organizace ADRA, který je koordinátorem programu Bangla Kids, který míří na pomoc dětem z chudých rodin v Bangladeši. Přejeme jemu i všem bangladešským dětem všechno nejlepší a těšíme se případně na nějaké další povídání po návratu z Bangladeše.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Pravici dám si na srdce, levou rukou budu zpívat. V rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé, na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení. V rytmu, kterým srdce bíjí,

rány. Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány, v jizvách tvého slunce lesk.

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Lež, mravní nedostatek pravdy. Staří moralisté podávali velmi širokou definici lži, mluvení v nesouhlasu se smýšlením. Mravouka uznává, že lež je hřích. Je však možné a užitečné, aby člověk vždy své smýšlení navenek vyjádřil? Realita života donutila i přísné moralisty k tomu, aby připustili dovolenost a nutnost zamlčování, výhodu kulatých a neúplných výroků, takzvaných restrikcí, například nevím o tom nic než to, co bych ti mohl a chtěl povědět. Teorie o restrikcích je však málo přesvědčivá, budujeme-li na základě, že lež ve smyslu mravním je každý vědomý nesouhlas mezi myšlením a mluvením. Tento předpoklad je však nesprávný proto, že je v naší situaci neuskutečnitelný. Má nám svítit jako ideál původní nevinnosti, jako odlesk života nejsvětější trojice, kde Bůh Otec se celý vyjadřuje ve svém slovu synu. I naše slova jsou jakoby naše děti. Ovšem dětičky ubohé a nemocné, které musíme mít rádi i v jejich nezaviněné deformovanosti, jen když zastanou to, k čemu přišli na svět. Abychom pochopili, co je pravda a co je lež, musíme si nejdřív uvědomit, jaký je smysl lidské řeči. Dá se vyjádřit krátkou definicí. Slova jsou prostředkem komunikace, sdílení. Jsou jakoby mostem nad propastí, která odděluje duše. Je to ovšem most padací. Dá se spustit a dá se zvednout. Styky mohou být živější nebo omezené. Vždy však jsou k tomu, aby vzájemnou důvěru a lásku mezi lidmi posílili. Když tak mluvíme, jsme pravdomluvní. Není potřeba vždy měřit slova abstraktní mírou logické a gramatické správnosti. Smysl slov a jejich pravý význam se nedá oddělit od prostředí, od posunku, od tónu a poměru k bližnímu. Proto jsou mravně závadnými slova, která důvěru lidí podlamují, i kdyby se zdálo, že se říká jen pravda pravdoucí. Typický příklad chybné pravdomluvnosti jsou zbytečné řeči o cizích chybách. Nečestná upřímnost v uvozovkách je takzvané donášení. Jisté je, že tímto způsobem se upřímný styk mezi lidmi nebuduje, ale boří. Stejně pochybnou otevřeností je prozrazování tajemství přirozeného, svěřeného, úředního. Zvláštním uměním je zachovat nutný stupeň upřímnosti pro toho, kdo se pohybuje mezi dvěma rozváděnými stranami. Obyčejně nepomůže diplomatické pochlebování na obou stranách. Vysypat oběma pravdu do očí bývá lékem asi jako sůl na ránu. Mezi rozeštvanými národnostmi, politickými stranami, stavovskými skupinami si uhájí čestně důvěru jen ten, na kom je doopravdy poznat, že on sám je nad podobné malicharnosti a vášně povznesen.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
2: neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
0: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
2: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme,
0: abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

V následující noční půlhodince si představíme italskou skupinu Peño d'Amore a její stejnojmenné album, vydané v první polovině letošního roku. Repertoár alba tvoří 8 tradičních písní z různých oblastí jižní Itálie, které spojují duchovní témata, milostné písně, slavnostní zpěvy i melancholické balady. Tvůrci zdůrazňují, že tyto písně sice vyrůstají z konkrétního prostředí Kampánie a širšího jihu Itálie, jejich poselství je však univerzální. Celé album uzavírá myšlenka, která vystihuje jeho smysl. Tradice není to, co bylo. Tradice je to, co pokračuje dál. Hudebně skupina spojuje tradiční neapolské písně se současnými aranžemi. O ty se postaral hudebník Giacomo Pedicini, který se snažil zachovat charakter lidových melodií, ale zároveň využít současné nástroje i zvukové prostředky. Důležitou úlohu má také perkusista Francesco Paolo Manna, jehož hra připomíná starobylé středomořské rituály, tance a krajinu jižní Itálie. Ústřední postavou projektu je zpěvák Pino Ruffo, kterého tvůrci označují za městského pěvce nebo novodobého trubadúra. Jeho domovem nejsou především koncertní sály, ale ulice Neapole, kde zpívá bez pódia, reflektorů i pevně stanoveného programu. Právě díky tomu podle autorů dokáže zachycovat skutečně příběhy města a přednášet je do písní. Pojďme si z alba projektu Peño d'Amore poslechnout několik ukázek.

ti smrdia, či spása, napoviem ti. Keď za prach prekročí

0: víš, čeho je ten tlak? Ty nevíš, co jsem včera viděl?
1: Akvarijní rybičky, nehledaj uličky, maní svůj život. A vůbec jiný věci,
0: vyvarovat na
1: maníš svůj život.
0: Zase jede tak.

Právě dohrálo klavírní trio číslo 4 B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahrálo Borodinovo trio ve složení Ljuba Edlina klavír, Rostislav Dubinsky housle a Julii Turovskej violončelo. Následuje španělská suita od Manuela de Falla. Skladbu zahraje Michaela Fukačová na violončelo a Jakob Christensen na kytaru.

Slyšeli jste sonátu opus 21 číslo 2 pro kytaru od Ferdinanda Karuly. Skladbu zahrál Richard Savino na kytaru. Následuje klavírní trio číslo 4 B dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahraje Borodinovo trio ve složení Ljuba Edlina klavír, Rostislav Dubinský housle a Julij Turovský violončelo.

Právě dohrálo klavírní trio číslo 4 B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahrálo Borodinovo trio ve složení Ljuba Edlina klavír, Rostislav Dubinsky housle a Julii Turovský violončelo. Následuje španělská suita od Manuela de Falla. Skladbu zahraje Michaela Fukačová na violončelo a Jakob Christensen na kytaru.

Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste španělskou suitu od Manuela de Falla. Skladbu zahrála Michaela Fukačová na violončelo a Jakob Christensen kytaru.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu další oktávy, tentokrát po letních prázdninách a jsme moc šťastní, že tuto novou proglasovou koncertní sezónu s klasickou hudbou zahajujeme s tak vzácnými hosty. Našimi hosty ve studiu je japonský flétnista Yoshimi Oshima a čembalista Jaroslav Tůma, který se zde vrací po půl roce a my jsme opravdu moc rádi, že je pro glasu takto věrný a opět přijel i se svým nástrojem. Dnešní koncert bude sestaven z nádherné hudby, převážně barokní, a v úvodu si poslechneme sonátu F-dur pro flétnu.